si zdali lekko blíž. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán jsem odrýt.

bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Vítěz Roníček a omlouvám se, mám za sebou prospívaný víkend jako správný folkař, tak mi moc neslouží hlasivky. Nechtěl jsem ale dávat nějakou reprízu nebo nějaké opakování, spíš jsem vám namíchal hodinku z písniček, které vlastně ani moc nepotřebují komentovat. Tak ať se vám líbí, přemýšlejte, poslouchejte, dumejte, protože tyhle písničky patrně nikde jinde na žádném jiném rádiu neuslyšíte. Ať je folkařina, než kvůli kotlíkařina. Hurá!

que es fatal.

0: Kdybyste si přece jen lámali hlavu, cože to dneska hrajeme, tak první píseň úvodní byla od pražské skupiny Magison, druhá od jihlavské formace MMS. Bohužel obě formace už neexistují a těžko říct, jestli se někdy dočkají nějakého vzkříšení. K takovýmto tělesům patří například i pohled z Vysočiny.
1: Večer je horký, plný zralých vůní, slunce se

To je vlastně docela dobrý nápad. Pojďte, budeme si dneska hrát jenom písničky od kapel, které neexistují. Tohle byl Květen. Teď teda doufám, že opravdu už nehrají, protože nerad bych nějakou kapelu pohřbil zaživa, ale už jsem o ní dlouho neslyšel. Když tak vymetám ty zaprášené kouty naší fonotéky, vidím třeba tady skupinu Šmehydlo, která působila na Chrudimsku. Jejich verze Nelly Gray je kouzelná.

Tato kapela mi velmi chybí. Rychnovský ventil, bluegrass, který vždycky měl náboj, hlavně nadhled. Z dalších kapel, o kterých jsem už strašně dlouho neslyšel, ale kterou bych si tipnul, že v nějaké podobě existuje, je kolínská skupina Za větrem. Když jsme se v podstatě před 14 lety potkali na nějaké portě, od té doby mám jejich demáček. Koberec, krásná, chytrá písnička.

Petr Ovsenák a Honza Řepka, duo Nestíháme, takový čeští Simon s Garfunklem. No jo, ale to už je taky minulost. Tak co třeba teď něco známějšího? Máci, neboli skupina, ve které vyrostl Jarda Samson Lang.

Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

tahle kapela se jmenovala Náhodná sešlost a ta už je minulostí opravdu hodně, řekl bych tak 30 let skoro. Ten hlas si ale možná pamatujete z populární scény. Měl ho takový ten svalovec, co si říkal Martin Maxa, uměleckým jménem. Jinak Ivan Varga, pokud se nepletu, Náhodná sešlost byla právě jeho první výraznější kapelou. A teď třeba duo Tamaral.

tohle to byla vzpomínka na severočeskou skupinu Krakatejt, tedy původní nahrávku písně kapitána Kida alias Jaroslava Velinského, no to se ví. Zase se sejdem. Z té folkové, nebo řekněme spíše trampské prehistorie, mohli bychom sáhnout ještě do suprafoniáckých nahrávek z diskotéky Mladého světa, do nahrávek portovních takzvaných, tedy alba, která vycházela s nahrávkami skupin, které nějak úspěšně bodovaly na tehdejších slavných portách. Mám tu disku z roku 1980 a vidím tady třeba písničku od českobudějovické skupiny Bobři, jmenuje se úžasně Proč jsem mrtev?

Také slavní brontosauři, stejně tak předtím ještě skupina Relief z Prahy, patří k těm, které už zřejmě neuslyšíme naživo, protože jsou prostě minulostí, no. V kapelách to je jak v manželství nebo ve vztazích mezi lidmi obecně. Někdy se to prostě rozbije a už se to nedá slepit. Někdy někdo odejde na věčnost a už se nevrátí. Někdy někdo prostě jen prásne dveřma a vydrží trucovat celý život. Já ale vcelku hloupé, když se kapely rozpadnou a sami vlastně neví proč. To by, myslím, sedělo na pardubické pidi lidi.

0: A to už je vše z dnešního dílu vydání folkových pohlazení, které jsme tady sestavili jako kompilaci z dnes už neexistujících nebo dávno zapomenutých hudebních skupin domácí folkové scény. Snad se vám líbile. Naslyšenou se za týden bude těšit Vítě Troníček. Mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
1: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání.
0: Humoriáda.

0: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
1: Děkuji za optání, mám se dobře. No, vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale ne, nenaříkám.
0: Vody máme dost, zůstaneme svěží určitě.
1: Tady je příjemně, tady je chládek.
0: Bezva. Tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
1: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
2: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
3: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
2: Suchý,
3: promiň Jiříku. No. Suchý, ano.
2: A ten?
3: Taky Plzeňák. A ten taky. Taky, ten taky, jo.
2: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
3: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
2: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
3: Ano.
2: To bylo v roku?
3: To bylo v roku.
2: Počkej,
3: já nevím. To byla válka ještě.
2: 40.
3: Tedy ne, už 30 let, ale.
2: 43?
3: 4, tak nějak.
2: To 1900.
3: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
2: A teda vraťme se do toho divadla.
3: Jo.
2: Do činohry.
3: Já byl v činohře, ano.
2: Určitě to byla činohra?
3: No samozřejmě, poznám přece. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
2: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval prce v operetě.
3: No slávně.
2: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
3: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
2: Jo.
3: Já jsem přetrh jedný subretě.
2: Jsem se zlakol, že subretu si pretrhol.
3: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
2: Franz Lehár. Fero. Franz, ano, Fero.
3: No. Fero. On byl jako ty Maďar?
2: To by byl Ferenc.
3: Ferenc, aha. Ferenc. A Fero je co je
2: Fero, to je také po slovensku, je Fero.
3: Fero. Taky po slovensku.
2: Jak je Miro?
3: Miro, ano.
2: Tak je Fero.
3: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav. A nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou. Tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku, náš Mirča. Mm. A podruhý jsem se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj, než přijela, tak koukám, po chodníku šli dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobejvat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná. A tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že? A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, posem, mám tady dívky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
1: Nádhera.
0: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
1: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo v Jiberské ulici dělal, měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. Já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
0: No to je sestava.
1: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku. Jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru. Protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká, děťa moja, nech se děje čokolvek, len se nesraziť.
0: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře, tak s panem Horničkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
1: Ano, anebo... samozřejmě, jo, ano, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
0: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
1: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo. Protože o to šlo tam se prostě ty
0: jedlo
1: scény byly takové.
0: Ano.
1: A on na tom lpěl.
0: Labužník to byl.
1: Ano.
0: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a páne, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Karmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nashledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka Pavle.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky.
4: Ano.
2: Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude, dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Tanda Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Myslím vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl doposlouchat, kdo s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka. O něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercl už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte se.
6: Dobrý, ale děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovou i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: A zdravíme.
7: Karel Bojkovic a já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pana Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavlíku Božena, zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme,
5: děkujeme.
2: Pěkně, naslyšenou. Tak, další prosím, dobrý den.
9: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
9: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mýko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak nějakou lehtivější myslí.
9: Řekněme,
2: nějakou vztahovku.
9: Romantickou,
2: jo,
9: vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už se o tom všem neví.
2: Tak já myslím, že to uznáme, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
9: Takovou nějakou, co se neví a co třeba neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
9: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuju, nashle.
5: Nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchače vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo. Mirčo. Jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Jen. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: Mm-hmm, to už taky, je milejší
5: ano.
2: Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, jo, to je, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
10: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
10: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo.
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
10: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas. Děkujeme pěkně.
10: Zdraví, paní Carmínko, nashledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkujeme. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
11: Tuhle vám je na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
12: A co jste odpověděl?
11: No tak v tom fofrupi, tomu jsem...
12: No jistě.
11: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
12: Jo.
11: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
12: A proč ne?
11: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačilo vožení, no to už pak rozvíjí. Všude si na něj chtějí šáhnout, no, všude ho vemou na hůl.
12: Ale no tak to snad ne.
11: No jo, to byste se divila.
12: Jo.
11: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice, horní jo. Nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
12: A to mě zajímá, co si dal? Co?
11: Nadívaný holoubě. Tam
12: dobrý.
11: No dál to bude ještě lepší. Jo. Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
12: No jak jen on umí, že jo. No,
11: no. Oni mu to holoubě, tu půlku jo. Toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
12: 130?
11: No.
12: No to je teda.
11: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
12: Jo.
11: Ten vedoucí povídá, holuby ne, mistři, ale slavíci.
12: No. Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitní by posílali poštou, mě by se to taky nebylo.
11: To je takový lidový vtip. Jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká na stavbách. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no, 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme. No nějak Japonsko mě může být ukradený.
12: Myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
11: Ano,
12: lidí na svém místě.
11: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
12: Prosím.
11: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá.
12: Jo.
11: Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru. Ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům.
12: Já mám taky výborného lékaře.
11: Ano?
12: Má ovšem teda jednu chybu.
11: Taky.
12: Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejem. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On pá, těstoviny? No tak milá zlata, ode dneška ani nudli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
5: No,
2: z pochoutek, myslím,
5: no,
2: teď.
5: Čokoládu. Jo. No, já, to je moje, to je hřích.
2: A jaký druh? Ještě
5: no, prostě všechno, čokoládu, mléčnou, hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
2: Tak už víme,
5: to je konec.
2: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
5: je
2: čokoládu.
5: To, je to trápení dneska už.
2: No ale tak drobně se mlsat může přece.
5: No, no drobně, jenom, že já mám ty noční záchvaty, víte?
2: Jo, takhle, v noci.
5: A to je zrada.
2: V noci putuje
5: já to
2: Carmen potají s paterkou za čokoládou.
5: Přes den já ovoce, ano, a masíčko a jenom salátek a v noci... No.
2: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
5: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě to je klasa.
2: To je značka kvality.
5: Značka.
2: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 01 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová. Nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já na tom, já vyrostla sice na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející.
3: Ano.
2: Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: A bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání prostě jako, víte.
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch
4: a moc se to líbí. A typuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve Strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, tady vás Vladimír z Prahy 10. Mm-hmm. Já vás zdravím, Pavle, a i paní zasněvosti paní Majerovou.
3: Mm-hmm.
5: Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až budu mluvit se svou dcerou Zuzankou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z vozovny Strašnice, jméno jí nic řekne, ale stačí říct cyklista.
3: Aha.
2: Cyklista.
3: Ano.
5: Cyklista, že jsem dobrá.
3: Řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
2: Z vozovny Strašnice.
5: Ano, bude vědět.
3: A výborně.
5: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
3: No to ráda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
5: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
3: Já vám taky, děkuji.
2: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
2: My vás.
3: Děkuji.
6: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
2: Děkujeme vám za váš hlas.
7: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
2: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
8: To já vážně věřím, že přijde. On určitě přijde, on je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak kluci, ale kde ta ženská vlastně je?
9: Tady! Nevíte si snad s něčím rady?
8: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
9: V tramvaji.
8: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
9: Ale netočili, zatahovali. A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
8: No, 14, už si píšu, to je kopana.
9: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
8: To je kanoistika.
9: Plzeň.
8: Ale Jiřino, staří Řekové přece říkávali, tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
9: Počkejte, ten konduktér nic jiného neměl.
8: Co?
9: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednou puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
8: No. Ani most?
9: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově, že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
8: Ne, tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
9: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktér, víte? Aha. On povídá, a já vás vzácná paní nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
8: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
9: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat. No, co prý dělám dnes večer, jo?
8: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit.
9: Ne? Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila a on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večír.
8: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
9: No, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela?
8: Jo.
9: Jášku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
8: No a co ten zprosták?
9: No, že si to jako právě přeje mě poznat. Jo? A zase vám začal.
8: No.
9: Nepřehazovala jste vejhybky v Motole? Nebo posíšte, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel. A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No. Potom tedy našláp motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
8: Počkejte, v italské? No, tam, no. Přece, tam přece nejsou žádné koleje.
9: No, ale zase je tam místo k parkování.
8: Ah, to jo. No, zaplať pánbu, že jste tady.
9: Pozor!
8: Já vím. Ateismus, já vím.
9: Ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
8: No tak, zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
1: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
3: No ano, těším se. Bude 20. To kulaté. Je vlastně výročí.
2: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
3: No tak... Já se vám svěřím

0: se nevědělo? Vy jste to odhadla takhle ona, skrz
1: ano,
0: obrazovku?
1: Ano, ona vešla a nevím, prostě...
0: Intuice.
1: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale ty máš nějaké tajemství. Ano, ano, maminko, já čekám dítě. Hmm. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Terese, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas, tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
0: Tak to je pohled do zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
1: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
0: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v Hledišti s panem Kostkou.
1: No to není tak důležité.
0: Je.
1: Ne, to
0: vždycky
1: ne.
0: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
1: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
0: Dobře.
1: Moc ráda.
0: Smích, jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
2: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holiče, si se pamatuješ?
3: Ano, ano, v pompejském amfiteátru.
2: A tam nás napadlo poslat...
3: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, protože tam bylo hrozný vedro a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já najednou takhle... Vidím tam krásnou barevnou fotku, pompejský amfiteátr a pám, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hbitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha na kampa, to stačí. A teď jsem napsal, srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gól. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni tady z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
2: jako
3: profesorovi,
2: velkou
3: legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Get se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší Humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
1: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
0: A toho neslýcháme zas tak často.
1: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
0: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko, v tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem, připomínám. Humor mezera A nebo B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta paní Karminku Majerovou. Dobrý den, paní Karminko.
3: Dobrý den, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Riknovska paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný teplý večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska z Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda, zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: A volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Tady je Ševčíková Marie Morkovský.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady v pokoji a takže oni jsou takový naši stálí hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha, ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: A já jenom tak na to...
1: Vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Mně to bude asi jedno.
1: No tak, děkujeme za pozdravení.
3: Děkujeme.
1: Necháme to bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Vojta byl nejšťastnější doby, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné nálad, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být to nebudeš. To není moderní výchovný prostředek, musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne. Ani na ní nešáhneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek. Já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš. A on věděl.
1: Tak tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
3: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Česká národní banka vydala zlatou minci s motivem plzeňské městské památkové rezervace. Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Dnes bude většinou jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Pěkné ráno přeje u zpráv Petra Broučková. Česká národní banka vydala zlatou minci s motivem Plzně. Její nominální hodnota je 5000 korun a její lícovou i rubovou stranu zdobí koláž ze staveb plzeňské městské památkové rezervace. Zobrazuje například katedrálu svatého Bartoloměje nebo renesanční radnici. Autorem návrhu je akademický sochař Zbyněk Fojtů. Kde je možné minci koupit, upřesnila členka bankovní rady České národní banky Karina Kubelková.
2: Je dostupná u našich smluv partnerů, ty najdete na stránkách České národní banky. Nechali jsme vyrazit 2600 kusů v běžné kvalitě a 5500 v takzvané špičkové neboli proof, to je vysoce leštěná mince.
0: Jako platidlo má mince cenu 5000 korun, její prodejní cena u smluvních partnerů může být ale různá. Například při slavnostním představení byla mince ke koupi za bezmála 60 000 korun. Kaple ve Svojiších u Rejštejna bude mít novou omítku. Schátralou stavbu začal zhruba před měsícem opravovat spolek Víla v Šumava. Teď už má kaple novou střechu a upravené okolí. A stejně jako střechu i další práce budou dělat dobrovolníci, říká předseda spolku Richard Broš.
3: To už se nám ozval člověk, který celý život restauruje různý kostely a má právě s tím dlouholetou praxi, takže nám řekl, co by na to bylo nejlepší. A vlastně jsme začali zjišťovat, jestli bude omítka nebo jestli necháme ten kamen a historicky pravděpodobně. Pro mě ta omítka byla a hlavně bychom chtěli, aby ta kaple něco vydržela. Tady ty povětrnostní vlivy, déšť, sníh, takže se udělá vápená omítka historická, aby to bylo prostě, jak to mělo být.
0: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu dnes zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií nejprve konzultovala. Kdo by měl být jejím členem, přibližuje generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Případným změnám musí podle něj předcházet širší odborná debata.
4: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně. Sport.
0: Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3. Obsadili tak třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Český tým v souboji s Kanadou vedl v polovině zápasu 2-0. Formace kolem útočníka Ondřeje Beránka s Jiřím Černochem a Jaroslavem Chmelařem byla sice střelecky aktivní, ale neprosadila se. Pokračuje právě Beránek.
5: Tak potýkáme se s tím celý turnaj. Vůbec se na tom nepadá. Těžký, no. Chceme strašně dát góla, ale bohužel jestli přemírá ty snahy a naopak jsme se inkasovali a i po mý chybě, takže těžký. No.
0: Čtvrtfinále bude hrát český tým proti Finsku ve čtvrtek v Curychu v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno až polojasno, odpoledne místy přechodně zvětšenou oblačnost, v jižní polovině kraje výjimečně i přehánky, nejpravděpodobněji na Šumavě a v Pošumaví. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26. Fouká slabý, postupně mírný severní až severozápadní vítr, který k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Hrádku u Sušice na Klatovsku dejte pozor na dopravní nehodu se zraněním. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Tolik zprávy Petry Broučkové a za chvilku už otevíráme další téma. Složení i rozložení jednotlivých atomů v různých materiálech umí zjistit nová laboratoř českých vědců. A my ji navštívíme už za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
6: Středa 27. května 2026. Valdemarům přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Ty

0: se tam může, takže si veme červenou tušku a překreslí se to.
1: Že lže a krade a do pekla se hrabe.

0: Hezké ráno ve 4:45.
1: Počasí.
0: V regionu dneska čekejte jasno až polojasno, odpoledne místy přechodně zvětšenou oblačnost, v jižní polovině kraje výjimečně i přehánky, s největší pravděpodobností na Šumavě a v Pošumaví. Nejvyšší denní teploty mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia, fouká slabý, postupně mírný severní až severozápadní vítr, který k večeru zeslábne.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: námi, nejste sami, tady je Český rozhlas Plzeň na hodinách 5 hodin a 19 minut. Zmapuje složení i rozložení atomů v materiálu ve třech rozměrech. To umí nová laboratoř, kterou právě otevřeli na Akademii věd. Vědcům pomůže hledat nové užitečné materiály a vysvětlit, proč fungují.
1: Trojrozměrná chemická mapa analyzovaného vzorku.
2: Před sebou máme na obrazovku, kde je spousta barevných teček, modré, zelené, žluté.
1: Ty jednotlivé barvy odpovídají různým atomům a když se všimnete vůbec toho tvaru, tak ten tvar vám připomíná jehlu.
2: Pavla Stoklasová v Ústavu termomechaniky Akademie věd vede laboratoř tomografie s atomární sondou. Přístroj umí zobrazit skoro všechny atomy jakéhokoliv materiálu. Zkoumané vzorky ale musí mít tvar maličké, velmi špičaté jehly.
1: Ta špička má rozměr zhruba 100 nanometrů.
2: Tenká špička je důležitá proto, aby se dala postupně rozprášit na atomy.
1: Postupně z povrchu jedna vrstvička, další vrstvička, další vrstvička putují směrem k detektoru.
2: Zaznamenává, odkud a kam částice letěly, v jakém pořadí přiletěly a jak byly těžké. Z toho potom vědci dopočítají přesnou mapu atomů ve vzorku, ukazuje Pavla Stoklasová na obrazovce.
1: Určitá místa, kde je to rozmístění atomů čistě náhodné, rovnoměrné, ale pak zde jsou určité lokality.
3: Tady jsou zhluky těch žlutozelených a jinde jsou zase třeba modré.
1: Ano, správně upozorňujete na ty zhluky, ty nás často zajímají. To jsou právě ty struktury, které mají na vlastnosti materiálu ten největší vliv.
2: Nemusí to být jen vada, jako hrudky v kaši nebo suk ve dřevě. Zhluky atomů by mohly vysvětlit zatím záhadné fyzikální jevy, říká Hanuš Sajner z Ústavu termomechaniky.
4: Existuje krásná svitělá báze kobaltu, která, když já ji mechanicky zatáhnu v okolním chladném prostředí, tak ona ze sebe vydá teplo. A když tu samou svitinu úplně stejně mechanicky zdeformuji v teplém prostředí, v horku, tak ona to horko pohltí.
2: Takový šikovný materiál by mohl v zimě topit a v létě chladit, kdyby ho jen vědci dokázali vyrobit a ovládat cíleně. K tomu by ale potřebovali vědět víc. A tajemství je možná ukryté také v rozložení atomů. Z Ústavu termomechaniky Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Česká národní banka vydala zlatou minci s motivem Plzně. Její nominální hodnota je 5000 korun a její lícovou i rubovou stranu zdobí koláž ze staveb plzeňské městské památkové rezervace. Zobrazuje například katedrálu svatého Bartoloměje nebo renesanční radnici. Autorem návrhu je akademický sochař Zbyněk Fojtů. Ředitelství silnic a dálnic dnes začíná opravovat povrch silnice 20 mezi Plzní a Losinou. Provoz je proto vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem. Práce omezí i autobusovou dopravu. Spoje z jižního Plzeňska proto nebudou zajíždět až na terminál, ale budou končit v Plzni na Slovanech. V Plzni se dnes slavnostně otevře nový dům se 17 byty a se zázemím pro dětskou skupinu v lokalitě Zátiší v Plzni. Nájemní městské bydlení je určeno pracujícím v klíčových profesích, osobám s handicapem, seniorům, lidem do 35 let nebo rodinám s dětmi. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 56 haléřů. To je o 28 haléřů méně než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšku klesne o 29 haléřů na 41 korun a 43 haléřů. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa přes dvoubrankový náskok Kanadě 2-3. Ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy od 16 hodin a 20 minut. Z pěti českých tenistů postoupili na Roland Garros do druhého kola 2. Vít Kopřiva porazil Francouze Muteta, Kateřina Siniaková zvítězila nad Švýcarkou Walterovou. V Paříži skončili Linda Nosková, Linda Fruvirto a Nikola Bartuňková. A ještě počasí, bude jasno až polojasno, odpoledne lokálně přechodně zvětšená oblačnost, na Šumavě a v Pošumaví výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Hrádku u Sušice na Klatovsku dejte pozor na dopravní nehodu se zraněním. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Příjemné středeční ráno vám přejeme. Dneska je 27. května 2026. Hodiny ukazují 3 minuty po 17:30. První panelové sídliště v Karlových Varech vzniklo na místě čtvrti zničené bombardováním na konci druhé světové války. Tuhnice měly být symbolem moderního bydlení. Další díl seriálu Výtah mimo provoz, a tedy i podrobnosti, uslyšíte už za chvíli.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 9 hodin 39 minut. Karlovy Vary si většina lidí spojí hlavně s lázeňstvím a historickým centrem. Jenže součástí města jsou i panelová sídliště, která vznikala hlavně po druhé světové válce. Se seriálem Výtah mimo provoz tentokrát zamíříme do Tuhnic, prvního velkého panelového sídliště ve městě.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Kateřinou Havlíkovou z kanceláře architektury města Karlovy Vary stojíme u jednoho z nejvyšších paneláků Tuhnického sídliště. Tak jak tohle sídliště vzniklo?
3: Pro vznik tohoto sídliště bylo klíčová jedna z nešťastných událostí ke konci druhé světové války, kdy Tuhnice, jejich velká část, podlehla plošnému bombardování a kvůli tomu i vlastně došlo k uvolnění velké části pozemků. A vzhledem k tomu, že po válce pro Karlovy Vary bylo lázeňství stanoveno jako úplná priorita, i ekonomická priorita, tak došlo třeba k přestavbě velké části městských domů v historickém centru na lázeňské objekty. Velké části nájemníků, třeba právě z historických objektů, tak byly nabídnuty nové byty na tehdejší dobu nad standardním bydlení, které právě mělo vzniknout v Tuhnicích. Takže v těchto místech došlo nejdřív k projektu a potom k výstavbě úplně prvního karlovarského panelového sídliště, kde teď právě stojíme.
2: Tuhnické sídliště vyrostlo v 60. letech.
3: Projektováno bylo krajským projektovým ústavem, architektem Hořejším. Ten projekt byl, myslím, ukončen v 62. roce a pak následovala hned výstavba. Výstavba se koordinovala podle typu G57, což byl na tu dobu typický způsob, jak postavit panelový dům jako stavebnici, když bych to měla zjednodušit.
2: My teď přicházíme k takovému centru Tuhnického sídliště a to je Meteor.
3: Ten byl takovým středobodem celého urbanismu toho sídliště. Vedla k němu hlavní pěší třída, což je dnešní ulice Krymská, už v trochu pozměněné podobě. A ve společenském centru Meteor byla kavárna až se 170 místy. Byl tam také bar, taneční parkét, a restaurace a společenský sál, takže ten dům byl opravdu koncipovaný jako nové společenské centrum pro všechny obyvatele toho nového tuhnického sídliště. Těch mělo být až 3200 nových obyvatel v 960 bytech.
4: Alena, v podstatě já byla první nájemník tady, takže od roku 65.
2: No a jak se bydlelo v těch 60. letech?
4: No tak asi proti těm starým, že my jsme bydleli původně na Petříně, nahoře na Vyhlídce, což je stará čtvrť, takže ty byty byly moderní tenkrát. Jako byly jako dobře dělaný.
2: Pan Jan, paní
5: Helena.
2: Tak a jak se vám bydlí v tu?
5: Bydlí dobře, bydlíme tu kolik let, asi 45 nebo ještě víc.
6: Od roku 65.
5: No, my jsme se jenom přestěhovali tam odsud, tadyhle do věžáku. Byli jsme bydleli v přízemí a tam byla tma, jak narostly ty stromy, tak jsme si našli tadyhle v 8. patře, takže už mě tam žádný strom nedožene.
2: Ten náš seriál se jmenuje Výtah mimo provoz. Vy říkáte, že bydlíte v 8. patře. Co děláte, když je výtah mimo provoz?
5: Oni jsou tam dva, vždycky jeden jde. Ještě se

0: Ve výstavní síni Masné krámy Západočeské galerie v Plzni se koná absolventský koncert Základní umělecké školy Sokolovská Plzeň. Začíná v 17 hodin a ještě do 6 hodiny vás pozveme na řadu dalších kulturních akcí v regionu. Počasí. Jinak dneska čekejte jasno až polojasno, odpoledne místy přechodně s většinou oblačnost, v jižní polovině kraje výjimečně i přehánky, s největší pravděpodobností na Šumavě a v Pošumaví. Nejvyšší denní teploty je mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia, fouká slabý, postupně mírný severní až severozápadní vítr, který k večeru zeslábne.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže.

Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje hezké ráno. Máme 5 hodin a 52 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: V kině Čakan v Domažlicích dneska promítají film Říkají mi Lars v hlavní roli s Martinem Hofmanem. Začátek je v 8 večer. V Národopisném muzeu Plzeňská pobočce Západočeského muzea v Plzni se uskuteční přednáška Vratislava Ryšavého s názvem Plzeňští barokní umělci v Poříčí nad Sázavou. Akce začíná v přednáškovém sále v 17 hodin. Městská knihovna v Klatovech láká na hudebně literární pásmo věnované Františku Januš Kroupovi. Komponovaný pořad Kde domov můj o životě a díle českého hudebního skladatele, autora české národní hymny, se pokusí navodit atmosféru romantického salonu, ve kterém se ruku v ruce potká hudba spolu s mluveným slovem. Začátek akce je v refektáři jezuitské koleje v 19 hodin. Dramacentrum Johan zve do plzeňské scény Moving Station na akci s názvem Den DC. K vidění budou autorské inscenace a projekty vznikající v dramatických kurzech pro děti, dospívající a dospělé. Den DC nabídne během odpoledne a večera přehlídku autorského divadla, improvizace i současných témat. Program zahájí v 15 hodin skupina Malá parta s poetickým příběhem Až jednou přiletěla. Ve Staré synagoze v Plzni se koná od 7 večer koncert Fascinující svět hudby, klavírní duo, účinkují Tomáš Hostýnek a Petr Novák. No a plzeňské divadlo Pluto uvede inscenaci Šílený prachy, aneb prachy, prachy. Hrát se začne v 7 večer. To u nás za chviličku Petra Proučková a další zprávy.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
4: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
3: Je plná veselých příhod.
4: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
3: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyotadolák.cz.
6: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
7: Šest hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
7: Začíná oprava silnice 20 mezi Plzní a Losinou. V přírodní památce Kařeské rybníky na Rokycansku vznikly 3 nové tůně pro vzácné druhy ptáků a obojživelníků. Sněmovní výbor pro obranu se bude zabývat návrhem vlády na nového šéfa české armády. Dnes bude většinou jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Ředitelství silnic a dálnic dnes začíná opravovat povrch silnice 20 mezi Plzní a Losinou. Provoz je proto vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem. Další informace pro řidiče doplňuje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
8: Sjezdová větev z D5 na Písek a Tábor bude po dobu opravy uzavřena a řidiči budou k napojení na první třídu číslo 20 využívat sjezd na Starý Plzenec. Bez omezení by měl být tento úsek opět průjezdný nejpozději v první polovině července.
7: Práce omezí i autobusovou dopravu. Spoje z jižního Plzeňska proto nebudou zajíždět až na terminál, ale budou končit v Plzni na Slovanech. Plzeňský kraj dokončil v přírodní památce Kařeské rybníky na Rokycansku 3 nové tůně. Vodní plochy o rozloze přes 3000 metrů čtverečních mají pomoci zadržet vodu v krajině a zvýšit druhovou pestrost. Nové tůně s pozvolnými břehy mají do lokality vrátit taky ohrožené druhy ptáků, jako je bekasina otavní nebo čejka chocholatá. Krajský projekt v plné výši financovala Agentura ochrany přírody a krajiny z evropských dotací. Pokračuje mluvčí Plzeňského kraje Natálie Vajnarová.
9: V přírodní památce Kařeské rybníky jsou už 3 nové tůně naplněné vodou a začínají plnit svou ekologickou funkci. Projekt Plzeňského kraje pomůže zvýšit biodiverzitu území, zlepší zadržování vody v krajině a vytvoří vhodné podmínky pro mokřadní ptáky, obojživelníky i vodní hmyz.
7: Sněmovní výbor pro obranu ráno projedná nominaci generálporučíka Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Podle předsedy výboru Josefa Fleka z Hnutí STAN by se veřejného zasedání kromě Hlaváče měl zúčastnit i současný šéf armády Karel Řehka a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hlaváče do funkce tento měsíc navrhla vláda. Jako jediný pro něj ale nehlasoval právě ministr Zuna s tím, že si představoval vhodnější nejsilnějšího kandidáta. Nového náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel. Miroslav Hlaváč je v současnosti Řehkův první zástupce v čele armády. Působí v ní od 80. let. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Oznámila to mluvčí společnosti Allwyn Dita Stejskalová. Dosavadní rekord byl z května 2015. Tehdy sázející vyhrál skoro 2,5 miliardy korun.
10: Sport.
7: Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3. Obsadili tak třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Hrát se bude ve čtvrtek v Curychu v 16 hodin a 20 minut. Tenista Vít Kopřiva syna Roland Garros zahraje druhé kolo. Domácího Francouze Muteta zdolal v rozhodujícím pátém setu. Postup slaví i Kateřina Siniaková, která si ve dvou sadách poradila se Švýcarkou Valtertovou. Na Roland Garros naopak dohráli Lindy Nosková s Furvitovou a také Nikola Bartuňková.
3: Počasí.
7: Dnes čekejte jasno až polojasno, odpoledne místy přechodně zvětšenou oblačnost, na Šumavě a v Pošumaví se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Fouká slabý, postupně mírný severní až severozápadní vítr, který k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
7: V Hrádku u Sušice na Klatovsku havarovala čtyřkolka. Probíhá vyšetřování nehody, projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Tolik zprávy v podání Petry Broučkové a za pár minut už vám představíme jeden z talentů plzeňské atletiky, desetibojaře Bohuslava Čertíka. Bude řeč mimo jiné i o tom, jak se hecuje se svým mladším bratrem Bedřichem, taky desetibojařem.
12: Soutěžíme mezi sebou furt, což si myslím, že je pro nás velký plus, jakožto spolutrénující, a řekl bych, že nás to dost posouvá, protože se navzájem vytahujeme a ty výkony pak jdou samozřejmě nahoru. No.
11: Tak nám dejte chviličku, uslyšíte víc.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
11: Středa 27. května na hodinách 5 minut po 6.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: 6 hodin 11 minut, kalendárium.
2: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Švýcarský fyzik Auguste Piccard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Dnes je významný den v našem kalendáři. Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Gecisu. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.
1: V Plzeňském kraji je skoro jasno, s teplotami mezi 10 a 13 stupni Celsia. Už tady samozřejmě máme předpověď počasí na celý den a přijdeme s ní za chvilku. 6 hodin 14 minut.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: I nadále bude převážně slunečno a velmi teplo. V 6 hodin a 17 minut si poslechněte detaily.
1: Počasí.
0: Dneska bude v regionu jasno až polojasno, odpoledne pak lokálně očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost a v jižním polovině kraje se můžou objevit i přehánky, zejména na Šumavě a v Pošumaví. Nejvyšší denní teploty je mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia, ráno slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr, o rychlosti do 7 metrů za sekundu bude k večeru slábnout.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Už 6 hodin a 21 minut, tady máme nový den, zakřičte z plných plic, že to i dneska dáte, přejeme vám hezké ráno. Mezi největší talenty v klubu Škoda Plzeň patří bratři Čertíkové. 18-letý Bohuslav i o rok mladší Bedřich se úspěšně věnují 10 boji. Starší z bratrů nedávno splnil výkonem 7514 bodů limit na letošní juniorské mistrovství světa. S Bohuslavem Čertíkem si povídal reportér Vladislav Janouško.
1: Bohuslav Čertík patří mezi talenty české plzeňské atletiky. Letos jste si vylepšil osobní rekord v 10 boji. Je to 7514 bodů, limit pro mistrovství světa juniorů, tak ideální vstup do sezony, dá se říct?
2: Jo, určitě za mě řekl bych, že ideální vstup. Na začátek sezony bych řekl, že výborný výkon. Určitě je kam se zlepšovat a jo, jak říkám, určitě dobrý začátek na sezonu.
1: Dal tenhle ten výsledek jasný cíl té sezóně, protože tím, že máte limit, tak můžete směřovat právě směrem do zámoří na světový šampionát, tu svoji přípravu, tréninky, závody.
2: Jo, určitě. Mám teď cíl se pořádně připravit na ten svět, abych tam dokázal předvést něco, za co budu rád a za co se budu moc trochu chlubit, že jsem tam byl.
1: 10 boj se věnuje váš mladší bratr Bedřich. Vás dělí jeden rok věku, tak je mezi vámi velká rivalita.
2: Jo, určitě na trénincích, jo. Soutěžíme mezi sebou furt, což si myslím, že je pro nás velký plus, jakožto spolutrénující, a řekl bych, že nás to dost posouvá, protože se navzájem vytahujeme a ty výkony pak jdou samozřejmě nahoru. No.
1: A je ta rivalita, je to předhánění, hecování ve všech disciplínách stejné, nebo máte vůbec disciplíny, ve kterých je lepší bratr?
2: A tak zatím jsem ve všech disciplínách o kousek napřed, ale co se týče techniky, tak na vejšku, tak ve vejšce je určitě lepší, bych řekl. A v překážkách taky, tam teď má trochu lepší osoba, takže v překážkách se taky vytahujem.
1: Vaše nejoblíbenější a naopak nejméně oblíbená disciplína v rámci 10 boje, co by to bylo?
2: Tak nejoblíbenější bude asi ta tyč. Tam jsem si skočil právě v tom 10 boje 5 metrů po první životě. A nejméně oblíben asi všichni 10 bojaři mají 15-stovku, bych řekl.
1: Povězte, co vás a možná tedy bratra přivedlo vůbec nejen k atletice, ale hlavně k té nejnáročnější disciplíně, k 10 boji.
2: Tak vlastně my jsme sem přišli na Škodovku na školní závody, kde si nás náš vlastně trenér našel a vyzval nás, jestli nechcem začít dělat atletiku. A já jsem si řekl, že to můžeme zkusit, a začalo mě to bavit. A o rok díl jsem vlastně přemluvili bráchu, který jsem přišel taky zkusit a začalo to taky bavit, tak od té doby to vlastně děláme.
1: Proč 10 boj?
2: Proč 10 boj? Vlastně ani nevím, prostě jsme s ním začali a nějak jsem u něj přetrval. A řekl bych, že to asi nejlepší, protože nevím, jestli by mě bavilo čistě se specializovat na jednu disciplínu. Mně se líbí ta různorodost těch tréninků, že každý trénink je jiný.
1: Kdo je vaším vzorem vlastně mezi 10 bojaři? Jsou to české legendy, Roman Šeberle, Tomáš Dvořák a další, anebo spíš v zahraničí někdo, třeba z té aktuálně závodící generace?
2: Že bych měl extra nějaký vzor, by se říct asi nedalo, ale rád sleduju třeba teďkon Hamra Kerejda, světový rekord v hale a to je asi on. Toho sleduju teď asi nejvíc.
1: Švýcar Hamar, vynikající dálkař. Je to třeba disciplína, ve které potřebujete ještě nejvíc přidat, ta dálka centimetru?
2: Určitě. Dálka bych řekl, že je jedna, možná i nejhorší disciplína, co mám v celém 10 boji, takže určitě na ní kde zapracovat a jsou tam velké rezervy.
1: No a budoucí cíl pro tuhle sezonu a start na mistrovství světa juniorů, o tom jsme mluvili, a kam byste chtěl posunout třeba ještě v té letošní sezóně ten svůj osobák 7500 14 bodů.
2: Tak samozřejmě hezký by bylo těch 8000, ale budu rád za těch 7800 na konci sezóny.
1: Popisuje plzeňský 10 bojař Bohuslav Čertík z Plzně, Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Česku včera už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřilo je 47 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let, informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili přes 32 stupňů Celsia. Víc než 31 stupňů teploměr ukázal také na stanici Plzeň Bolevec a ve Steňkově na Domažlicku. Výstraha před vysokými teplotami platí ještě dnes na jižní Moravě. Ve fakultní nemocnici Plzeň v Lochotínském areálu začíná výstavba pavilonu chirurgických oborů za zhruba 4 miliardy korun. K předání staveniště dojde dnes. Slavnostní zahájení stavby se uskuteční 11. června. Mluvčí nemocnice Gabriela Levorová informovala, že stavba přinese v Lochotínském areálu řadu dopravních omezení. Bližší informace i mapku najdou zájemci na webových stránkách nemocnice. Smětčice a Bušovice na Rokycansku dokončili stavbu společného vodovodu a kanalizace za více než 270 milionů korun. K novému vodovodu se můžou kromě obyvatel Bušovic a Smětčic připojit taky domácnosti v obcích Střapole a Sedlecka, potvrdila nezávislá starostka Smětčic Jana Šlégrová. Sněmovna by dnes měla rozhodnout o návrhu skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli mít ti důchodci, kteří si založili penzijní spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině B tak Češi obsadili třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Na Roland Garros postoupili do druhého kola Vít Kopřiva a Kateřina Siniaková. V Paříži skončili Linda Nosková, Linda Fruvirtová a Nikola Bartůňková. A dnešní počasí čekejte jasno až polojasno. Odpoledne lokálně přechodně zvětšená oblačnost. Na jihu kraje se mohou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte v Plzni v ulici Alej Svobody před křižovatkou s ulicí Lidická na nehodu dvou osobních aut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsou herci káráni režisérem, když se na jevišti při představení takzvaně odbourají? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od herce Davida Punčocháře. No a pár podrobností si poslechněte už za chviličku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Hezké středeční ráno v 6 hodin a 39 minut. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec David Munčochář. No a dozvíme se například i to, jestli se mu stalo, že se na jevišti rozesmál.
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jakože se odbouráme nebo tak.
2: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, že jak se odbourali, to bylo super a tak, jako ještě s tím víc o to jde.
2: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No.
0: Celý rozhovor s Davidem Punčochářem si poslechněte po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio Vaš.

0: Podle nejnovější předpovědi plzeňských meteorologů jasno až polojasno, odpoledne pak lokálně očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost a v jižní polovině kraje se můžou objevit i přehánky, zejména na Šumavě a v Pošumaví. Nejvyšší den teploty je mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia, ráno slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu, k večeru bude slábnout.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Bratři, jak se patří, a za chvilku od nás taky Helena Vondráčková. Máme 6 hodin a skoro 48 minut. Růžově květoucí kohoutek luční býval od května do července běžnou rostlinou našich luk, ale v posledních letech, aby ho člověk pohledal. Může za to dlouhodobé sucho. Kohoutek luční má sice rád slunce, jenže potřebuje taky vlhko. Jak Soně Weizenbachrové potvrdila fytoterapeutka a pěstitelka bylin Štěpánka Janoutová.
1: Kohoutek luční je bylinka, která indikuje vysokou hladinu spodní vody a právě ji můžeme nalézt na podmáčených loukách nebo v příkopech a v současné době, jak postupuje sucho, tak nám z krajiny mizí.
2: Chráněná bylinka to ale zatím není, pořád ještě si ji můžeme nazbírat, pokud ji najdeme, anebo si ji třeba i přesadit na zahrádku.
1: Kohoutek mě vždycky zaujal, když jsem měla kolem nějaké louky, jak tam krásně jsou růžové ty fleky, a určitě kohoutek za to stojí si ho dát na zahradu, pokud se snažíte o květnatou louku na zahradě nebo i jako trvalku do nějakého záhonu, tak vám tam určitě udělá parádu, ale myslete na to, že ho budete muset buď více zalévat, anebo ho dát na místo, kde je vlhko.
2: Jaké další podmínky potřebuje?
1: Kohoutek jinak vyžaduje slunné stanoviště a tomu celkem ke spokojenosti stačí. My takhle si můžeme na zahradě vypěstovat výbornou léčivku, která je používána především ve východní medicíně.
2: Radíte ho pěstovat spíše ze semínek a nebo přesadit?
1: Záleží, jestli seženeme semínka kohoutku, protože ty louky se sečou a většinou se sečou v době, kdy je rozkvetlý. Takže buď teda si vzít sazeničku z louky a když někde najdete potom odkvetlé rostliny,

0: ne, tak se pokusí ze semínek.
1: Říkáte, je to nejenom zdobná bylinka, ale také léčivka. Jaké má účinky?
0: Kohoutek je používaný jako velmi silné expektorant, to znamená na podporu vykašlávání při chronických zánětech průdušek. Výborná je také z něj tinktura, která se používá proti grampozitivním bakteriím, jako jsou streptokoky, zlatý stafylokok a podobně. V kombinaci s bazalkou posvátnou se potom používá na záněty průdušek, na odkašlávání a na takové celkové posílení organismu.
1: Když jste se zmínila o tinktuře, poradíte nám, jak si je z kohoutku lučního připravit?
0: Tinktura se připravuje tak, že si vezmete jeden díl čerstvé natě kohoutku kvetoucí a dáte 4 díly 50% lihu. Nechá se alespoň měsíc macerovat a pak se bere 3x denně 30 kapek. U odvaru tak se dává 20 gramů čerstvé natě a 200 ml vody vroucí. A když si budeme chtít udělat antirevmatickou koupel, kterou doporučuje bylinář Janča, tak tam se dává sláma z ovsa, kohoutek a březové listí. Zase si uděláte odvar a nechává se tam vlastně koupat ruce nebo nohy každý den. Jednou nohy, jednou ruce, 10 až 15 minut v co nejteplejší vodě a měly by se vám zlepšit otoky na malých kloubech.
2: Ale pozor, pozor, kohoutek luční může ve vyšších dávkách způsobit zažívací potíže. Užívat by ho neměly děti, těhotné a kojící ženy.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 554 222 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Poslanci by měli rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. V plzeňské fakultní nemocnici dnes začíná stavba pavilonu chirurgických oborů. Dnes bude většinou jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Návrh skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit bez sankcí ukončit penzijní spoření, by dnes měla schvalovat sněmovna. Možnost ukončit penzijní spoření bez sankcí by měli mít ti důchodci, kteří si ho založili před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Novelu zákona podporuje i poslankyně opozičního hnutí STAN Pavla Pivoňka-Vaňková. Je podle ní ale třeba udělat v systému širší změny.
2: Protože důchodová politika nemá být jen o opravování jednotlivých chyb, má být také o tom, aby si lidé mohli na stáří spořit v systému, kterému budou rozumět, budou mu věřit a který jim opravdu pomůže vytvořit smysluplnou rezervu.
0: Předáním staveniště dnes v Plzni na Lochotíně začíná stavba pavilonu chirurgických oborů. Bude stát v blízkosti gynekologicko-porodnické kliniky v místě současného záložního heliportu. 12-podlažní chirurgický pavilon s heliportem na střeše a operačním traktem bude koncentrovat chirurgické kliniky a obory z lochotínského a borského areálu nemocnice. Bude v něm chirurgie, ortopedie, neurochirurgie a urologie, velký urgentní příjem a emergency. Pavilon by měl fungovat po roce 2030, říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.
3: Je tam asi 450 lůžek plánováno, na to je napojený dvoupodlažní koridor a dospávací pokoje, takže bychom měli zvýšit obrat a využít operačních sálů v rámci toho chirurgického pavilonu, protože pacienti standardně, kteří budou po větších výkonech, budou na dospávacích pokojích, kde pomalu budou probouzeni a ten operační sál už bude moct operovat dalšího pacienta. Takže se zrychlí, zlepší se, zefektivní se provoz operačních sálů.
0: Samotná stavba podle vedení nemocnice omezí dočasně parkování i příjezd k některým pavilonům. Vodní záchranáři, kteří působí na přehradě Hracholusky, dostanou letos nové molo. Jejich staré kovové molo bylo za hranicí životnosti, bylo nestabilní a rozpadalo se. Pro práci vodních záchranářů je přitom nezbytné. Plzeňský kraj uvolnil na molo přes 327 tisíc korun, což pokryje celé náklady. Nové molo bude nejen z trvanlivějších materiálů, bude i větší a lehčí, uvedl Pavel Barák z vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Vodní záchranáři na Hracholuskách mají během sezony až 130 výjezdů po celé vodní ploše a právě u mola předávají pacienty posádkám záchranné služby. Sport. Hokejová reprezentace prohrála na mistrovství světa s Kanadou 2-3 a tak obsadila ve skupině třetí místo. O postup do semifinále bude bojovat ve čtvrtek odpoledne s Finskem. V Curychu pak nastoupí Švýcaři proti Švédům, ve Friburgu Kanada proti Spojeným státům a Norsko proti Lotyšsku. Počasí. Dnes čekejte jasno až polojasno, odpoledne místy přechodně zvětšenou oblačnost na Šumavě a v Pošumaví se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Fouká slabý, postupně mírný severozápadní vítr až severní vítr, který k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Želčanech u Chválenic na Plzeňsku dejte pozor na sjízdnost vozovky, je tam vylitý olej. V Plzni v ulici Alej Svobody před křížením s ulicí Lidickou bourala dvě osobní auta. Pozor na nehodu dejte i v Třemošné na severním Plzeňsku. V ulici Pionýrská na křižovatce s Březovou ulicí se střetla dvě auta, došlo k požáru vozidla. V Boru na Tachovsku u ubytovny Bor havarovala dodávka s osobním autem. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dnem, který tady máme už 7 hodin a 5 minut navrch, je středa s datem 27. května 2026. Už pozítří, tedy v pátek, se v celé republice uskuteční tradiční noc kostelů. V našem regionu se do akce zapojí desítky kostelů, modliteben a dalších míst. My vás už za chviličku pozveme na Šumavu, konkrétně do Kašperských hor. No a teď je tady kabát. Jediný kabát, který dneska potřebujete. Čeká nás opět velmi teplý den.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Jak se pozná spokojený člověk? Za chvilku nám to řeknou prvňáci a druháci ze 4. základní školy v Plzni v dalším premiérovém díle rubriky Ahoj rádio. Hele chlapi, moje žena je furt happy, spokojená. Když jsem se ptal, jak to dělá, přišla rána jako zděla. Říkala mi zas a znova, stačí, abys nebyl doma.

0: Jak se pozná spokojený člověk?
1: Že si třeba odpočine.
2: Že má třeba něco rád.
3: Že si pobíhá po pokoji.
4: Třeba se usmívá a takhle.
5: Že skáče radostí.
6: Spí. Povídá se s někým nebo si najde holku.
7: Má do...

0: 7 hodin, skoro 15 minut.
1: Počasí.
0: A už je tady s námi plzeňský meteorolog Martin Adamovský, tak jak vypadá středeční ráno v regionu. Dobrý den.
2: Hezké ráno, tak máme teplo, víceméně ta obloha je také jasná, skoro jasná, takže ten trend z posledních dní se nám opakuje. Teploty jsou vysoko, teď po ránu už většinou kolem 15 stupňů, takže docela dost teplo, dokonce na Šumavě, na Hojsově stráži už máme lehce přes 20, takže velmi teplo.
0: Máme teplo, s tímto konstatováním si vystačíte i přes den?
2: Určitě ty teploty nebudou tedy tak vysoké jako včera, kdy jsme naměřili i kolem 31, třeba tady na Plzeňsku dnes bude malinko chladněji, do 30 stupňů už nás začne ovlivňovat studená fronta, takže se na uvozovkách začne malinko ochlazovat, ale to ochlazení se projeví víceméně až zítra, jinak slunečno bude převažovat po většinu dne, odpoledne bude ta oblačnost malinko už zvětšená. Nemůžeme vyloučit někde v jižní polovině kraje na Šumavě, v Pošumaví i nějakou přehánku, ale pokud, tak opravdu to bude spíš výjimka. No a vítr by měl foukat pouze slabší.
0: No a k tomu zítřku se vrátíme v příští hodině. Zatím děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Povídka na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Prohlídky, koncerty, ale i tiché rozjímání. Blíží se další Noc kostelů. V Plzeňském kraji můžete navštívit speciální program na 144 místech. My vás právě teď pozveme společně s kulturním referentem Kašperských hor Radkem Nakládalem na Šumavu. Přeji vám hezké ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům Plzeňského rozhlasu z Kašperských hor, kde máme krásně slunečno.
0: Bezva, moc vám to přejeme. V Kašperských horách si lidé můžou vybrat nebo postupně navštívit hned tři kostely. Začněme programem v kostele svaté Markéty, který nabídne komentovanou prohlídku, koncert nebo mši. Prosím, povězte víc.
1: Přesně tak, tam to začíná vlastně ve 2 hodiny obrázkovým, takzvaným orientačním během pro malé i velké, pak je tam komentovaná prohlídka od 3, těch prohlídek tam bude ještě trochu více. Výstup na zvonici například k hodinám, pak také je koncert žáků základní umělecké školy v Kašperských horách v kostele přímo v 5 hodin. A rovněž bych chtěl pozvat do Markéty na koncert na violončelo písničkáře Pavla Čapka v 7 hodin. Takže to je takový docela bohatý program v kostele svaté Markéty a hlavně kostel svaté Markéty má už opravený oltář porta cely, tedy brána do nebes.
0: Už jste to trošku naznačil, večer od 7 vystoupí písničkář Pavel Čadek. Co zahraje a zaspívá?
1: Tak zaspívá určitě ze svého repertoáru písně a hlavně jeho písně s doprovodem na violončelo udělají krásnou atmosféru přímo v Markétě, protože ona totiž má výbornou akustiku, takže tam se to bude nádherně rozléhat.
0: Teď už se dostáváme k těm dalším dvěma kostelům, tedy ke kostelu svatého Mikuláše a kostelu Panny Marie Sněžné. Čím jsou tyhle památky jedinečné a proč stojí za to je navštívit?
1: Trošku vás opravím, co se týče Mikuláše, tak ten není úplně zařazený do té Noci kostelů, nicméně on samozřejmě je kostelem, který je trošku 1,5 kilometru od Kašperských hor, takže tam si člověk musí přeci jenom trochu dojít nějakou tou trasou. Je ovšem výjimečný samozřejmě tou stropní malbou, kterou on má, a samozřejmě tou jedinečnou atmosférou tady toho kostela, ale v tom žádný program v rámci Noci kostelů nebude. Kostel, poutní kostel Panny Marie Sněžné, ten naopak má program a ten samozřejmě rádi návštěvníci navštíví, protože on není běžně otevřen, takže na Noci kostelu bude od 5 hodin do 9 hodin. Budou tam komentované prohlídky s duchovní hudbou a hlavně tam uvidíte oltářní obraz Šumavská Madonna Kristýny Maršíkové-Málkové, což je takový, řekl bych, trošku tahák do tohoto kostela.
0: Dodává Radek Nakládal v 7 hodin a 26 minut. Děkujeme za pozvánku, naslyšenou.
1: Mějte se hezky a na viděnou.
2: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Česká národní banka vydala zlatou minci s motivem Plzně. Její nominální hodnota je 5 000 korun a lícovou i rubovou stranu zdobí koláž ze staveb plzeňské městské památkové rezervace. Zobrazuje například katedrálu svatého Bartoloměje nebo renesanční radnici. Autorem návrhu je akademický sochař Zbyněk Fojtů. Ředitelství silnic a dálnic dnes začíná opravovat povrch silnice 20 mezi Plzní a Losinou. Provoz je proto vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem. Práce omezí i autobusovou dopravu. Spoje z jižního Plzeňska proto nebudou zajíždět až na terminál, ale budou končit v Plzni na Slovanech. Plzeňský kraj dokončil v přírodní památce Kařeřské rybníky na Rokycansku 3 nové tůně. Vodní plochy o rozloze přes 3000 metrů čtverečních mají pomoci zadržet vodu v krajině a zvýšit druhovou pestrost. Nové tůně s pozvolnými břehy mají do lokality vrátit taky ohrožené druhy ptáků, jako je bekasina otavní nebo čejka chocholatá. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 56 haléřů. To je o 28 haléřů méně než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšku klesne o 29 haléřů na 41 korun a 43 haléřů. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa přes dvoubrankový náskok Kanadě 2-3. Ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo. Ve čtvrtek se v Curychu utkají s Finy od 16 hodin a 20 minut. Z 5 českých tenistů postoupili na Roland Garros do druhého kola 2. Vít Kopřiva porazil Francouze Muteta, Kateřina Siniaková zvítězila nad Švýcarkou Valtertovou. V Paříži skončili Linda Nosková, Linda Fruvirtová a Nikola Bartůňková. A ještě počasí. Bude jasno až polojasno. Odpoledne lokálně přechodně zvětšená oblačnost. Na Šumavě a v Pošumaví se mohou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Želčanech u Chválenic na Plzeňsku dejte pozor na sjízdnost vozovky, je tam vylitý olej. V Plzni v ulici Alej Svobody před křížením s ulicí Lidickou bourala dvě osobní auta. Pozor na nehodu dejte i v Třemošné na severním Plzeňsku. V ulici Pionýrská na křižovatce s Březovou ulicí se střetla dvě auta, došlo k požáru vozidla. V Boru na Tachovsku u ubytovny Bor havarovala dodávka s osobním autem. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy se podílí na projektu Národního ústavu pro výzkum rakoviny. Květnové číslo měsíčníku Plzeňský kraj nabízí řadu informací pro cyklisty a cykloturisty a 15-letý zápasník Adam Boubel ze Staňkova letos ovládl mezinárodní turnaj ve Finsku. Více k těmto tématům povíme v rubrice O čem se píše. A to už za chvilku.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: I frajerům přejeme hezké ráno, máme 7 hodin a 40 minut.
1: O čem se píše?
0: Projekt Národního ústavu pro výzkum rakoviny a úlohu Lékařské fakulty v Plzni a v něm přibližuje ve fakultním časopise Fakultas Nostra vedoucí jedné z výzkumných skupin profesor Václav Liška. Podle něj projekt přinesl významné vědecké výsledky a zároveň větší důraz na koordinaci onkologického výzkumu. Propojil excelentní vědecká pracoviště, prohloubil vzájemnou spolupráci a otevřel nové možnosti pro výzkum i mladé vědce. Květnové číslo měsíčníku Plzeňský kraj je z velké části věnováno cykloturistice. Najdete v něm tipy na cyklotrasy, důležité informace k cyklostezkám v regionu, přehled cyklobusů i rozhovor s koordinátorem výstavby cyklostezek Vladimírem Krocem. Dalším tématem je letošní půlmaraton Plzeňského kraje s rekordní účastí, 6000 litry vypité vody a divočáky na trati u Dobřánek. Teprve 15-letý zápasník Adam Boubel ze Staňkova patří mezi největší naděje českého řecko-římského zápasu. Sedminásobný mistr republiky letos ovládl mezinárodní turnaj ve Finsku a na další akci v Záhřebu přidal třetí místo. Za jeho úspěchy stojí nejen talent, ale především každodenní tvrdá práce a také jasný cíl – prosadit se i na evropské a světové scéně. Rozhovor s Adamem Boubelem přináší časopis Staňkovsko.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň na hodinách 7:45.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno až polojasno, odpoledne pak lokálně očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost a v jižní polovině kraje se můžou objevit i přehánky, zejména na Šumavě a v Pošumaví. Nejvyšší denní teploty je opět vysoko, mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia. Ráno slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr, o rychlosti do 7 metrů za sekundu bude k večeru slábnout.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin, skoro 51 minut, teď už je tady soutěž o kávový balíček plzeňské pražírny Berounka Coffee, sociálního podniku Možnosti tu jsou, tedy 250 gramů výběrové kávy Berounka a espresso hrnek s podšálkem. Možnosti tu jsou, to je obecně prospěšná společnost, která ve svých střediscích připravuje lidi se zdravotním postižením pro vstup na trh práce. Jedním z jejich středisek je právě i pražírna kávy v Plzni na Borech. Zmíněný balíček můžete v tuto chvíli vyhrát na čísle 221 554 222 a před soutěžní otázkou potřebuji po telefonu nabrat dva volající. Tak tady je první z nich, přeju vám hezké ráno, koho tam máme?
1: Dobrý den, Vašek.
0: Vašku, odkud nám voláte?
1: Já volám z auta a neslyšel jsem soutěžní otázku, tak jestli byste mi jdu spoko.
0: A víte, že vám ji neřeknu, ona totiž zatím nezazněla.
1: Tak to je dobře.
0: Vašku, já teď potřebuju udělat jinou věc. Já vám potřebuju nabrat konkurenta, který bude vaším soupeřem. Berete?
1: Ano.
0: Tak pozor, jdeme na to, telefon zvedám podruhé a ptám se, koho tam máme. Hezké ráno. Halo, halo. Slyšíme se? Tak, máme tam člověka? Křičte na mě.
2: Jo, tak tam jsme asi dvě.
0: Ne, tam jste jedna. Dobrý den. Koho tam
2: dobrý
0: máme?
2: Dobrý den.
0: Koho tam máme? Tak, tady se asi nedomluvíme. Jestli
2: tak která jsme to?
0: Pardon, ještě jednou.
2: Která jsme to?
0: To jste vy. S nikým jiným nemluvím, pouze s vámi.
2: Jo, tak to jsem já.
0: To jste vy.
2: Tak Dáša.
0: Tak paní Dášo, zdravím vás, konečně jsme se domluvili.
2: Dobrý den.
0: Já tady mám obsazenou telefonní linku ještě tu druhou, ale tam je pan Vašek, kterého jsme slyšeli před chvílí. Teď se bavím s vámi oběma a pozorně mě poslouchejte. Je tady soutěžní otázka a vy budete tipovat, já vám budu nabízet nápovědy plus minus, je to správně, není to správně a až se dobereme správné odpovědi z vašich úst, tak ten, kdo ji řekne, získává zmíněný balíček. Pane Vašku, rozumíme si?
1: Ano.
0: Paní Dášo, taky?
3: Ano.
0: Tak bezva. Ptám se na to, kolik lidí se zdravotním postižením pracovalo v minulém roce u organizace Možnosti tu jsou? A kdo se jako první dostane do tolerance plus minus 10, ten vyhrává. Pane Vašku, vzhledem k tomu, že jste se dovolal jako první, máte šanci rozhodnout se, jestli začnete, nebo to necháte na paní Dáše.
1: Já začnu a řeknu 56.
0: 56 je málo, musíme přidat. Paní Dášo.
2: Nějakých 80, 85.
0: 85, je to stále strašně málo, pane Vašku.
1: 140.
0: I to je málo, paní Dášo.
2: Tak 200.
0: I to je málo, pane Vašku.
1: 240.
0: I to je málo, paní Dášo.
2: 350.
0: A to už je zase moc. Pane Vašku.
1: 280.
0: Počítám plus minus 10 a jsme tam. Paní Dášo, díky za účast, mějte se moc hezky, zdravíme,
2: naschledanou. Já také děkuji, naschle.
0: Pane Vašku, pijete kávu?
1: Ano.
0: Všechno je v pořádku, získáváte od nás 250 gramů výběrové kávy Berounka a také espresso hrnek s počálkem. Ať je vám to k užitku, mějte se moc hezky, zdravíme na cesty.
1: Díky, naschle.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: hodin, 57 minut, za sebou máme telefonickou soutěž, díky které víme, že pro organizaci Možnosti tu jsou. Loni pracovalo 270 lidí se zdravotním postižením. Do té tolerance plus minus 10 se krásně vešel pan Vašek z Nezvěstic a my mu gratulujeme k výhře. Za chvilku další zprávy a s nimi Petra Broučková.
1: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
2: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
1: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
1: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana. Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
1: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dnes bude vláda jednat o přesunu odborů pod jednotlivá ministerstva. Plzeňský kraj poskytne dotace na sociální služby a komunitní centra. Dnes bude většinou jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Pěknou středu, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Vedení úřadu vlády se dnes sejde s členy vládních rad k plánovaným přesunům agend lidských práv, menšin a rovnosti žen a mužů na jednotlivá ministerstva. Změny oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden. Část členů rad v reakci na změny ke konci června rezignuje, pokud se jejich agenda opravdu přesune. Varují, že jde o průřezová témata, jejichž rozdělení mezi rezorty může stížit jejich koordinaci i prosazování. Vysvětluje Jitka Polá, která opouští funkci místopředsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.
2: Na úřadu vlády ty agendy měly své místo, protože ty problematiky, které tam v těch jednotlivých oddělení se řešily, tak jsou nadrezortní. A ve chvíli, kdy dojde k přesunu na ty jednotlivá ministerstva, tak je velmi nepravděpodobné, že tam ta nadrezortnost zůstane.
0: Podle Andreje Babiše tím vláda odstraňuje nelogičnost v systému, zefektivňuje ho a naplňuje slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Rada Plzeňského kraje schválila rozdělení dotací na sociální projekty. Částku 35 milionů korun poskytne na sociální služby a 1,5 milionu korun dá na komunitní a mateřská centra. Pokračuje mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.
3: Finanční prostředky pomohou zajistit stabilní fungování registrovaných sociálních služeb a podpoří jejich další rozvoj a zároveň umožní pokračování aktivit komunitních i rodičovských center, která mají důležitou roli v podpoře rodin a mezigeneračních vztazích.
0: Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích připravuje novou archeologickou expozici. Vznikne v zámeckém sklepení. Náklady jsou přes 6 milionů korun, z toho většinu pokryje evropská dotace z programu IROP. Jak dodává ředitelka muzea Radka Křížková-Červená, nová expozice by měla být bezbariérová.
4: Prostory jsou připravené, ty prošly už rekonstrukcí. V současné době se pracuje na scénáři celé expozice a zpracovává se grafická stránka. A kromě artefaktů fyzických bude i virtuální realita a ta interaktivní část připomínající jednotlivé dějinné epochy.
0: Nová expozice by se měla otevřít 1. července 2027. Americký lékař, který je po kontaktu s nakaženým ebolou hospitalizovaný v Česku, zůstává bez příznaků. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí pražské fakultní nemocnice Bulovka Eva Stolejda-Libigerová. V Česku je muž od minulého čtvrtka a lékaři ho budou pozorovat 3 týdny. Ministerstvo zdravotnictví už dřív uvedlo, že pro občany žádné zdravotní riziko nepředstavuje. Sport. Český hokejový národní tým prohrál na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině tak Češi skončili třetí a ve čtvrtfinále si zahrají s Finskem. Duel je na programu ve čtvrtek v 16 hodin a 20 minut v Curychu.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno až polojasno, odpoledne místy přechodně zvětšenou oblačnost, na Šumavě a v Pošumaví se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Fouká slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Želčanech u Chválenic na Plzeňsku dejte pozor na sjízdnost vozovky, je tam vylitý olej. Na dálnici D5 mezi 58. až 54. kilometrem u Rokycan ve směru na Prahu počítejte s kolonou a kolona se tvoří také před Prahou od 6. kilometru. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Středa 27. května na hodinách aktuálně 5 minut po 8. hodině. Víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi? Odpověď vás možná překvapí, a to v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvilku s Martinem Písaříkem.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň,

0: chcete zažít středověk na vlastní kůži, pak se vydejte napřím do nejstarší kamenný hrad v Čechách, totiž v pátek a v sobotu oslavuje 900 let od založení. Připravené jsou rytířské souboje, dobová hudba i soutěže, pozvánku od nás uslyšíte za několik okamžiků. Teď je 8 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: V Plzeňském kraji dneska bude jasno až polojasno, odpoledne pak lokálně očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost a v jižní polovině kraje se můžou objevit i přehánky, zejména na Šumavě a v Pošumaví. Nejvyšší denní teploty mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia, ráno slabý postupně mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu, k večeru bude slábnout.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pusu vám sice nedáme, ale řekneme vám, že v pátek a v sobotu se v Podhradí pod Přimdou na Tachovsku promění ve středověké město. Pořádají tam totiž oslavy výročí 900 let od první písemné zmínky o hradu. Akce začne v pátek v 17 hodin v areálu hřiště pod hradem a bude trvat až do sobotní půlnoci. Už teď nás na oslavy pozve nezávislý starosta Přimdy Jan Junek. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy v té pozvánce na oslavy návštěvníkům slibujete, že zažijí středověk na vlastní kůži, tak předpokládám, že tím myslíte hlavně rytíře a podobně.
1: Přesně tak. Chceme, aby si návštěvníci středověk opravdu nejen prohledli, ale doslova ho zažili. Připravujeme ve spolupráci s rytíři Koruny České opravdu bohatý program a s organizací Best Production, kdy tam bude možné vidět turnaj na koních, souboje, šermíře, kejklíře, ale i historický průvod knížete Soběslava prvního s družinou. Budou tam stánky s dobovým ležením, tržiště a návštěvníci opravdu budou moct pocítit ten středověk na vlastní kůži a nasát atmosféru středověku, jak to kdysi bylo.
0: Ještě něco dalšího jste přichystali, když je to tak velká sláva?
1: Program je opravdu nabitý. Chystáme program na pátek i sobotu. Snažili jsme se ten program poskládat tak, aby byl pro všechny generace. Samozřejmě jsme mysleli i na rodiny s dětma, takže je čekají rytířské soutěže v dovednostní stanoviště. Budou si moci vyzkoušet střelbu z luku, nebo velmi oblíbená je ponožková bitva. Velkým lákadlem bude také dobrodružná stezka na hrad, aby jsme ty návštěvníky dostali právě k té naší řícenině, kvůli které se ta akce koná, a na desce se budou děti plnit nejrůznější úkoly na tematických stanovištích. A nahoře, kdo se tam nahoru vyškrábe, tak je čeká i malá odměna.
0: Ponožky si člověk musí přinést vlastní, nebo je máte připravené?
1: Ne, ponožky zajistí organizátor, takže je to v pořádku.
0: A budou myté nebo nemité?
1: Předpokládám, že myté. A ještě teda mě teda napadlo vlastně, že doprovodný program bude ještě probíhat i v kostele svatého Jiří na náměstí v Přimdě, kde v pátek bude probíhat noc kostelů, bude tam tematická výstava, tematická umělecká výstava k příležitosti těch 900 let hradu. To znamená, že základní škola vyhlásila soutěž a budou tam vystavené umělecké práce právě s tématem našeho hradu. Tato výstava potom bude vyhodnocena v sobotu na hlavní stage v 18 hodin.
0: No a když slavíte těch 900 let hradu Přimda, tak je asi dobré alespoň to nejzajímavější z historie hradu připomenout. Je něčím právě tenhle hrad výjimečný?
1: No, výjimečně právě s tím svým stářím, protože je opravdu považován za nejstarší dochovaný kamenný hrad v Čechách. To je prostě samo o sobě největší primát.
0: Co poradit návštěvníkům a hlavně řidičům, které jsme nalákali a v pátek nebo v sobotu na Přimdu dorazí?
1: No, poprosili bychom je pro návštěvníky. Očekáváme, jelikož počasí vypadá, že nám bude, očekáváme poměrně velký nápor návštěvníků, tak jsme vyhradili parkování i příjezdovou louku na východním okraji města u příjezdu od dálnice D5, kde bude koordinované parkování, kde budou dohlížet naši dobrovolní hasiči za pomoci dobrovolníků, takže bychom poprosili všechny návštěvníky, aby primárně využívali toto parkoviště, ze kterého se potom už pohodlně dostanou vlastně vnitřníma ulicema města až na místo konání akce.
0: Dodává starosta Přimdy Jan Junek v 8 hodin a 25 minut. Díky za pozvánku a přejeme vše dobré. Naschledanou.
1: Děkuji, mě přeji všem krásný den.
2: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
2: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Česku včera už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřilo je 47 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let, informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili přes 32 stupňů Celsia. Víc než 31 stupňů teploměr ukázal také na stanici Plzeň-Bolevec a ve Staňkově na Domažlicku. Výstraha před vysokými teplotami platí ještě dnes na jižní Moravě. Ve fakultní nemocnici Plzeň v Lochotínském areálu začíná výstavba pavilonu chirurgických oborů za zhruba 4 miliardy korun. K předání staveniště dojde dnes. Slavnostní zahájení stavby se uskuteční 11. června. Mluvčí nemocnice Gabriela Levorová informovala, že stavba přinese v Lochotínském areálu řadu dopravních omezení. Bližší informace i mapku najdou zájemci na webových stránkách nemocnice. Rada Plzeňského kraje schválila rozdělení dotací na sociální projekty. Částku 35 milionů korun poskytne na sociální služby a 1,5 milionu korun dá na komunitní a mateřská centra, uvedla mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová. Sněmovna by dnes měla rozhodnout o návrhu skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli mít ti důchodci, kteří si založili penzijní spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině B tak Češi obsadili třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Na Roland Garros postoupili do druhého kola Vít Kopřiva a Kateřina Siniaková. V Paříži skončili Linda Nosková, Linda Fruvirtová a Nikola Bartůňková. A dnešní počasí čekejte jasno až polojasno. Odpoledne lokálně přechodně zvětšená oblačnost, na jihu kraje se mohou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pozor, dejte na nehodu u Chotíkova na severním Plzeňsku. Bourala 4 vozidla, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Mezi Zručí a Chrástem na Plzeňsku havarovala motorka, projíždíte tam opatrně. A na dálnici D5 na 58. kilometru ve směru na Prahu počítejte s kolonou, tvoří se před Prahou od 7. kilometru.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Chcete originál od Rembrandta za 5000 korun? Ale prosím, máme. Že jde o vtip? No jasně. Za chvilku ho, stejně jako tři další, uslyšíte v podání Milana Pitkina. Tak s námi zůstaňte, na hodinách máme 3 minuty po 8:30.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 8 hodin 40 minut, Český rozhlas Plzeň vám přeje hezký den. 4 vtipy za sebou a úplně bez koktání. Z archivu našich zábavných pořadů se právě teď hlásí Milan Pitkin a prvním tématem jsou ženy.
1: No ženy, samozřejmě, mládí jsme za nima běhali jako šílenci, že jo. Já jsem nedávno potkal kamaráda, taky už Geron, že jo. A říkám, Láďo, vzpomínáš si, jak jsme mladí běhali za těma mladýma holkama? Říkám, jo, to si vzpomínám, češče, akorát já se nějak nemůžu vzpomenout, proč. Jako, to jak přijde manželka, za manžel říká, hele, Jirko, já když jsem si tě brala, víš, já jsem byla přece tak hloupá, slepá, hluchá, no úplně pitomá. A on kouří, říká, víš, a já tenkrát tak miloval, že jsem si to ale vůbec nevšiml. O těch dětech, že jsme se bavili, že to, tak je přijde kluk domů a říká, tati, já furt ve škole nerozumím té matematice, to je něco tak těžký. A říká, čemu ty debile nerozumíš? No on nám říká, že prý 5 - 7 + 2 = 0. On říká, ty hovado, je to tak jednoduchý, hele, já tě mám jednoduchý příklad, hele, jde 5 lidí v autobuse, jo, 7 jich vystoupí. No kolik jich musí nastoupit, aby tam nebyl nikdo, že? Jak se potkali dva policajti, říká, hele Karle, já jsem dítě štěstěný, hele, představ si, včera jsem koupil v hospodě od nějakého překupníka originál v obraz Rembrandta, jo, hele, olejomalba, stará vlámská práce, hele, hele, a teď se podrž, za 5 000 i s rámem, viď? Rembrandt, takový gigant, viď? A říká, tyjo, to je dobrý, a co je na něm namalovaný, jo, no metro, Kačerov, ale krásně barvá.
2: Český rozhlas Plzeň,

0: nějaká složitost se na nás dneska žene, nebo ne?
1: Složitost ani ne, sice nás přejde studená fronta, ale jak říkáme, přejde na sucho, to znamená, neprojeví se vůbec žádnými srážkami, vlastně skoro ani oblačností ne, to je sice bude malinko víc odpoledne, ale jenom přechodně, jinak ten den bude víceméně slunečný a ještě bude i docela teplý, takže výjimečně i tu tropickou třicítku dneska můžeme někde na Plzeňsku nebo na Klatovsku naměřit, jinak bude většinou kolem 28 stupňů.
0: Zítra tu studenou frontu pocítíme?
1: Pocítíme ji jenom v těch teplotách, to znamená ochladí se nám, zítřejší maxima budou jenom tak do těch letních 25 stupňů, takže řekněme kolem 22, 23, jinak se ale na tom charakteru počasí nic nezmění, i zítra bude jasno, maximálně skoro jasno, to ráno zítra bude malinko chladnější, někde po ránu můžeme naměřit v údolích, řekněme i kolem těch 7 stupňů, takže to bude takový největší rozdíl oproti dnešnímu ránu.
0: A my už jenom děkujeme, hezkou službu, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou Kyšice a Hřbitovní ulicí v Plzni začíná rekonstrukce vozovky. V obou směrech jsou uzavřené rychlé jízdní pruhy. Podrobnosti nám právě teď řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/26 zahajujeme rekonstrukci vozovky, a to v úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou Kyšice a Hřbitovní ulicí v Plzni. Celá akce navazuje na úseky 4 pruhu, které jsme opravovali v minulých letech. Letos opravíme další 3 kilometry ve směru na Prahu. V tuto chvíli jsou v obou směrech uzavřené rychlé jízdní pruhy a probíhají především přípravy na převedení provozu do provizorního režimu. Od 6. června bude polovina komunikace ve směru na Prahu úplně uzavřená a provoz převedeme na druhou polovinu vozovky. V režimu 1+1 bude oprava pokračovat až do listopadu.
0: Z dobrého rána je to úplně všechno. Po 9. hodině Iva Kokešová.
2: Když jeme,

Věděli jste, že vesnici Kočín na severním Plzeňsku proslavila výroba vitriolové kyseliny sírové a těžba břidlice? Pro zdejší obyvatelstvo to byl důležitý a výnosný zdroj obživy, o čemž svědčí i to, že v té době v Kočíně žilo 688 obyvatel. Dnes má Kočín něco přes 100 obyvatel. Stopy po těžbě lze najít v údolích Kočínského a Kralovického potoka v podobě štol a odvalových hald břidlice.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Senát projedná odklad digitalizace sociálních dávek. V Plzni zátiší vznikl nový dům se 17 byty pro zdravotníky, hasiče nebo mladé lidi do 35 let. Obce Bušovice a Smětčice na Rokycansku dokončili nový vodovod a kanalizaci. Dnes bude většinou jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Hezké středeční dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Senátoři dnes zřejmě podpoří odklad digitalizace sociálních dávek i pevnou výši předporodní rodičovské. Horní komoře to doporučil její sociální výbor. Obě změny navrhuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Pomalejší spuštění digitalizace dávek chce proto, že původně plánovaný termín na začátku července není možné dodržet. U předporodní rodičovské počítá s tím, že nastávající matka by si už nemohla výši rodičovské až do 15 000 korun zvolit, ale dostane maximální částku. To má zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu. Plzeň dnes otevírá v lokalitě Zátiší nový bytový dům. Ve vícefunkční budově v Krojcmanově ulici vzniklo 17 bytů se zázemím pro dětskou skupinu. Pro koho jsou byty určené, upřesnila radní Plzně pro oblast bytovou, včetně sociálního a dostupného bydlení, Světlana Bůdková z Hnutí STAN.
2: A my to třeba převážně pro profese, které jsou důležité pro město, jako jsou třeba lékaři, respektive zdravotníci, hasiči, policisti, učitelé a tak dále, a část je tam samozřejmě i bytům a právě třeba pro ty lidi do 35 let.
0: Smětčice a Bušovice na Rokycansku dokončili stavbu společného vodovodu a kanalizace za více než 270 milionů korun. K novému vodovodu se můžou kromě obyvatel Bušovic a Smětčic připojit taky domácnosti v obcích Střapole a Sedlecka. Pokračuje nezávislá starostka Smětčic Jana Šlégrová.
3: Na vodovod a kanalizaci se počítá, že se připojí 150 nemovitostí v obci Smětčice. Akce trvala 2 roky a stála víc než 270 milionů korun. Obdrželi jsme velkou dotaci od Státního fondu životního prostředí a dále od Plzeňského kraje. Sport.
0: Tenista Vítko Přivasy na Roland Garros zahraje druhé kolo. Domácího Francouze Muteta zdolal v rozhodujícím 5. setu. Postup slaví i Kateřina Siniaková, která zvítězila ve 2 sadách nad Švýcarkou Valtertovou. V dnešním programu v Paříži se představí 5 Čechů. Sára Bejlek, Marie Bousková, Karolína Muchová, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne místy přechodně zvětšená oblačnost, na Šumavě a v Pošumaví se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26. Fouká slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 20 u Chotíkova na severním Plzeňsku bourala 4 vozidla. Provoz je veden kyvadlově 1 jízdním pruhem. A mezi Drustovou a Chrástem na Plzeňsku havarovala motorka. Probíhá vyšetřování nehody. Projížděte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je středa 27. května. Naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 9. Přestože se Josefu Gabčíkovi zasekl v libeňské zatáčce v Praze samopal, Reinharda Heydricha nakonec zabila střepina z bomby, kterou hodil Jan Kubiš. Od hrdinného útoku na zastupujícího říšského protektora dnes uplynulo 84 let a my si ho připomeneme už za chviličku.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Přejeme pěkné dopoledne, za minutku bude 9:45. Přesně před 84 lety dva hrdinové, Josef Gabčík a Jan Kubiš, zaútočili na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. I když nešlo všechno podle plánů, podařilo se jim takzvaného Hitlerova kata smrtelně zranit. Gabčík i Kubiš pak spolu se svými kamarády spolubojovníky padli při obraně v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje.
1: Přesuňme se do dopoledních hodin 27. května 1942 do pražské Libně. Na křižovatce dnešních ulic Zenklova a v Holešovičkách tehdy čekali v civilu dva parašutisté, Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří předtím jako výsadek antropoid se skočili do protektorátu. Z Panenských Břežan od Kobylis se v 10:30 blížil neopancéřovaný kabriolet a na sedadle spolujezdce trůnil Reinhard Heydrich.
2: V takové prudké zatáčce, kde to jeho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zaútočili. To prioritní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík, bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníku do nábojové komory.
1: Popisuje vojenský historik Eduard Stehlík. Bomba vybuchla a Heydricha smrtelně zranila. V 60. letech na to vzpomínala paní Marie Knorová, svědkyně události, která zrovna byla v projíždějící tramvaji číslo 3.
3: Hned to vlítlo čalounění, blatník to utrhlo, disk to utrhlo. Heydrich ze strany vytáhl pistol a chtěl s ní střelit, jenomže ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo i obličej mu tomu taky tekla krev.
1: Heydricha pak zraněného odvezli do nemocnice. Kubiš s Gabčíkem z místa utekli a podařilo se jim ukrýt. Útok záhy odsoudila protektorátní vláda. Asi nejhlasitěji při několika veřejných projevech kolaborant a tehdejší ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
4: Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila přes zraky velkoněmecké říše.
1: Heydrich na následky útoku zemřel 4. června v nemocnici a nacisti spustili teror. Během takzvané druhé Heydrichiády nacisté vyhladili lidice a ležáky a zavraždili několik tisíc Čechů. Jména popravených každý den hlásili rozhlasem.
5: Erstens, Chochola Karel, Dr. Ing, zweitens, Červenka, Antonín.
1: Ke Gabčíkovi s Kubišem gestapo nakonec dovedl další výsadkář Karel Čurda. Parašutisti se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Po boji s gestapem a jednotkami SS zemřeli 18. června. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, za 10 minut bude 9:30.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili Vladimíra Menčíka a vyprávět bude o návštěvě Vídně.
2: V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý, a ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dále byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně. Protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Tam je Chladil, no. Teď jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie, ohromně se k nám chovali, všechno bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě, kde jsi, jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupam. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, Schöne Katze, Puci, Muci. Prostě takový, no po tím obrázky, no ještě daleko zajímavější na těch obrázky, to vám okamžitě nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka, socialistického umělce, nějaký rakouský čuňačinky. Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Viděl, s čím nesouhlasím. A to, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si říkal, no, ale to už mám co dělat. A v Líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět o biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. No, byla to otrava.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pokud jezdíte po dálnici D5, už jste si toho také určitě všimli. Sjezdy a nájezdy na dálnici stále víc připomínají parkoviště kamionů. Na vině je nedostatek parkovacích míst pro nákladní dopravu na dálnici nebo její blízkosti. Víc vám řekneme za 10 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. Ve výstavní síni Masné krámy Západočeské galerie v Plzni se koná absolventský koncert Základní umělecké školy Sokolovská Plzeň. Začíná se v 17 hodin. V kině Čakan v Domažlicích dneska promítají film Říkají mi Lars v hlavní roli s Martinem Hoffmanem. Začátek je v 8 hodin večer. Dramacentrum Johan zve do plzeňské scény Moving Station na akci s názvem Den DC. K vidění budou autorské inscenace a projekty vznikající v dramatických kurzech pro děti, dospívající a dospělé. Den DC nabídne během odpoledne a večera přehlídku autorského divadla, improvizace i současných témat. Program zahájí v 15 hodin skupina Malá parta s poetickým příběhem Až jednou přiletěla. Ve Staré synagoze v Plzni se koná od 19 hodin koncert Fascinující svět hudby klavírní duo. Na koncertu účinkují Tomáš Hostýnek a Petr Novák. Plzeňské divadlo Pluto uvede inscenaci Šílený prachy aneb Prachy? Prachy. Hrát se začne v 19 hodin. Jak být stále mlád, napoví nejen název, ale i samotné rehabilitační cvičení pro seniory s fyzioterapeutkou Soňou Škábovou v městské knihovně Chodov. Začátek je v 9 hodin. Galerie výtvarného umění má od 17 hodin na programu neobvyklou přednášku Daniela Wernera na téma Popel popelu aneb architektura krematorií. Autor například představí zajímavé stavby, které jsou spojené se vznikem Československa a ve své době byly opravdu velmi moderní. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu. Tady je rádio vašeho kraje a za 2 minuty bude 9:30.

0: Na dálniční síti České republiky chybí podle Nejvyššího kontrolního úřadu téměř 2000 parkovacích míst pro nákladní auta. A vidí to denně snad každý řidič i na dálnici D5 v podobě kamiony přeplněných odpočívadel, ale i sjezdů a nájezdů. Odstavené kamiony stojí třeba na 50. kilometru u Mýta na Rokycansku. Právě v jeho blízkosti ředitelství silnic a dálnic připravuje stavbu nové odpočívky, která ale nezačne dřív než za několik let.
1: Parkovací místa pro kamiony přibývají pomaleji než nákladní doprava. Svoje zkušenosti má i řidič kamionu Radek.
2: Parkovacích míst je hrozně málo.
3: Teď se nedávno otevřelo 100 míst směrem do Německa na Rozvadově.
2: Kdyby se otevřelo 1000 míst, 100 nic neznamená.
1: Podle policie smějí kamiony stát jen na místech k tomu vyhrazených.
4: Problém nesprávně parkujících kamionů, jak už na samotných odpočívkách, nájezdech, sjezdech i samotném tělese dálnice, řešíme téměř každý den.
1: Říká Eva Červenková z Krajského ředitelství policie České republiky v Plzni.
4: Vždy se snažíme zachovat průjezdnost. Policisté řeší zjištěné přestupky v souladu se zákonem.
1: Řidiči kamionů jsou na pokuty za špatné parkování zvyklí i ze zahraničí. Vadí jim ale striktní přístup k dodržování zákonných přestávek.
2: Já tu pauzu musím udělat. Já musím kolikrát před tu přestávku o hodinu. A od policie tvrzení nějaký, že máme začít hledat dřív. Kde?
1: Ředitelství silnic a dálnic podle svého mluvčího Jana Rýdla usilovně hledá vhodné lokality pro nové odpočívky. Často se ale setkává s odporem obyvatel blízkých obcí nebo majitelů pozemků, třeba v podobě petic. Nejdál je na dálnici D5 příprava odpočívky před 50. kilometrem směrem na Rozvadov u Mýta na Rokycansku.
5: Výstavba bude realizována přibližně v roce 2035.
1: Ani tady se ale projednání studie nové odpočívky podle nezávislého starosty Mýta Františka Končela neobešlo bez námi. Tak místních.
6: Že by to probíhalo v klidu, to se říct nedá. Připomínky samozřejmě byly, že je to blízko k zástavbě.
1: Nová odpočívka u Mýta počítá s 80 stáními pro kamiony.
6: Kamiony opravdu nemají kde stavět, těch odpočívek je opravdu málo.
1: Dodává starosta Končel, kterého podobně jako obce poblíž sjezdů a nájezdů na dálnici D5 trápí nepořádek kolem sjezdu z dálnice. To ředitelství silnic a dálnic řeší alespoň rozvozem odpadkových pytlů na nejexponovanější místa.
5: Abychom alespoň částečně snížili množství povalujících se odpadků, bývají na některých sjezdech pytle na odpad k jeho odložení.
1: Ředitelství silnic a dálnic v současné době dokončuje 100 parkovacích míst na Rozvadově směrem do Německa. V opačném směru by mělo vzniknout na 200 nových míst nejpozději na podzim letošního roku. Z Mýta na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagiellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Švýcarský fyzik Auguste Piccard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Dnes je významný den v našem kalendáři. Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Gecisu. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry.

mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Senátoři projednají novelu občanského zákoníku, má zabránit svěřování dětí do problémových rodin. Stavba pavilonu chirurgie omezí provoz ve fakultní nemocnici v Plzni. Dnes bude většinou jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Senát začne projednávat novelu, která má posílit ochranu dětí před domácím násilím při rozhodování soudů o svěření do péče. Úpravy občanského zákoníku navrhuje skupina senátorů. Opatrovnické soudy by podle předkladatelů neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je vždy v nejlepším zájmu dítěte, vysvětluje senátorka z klubu ODS a TOP 09 Hana Kordová-Marvanová.
2: Je mnoho dětí, které v rámci řízení u soudu nebo v důsledku řízení u soudu jsou svěřovány i do rodin, kde je domácí násilí, kde rodiče spáchají třeba sexuální násilí nebo jsou závislí na návykových látkách, prostě do vysoce rizikových rodin.
0: Třeba soudce Pavel Kotrady ze spolku Rodině právních a opatrovnických soudů upozorňuje, že soudy už teď posuzují nejlepší zájmy dítěte důkladně. Novela podle něj oproti stávajícímu stavu nemusí přinést žádné pozitivní změny. V plzeňské fakultní nemocnici začíná stavba pavilonu chirurgických oborů za zhruba 4 miliardy korun. Dnes si stavební firma přebírá staveniště v areálu na Lochotíně. Nový pavilon bude stát v blízkosti gynekologicko-porodnické kliniky v místě současného záložního heliportu. Samotná stavba podle vedení nemocnice omezí dočasně parkování i příjezd k některým pavilonům.
3: Motoristé kvůli stavbě nebudou moct odbočovat k urgentnímu příjmu. Výjíždět tam budou jen sanitky, rychlé záchranné služby a akutní pacienti v přímém ohrožení života. Lidé, kteří do nemocnice přijíždějí na plánované operace, budou používat vchod B. Ostatní potom vchod F nebo A. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Nýrsko začalo napouštět bazén na koupališti. Před sezonou správci mimo jiné dezinfikují bazény, nastavují technologii čištění vody nebo upravují zelené plochy v areálu. Přípravy na letní sezonu trvají podle starosty Miloslava Rubáše z Volby pro Nýrsko vždy zhruba 1,5 měsíce a přijdou na desítky tisíc korun.
4: Už jenom to, že v podstatě musíme nakoupit novou náplň soli do toho zařízení, to, že se dělá běžná údržba na ty technologii, vždycky nějaká záležitost se objeví, takže ty náklady jsou vždycky na ten rozjezd někde okolo 50-80 tisíc.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne místy přechodně zvětšená oblačnost, na Šumavě a v Pošumaví se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26. Fouká slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 20 za obchvatem u Chotíkova na severním Plzeňsku je po nehodě aut provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Mezi Drustovou a Chrástem na Plzeňsku je po nehodě motorky vyšetřování. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Obyvatelé Kinšperku nad Ohří mají opět lékárnu. Vznikla v prostorách bývalé masny ve Školní ulici. Úpravy prostor financovalo město ze svého rozpočtu. Za lékárnu jsou obyvatelé rádi, protože nemusí pro léky dojíždět. Reportáž uslyšíte před 10:45 a už za pár minut setkání s našimi dnešními dopoledními hosty.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, máme 11 minut po 10. hodině. Do vysílání jsme dnes pozvali paní Andreu Gregorovou, vedoucí oddělení prevence kriminality magistrátu města Plzně. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A také paní Hanu Kroftovou, koordinátorku prevence z krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Dobrý den.
2: Hezké dopoledne vám i posluchačům.
0: Bavit se budeme o dvou, řekněme, důležitých dnech. Tím prvním dnem je Mezinárodní den dětí a potom také Plzeňský den proti vloupání. Obojímu bude věnována sobota 6. června v plzeňském Škodalandu. My vám o tom dni řekneme s našimi dnešními hosty všechny podrobnosti, které stihneme, ale přesto bych ráda začala vloupáním obecně. Paní Kroftová, jaké máte statistiky z poslední doby? Jak se to zlodějům daří?
2: Tak bohužel jsou stále úspěšný. Pokud se podíváme na nějaká čísla, tak v loňském roce pro představu jsme v našem kraji, v Plzeňském kraji, evidovali 9244 trestných činů. A z toho více jak polovina tvoří majetková trestná činnost. Krádeže vloupáním pak jsme evidovali ve více jak 1600 případech. Patří do toho vloupání nejen do objektů, jako je rodinný dům, víkendová chata, ale také třeba do vozidel nebo do obchodů.
0: Je ten Plzeňský den proti vloupání speciálně situován do tohoto času, kdy začínají prázdniny a dovolené a lidé opouštějí svoje domy a byty? Je to tak, vidíte?
2: Přesně tak. My se v rámci prevence zabezpečení věnujeme celoročně, a to k široké cílové skupině, ale v souvislosti s přicházejícím letním obdobím, kdy přicházejí dovolené, tak toto téma je klíčové.
0: Existují nějaké chyby, které majitelé rodinných domů a bytů stále dokola opakují a těm zlodějům nahrávají?
2: Tak pachatelé zpravidla do toho objektu vniknou přes vstupní dveře, přes okna nebo balkonová okna, která jsou nezabezpečená. A to jsou ty chyby majitelů, protože opravdu pokud opouštíme objekt, ať už jdeme na krátkou nebo dobu, když odjíždíme na dovolenou, tak by to zabezpečení měli bychom na to dbát ještě větší zřetel, tak opravdu dělají chybu, že prostě nechají ať už otevřenou ventilaci nebo takzvanou mikroventilaci, dveře neuzamkneme, takže začíná to u těch základních pravidel.
0: Mají zloději nějaké takové typické znaky, podle kterých poznají, že ten dům a byt je opuštěný a že tam můžou páchat trestnou činnost?
2: Tak v dnešní době jako první bych řekla sociální sítě, když někdo odjede na dovolenou a na sociálních sítích aktuálně zveřejňuje, že někde v zahraničí, tak to úplně není šťastné, to je asi to první pravidlo, na které upozorňujeme. Pak my říkáme mít dobré třeba vztahy i se sousedy, aby občas nám objekt zkontrolovali, vybírali schránky, je dobré mít venkovní osvětlení na pohybové senzory, je dobré mít odolné okenní zámky, vnitřní osvětlení na spínač, na časový spínač, to jsou všechno pravidla, která by měla nějakým způsobem toho pachatele také odradit.
0: Já jsem ráda, že jste narazila na ty technologické vymoženosti, které jdou pořád dopředu. Paní Gregorová, vy na tom dni, který se koná 6. června, budete tyhle ty věci také prezentovat. Vidíte, co se tam
1: určitě.
0: Nazvíme?
1: My už vlastně pořádáme ten den proti vloupání, je to vlastně čtvrtý ročník a pravidelně máme přizvaný, spolupracujeme s cechem mechanických a zámkových systémů. Akci také podporuje odbor prevence kriminality ministerstva vnitra a přizýváme pravidelně právě výrobce a vystavovatele. Tam budeme mít vlastně z řad těch výrobců a prodejců zabezpečovací techniky, kteří tam návštěvníkům ukážou nejnovější technologie. Kolegyně tady zmiňovala právě třeba to zabezpečení oken a další věci, takže určitě to všechno tam budou moci návštěvníci vidět, můžou se seznámit, co vše vlastně v rámci toho zabezpečení je možné.
0: Takže myslíte, že jak jde ta technologie dopředu, že to mají zloději přece jenom o trochu složitější?
2: Při dodržování těch pravidel základních, tak by to měli mít, protože opravdu spousta lidí už kombinuje ty mechanické zabezpečení s tím elektronickým, což je fajn.
0: Ještě mi řekněte, jaký je rozdíl v tomto ohledu mezi bytem, rodinným domem a třeba nějakou obyčejnou chatkou někde na kraji lesa nebo u řeky. Dá se tam říci nějaký rozdíl?
2: Tak samozřejmě záleží, na jakém místě to je, kdo jaký má prostředky na to zabezpečení, kdo jaký tomu věnuje nějaký finanční prostředky, ale pokud se podíváme na tu statistiku, tak nejvíce, když srovnáme leden až duben letošní rok v porovnání s loňským rokem, tak máme nárůst u rodinných domů, kdy jsme evidovali 49 v loupání, kdežto ty víkendové chaty tak jsou ve stejném počtu za to období v loňském roce a v letošním roce 29 případů. Do bytu už je to pak mnohem menší, v letošním roce tam evidujeme 11 případů.
0: A já vím, že vy vždycky policisté hlásíte, že ty chaty a chalupy se vykrádají především mimo sezónu. Vykrádají se i v létě?
2: Vykrádají se i v létě, protože ne každý ji užívá, ale samozřejmě v tom zimním období zase tam funguje ta prevence, dělají se tam pravidelné kontroly v těchto lokalitách, ale vykrát objekt nám může pachatel kdykoliv. Ať už ve dne, tak v noci.
0: Našimi dnešními hosty jsou Andrea Gregorová a Hana Kroftová. Za chviličku pokračujeme.

0: Dneska dopoledne si povídáme s Andreou Gregorovou, vedoucí oddělení prevence kriminality magistrátu města Plzně, a Hanou Kroftovou, koordinátorkou prevence z krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Teď už se trochu posuneme v čase a dostaneme se do soboty 6. června, kdy se v plzeňském Škodalandu koná dětský den s vězeňskou službou a policií. Takhle je to nazváno a vy nám určitě, paní Gregorová, teď řeknete všechny podrobnosti, jak to bude vypadat.
1: Určitě, já jsem ráda, že jste zmínila ty hlavní organizátory, protože my jsme vlastně v letošním roce spojili síly právě s policií a s vězeňskou službou a zařadili jsme tam i ten náš den proti vloupání, čili ta akce bude teda opravdu pestrá, ale tu akci podporují řada dalších subjektů, který tady teď nebudu zmiňovat, ale jedná se skutečně o velký den, nejenom pro děti. Děti si tam budou moc užít samozřejmě spoustu zábavy, primárně je to dětský den v rámci dětského dne. Takže pro děti je tam připraven skákací hrady, budou si moci vyzkoušet airsoftovou střelnici, budou pro ně připraveny motorové čluny na Borské přehradě, dále tam bude vystoupení Bobík a jeho kamarádi pro ty nejmenší, co bude určitě zajímat nejen děti, ale i dospělé, tak jsou připraveny statické a dynamické ukázky policie a vězeňské služby, samozřejmě tam bude ukázka vozidel, techniky, výstroj a výzbroje a také, co je velice poutavé pro všechny, služební kynologie, ukázka služební kynologie. Co je ale největší lákadlo, i když nemůžeme úplně 100% potvrdit, tak je možný přílet policejního vrtulníku, ale tam samozřejmě záleží ještě na okolnostech, kdyby byl nějaký případ a tak, ale připraveno to je organizátory, takže to si myslím, že je vždycky velice lákavé. A my máme připraveny ještě v rámci toho dne proti vloupání pro ty nejmenší, protože rodiče se budou věnovat právě, jak už jsme tady zmiňovali, té problematice zabezpečení těch svých objektů a budou si moci u nás ve stánku Bezpečná Plzeň vyplnit dotazníček, aby si trošku zrevidovali, co vlastně mají zabezpečený, nemají na co dát důraz. A mezi tím děti si budou moci projít stezku detektivem na jeden den. Je to zábavná stezka, kde se vlastně stanou na chvilku detektivy, budou na jednotlivých stanovištích se věnovat různým případům, budou řešit, třeba budou odhalovat stopy pachatele, budou muset rozluštit nějakou šifru, takže to bude určitě, si myslím, pro ty děti zajímavé. A potom, jak od organizátorů, tak i my máme připraveny za soutěže různé ceny pro děti a rodiče, tedy pokud vyplní nám dotazník ohledně zabezpečení, tak budou potom moci ještě hrát o cenu a všichni vlastně, jak už jsem zmiňovala tady ty vystavovatele a prodejce za bezpečovací techniky, tak dají nějaké drobné dárky, včetně teda nás jako za město, a budeme losovat potom ke konci akce 5 výherců a můžou si teda i odnést nějaký dáreček. Ještě bych teda dala důraz na to, že to jsme neřekli, akce se teda koná, zahájení je v 11 hodin a ukončení je v 17 hodin, takže je tam opravdu prostor velký časový a užijou si tam všichni spoustu zábavy.
0: Myslím, že ta nabídka je velmi pestrá. Říkala jste, kdo všechno se tam bude prezentovat, jak se bude prezentovat vězeňská služba? To by mě zajímalo.
1: Tak vězeňská služba samozřejmě také má nějakou techniku, že jo, výstroj, výzbroj, takže to jsou vlastně ta ukázka hlavně té techniky. Myslím, že kolega organizátor právě za vězeňskou službu tak zmiňoval, že by měl být přistaven i vězeňský autobus. Takže to jsou vlastně všechno takové techniky a vlastně věci, se kterými se běžně, že jo, jako společnost nesetkává. Takže určitě si myslím, že to bude velmi zajímavý pro všechny.
0: Tak já ještě jednou shrnu, že se ten den koná 6. června, vstup je zdarma.
1: Vstup je samozřejmě zdarma.
0: Potřebujete hezké počasí.
1: To hlavně.
0: Aby mohl přistát ten vrtulník. A za chviličku budeme pokračovat v našem rozhovoru s Andreou Gregorovou a Hanou Kroftovou.

0: Andrea Gregorová a Hana Kroftová ještě chvíli zůstávají našimi hosty. My jsme před chviličkou mluvili o příjemných věcech, které se budou konat ve Škodalandu 6. června, ale teď se vraťme zase na chvíli k těm nepříjemným. Paní Kroftová, pojďme ještě jednou shrnout ty nejzásadnější věci, které by lidé měli dodržovat, když opouští svůj dům a pravděpodobně ne jenom třeba na 8 hodin, když jdou do práce, ale i samozřejmě na to dlouhodobější odloučení, když jedou na dovolenou.
1: Přesně tak, ty pravidla platí jak při odchodu, tak při odjezdu například na dovolenou. Určitě, jak už bylo zmíněno, neupozorňovat na sociálních sítích, že jsme mimo a ještě k tomu třeba v zahraničí. Při odchodu vždycky uzavřít okna a opravdu na ventilaci i mikroventilaci a všechny vstupy uzamknout. Ideálně je kombinovat mechanické zabezpečení, ať už jsou to bezpečnostní zámky, bezpečnostní dveře s prvky elektronického zabezpečení, a vhodné je domluvit se se sousedy na kontrolu toho objektu. A určitě to pravidlo platí zvláště při tom odjezdu na tu dovolenou, jak jsme říkali, a u těch nemovitostí, když jsme mluvili třeba i u vloupání do vozidel, protože u vloupání do toho domu je třeba si uvědomit, že pro toho poškozeného není největší problém ta škoda způsobená, ale to, že nám někdo vnikl do našeho obydlí, tam, kde se máme cítit v bezpečí, a to je ten největší problém.
0: Taky jste vy, policisté, říkali nenechávat na zahradě někde opřený o barák dlouhý žebřík.
1: Přesně,
0: to je taky lákadlo.
1: Přesně tak, i to se někdy bohužel stává tím, že ten pachatel, že se mu to usnadní tomu pachateli, ta cesta.
0: Tak a teď, když už na to vloupání dojde, vrátíme se třeba večer z práce a nebo z nějakého víkendového pobytu či dovolené a zjistíme, že jsme doma měli nezvané hosty. Jak se máme zachovat, jaké jsou v tomto ohledu zásady?
1: Tak pokud už se nám stane takováto nepříjemná věc a zjistíme to hned u vstupu u vchodových dveří, tak splatí pravidlo, že na nic nesaháme a i hned voláme policii České republiky na linku tísňového volání 158. Ale může se stát, že dojde k vloupání do domu a zjistíme to třeba, až když vejdeme třeba do obývacího pokoje, zjistíme, že jsou tam rozházané věci, takže platí to samé. Všechno necháme na tom místě, jak to tam je, a odcházíme a voláme linku 158, protože nevíme, pachatel může být ještě na místě.
0: Tak já vám děkuji za tyhle ty rady. Doufám, že si je posluchači vzali k srdci a že se nic nepříjemného nestane. Pojďme se vrátit ještě k té akci 6. června, Dětský den s vězeňskou službou a policií. Možná, že bychom měli zmínit, že to zdaleka není jediná akce, na kterou policie a město spolupracuje. Víte.
2: Určitě, my s policií České republiky spolupracujeme dlouhodobě a musím říct, že už za sebou máme spoustu zdařilých, zajímavých preventivních akcí. Teď třeba v poslední době jsme dělali seminář společně s projektem e-bezpečí. Bylo to vlastně na rizika v online prostředí pro dospělé. A protože kolegyně ještě bude potom zmiňovat tuhletu problematiku, protože to je skutečně v dnešní době velice vážná problematika, různé ty internetové podvody, a určitě budeme chtít v tomto i nějak pokračovat. Chtěli bychom teda edukovat širší veřejnost, aby se dozvěděla co nejvíce informací o tomto. No.
0: Paní Kroftová, ta kyberkriminalita nám taky narůstá do obludných rozměrů. Mě skoro, mám z toho víc husí kůže než z vloupání do bytu, vidíte.
1: To každopádně, ty škody jsou tam obrovský, jenom při představě v našem kraji ta způsobená škoda u té majetkové trestní činnosti byla v loňském roce více jak 469 milionů a z toho u té kyberproblematiky tak více jak 132 milionů korun. Ta kyberkriminalita je jedna z nejzávažnějších hrozeb současnosti a v online podvody, které patří do té kyberkriminality, tak nám tvoří už 3/4 celkový té kriminality. Musíme i pracovat, že tam je obrovská míra latence, případy, které, o kterých se nedozvíme, které nám nejsou nahlášeny, ať už z důvodu, že se ty lidi stydí třeba, ale těch případů určitě bude mnohem více. Nás v našem kraji v současné době trápí legendy, ať už jsou to falešní bankéři, ke kterým se připojili falešní policisté, kteří zavolají té své potenciální oběti a přesvědčí, že její účet byl napadený a že má peníze převést na jiný účet bezpečný, údajně bezpečný, nebo má peníze vybrat, předat je neznámé osobě, nějakému kurýrovi. A bohužel ti pachatelé jsou stále úspěšní. My jsme proto v rámci republiky, je vytvořený nový projekt, který běží druhým týdnem, jmenuje se 3Z, Zastav, zavěs a zkontroluj. A tím chceme apelovat, aby opravdu ti lidé nepodléhali tomu pocitu naléhavosti, aby se zastavili, zavěsili, zkontrolovali, aby se nenechali vtáhnout do té paniky, protože s tím pachatelé pracují. Oni ty svý oběti mají na telefonátu mnohdy několik hodin. Připomínáme jim základní pravidlo, že policie ani banka nikdy takto postupovat nebude, a vždycky, aby si své informace ověřovali u banky.
0: Možná, že kyberkriminalita by byla tématem ještě na několik dalších desítek minut a že ji třeba budeme věnovat v budoucnu další rozhovor. Teď už náš čas vypršel, takže já znovu opakuji, že všechny zveme na dětský den s vězeňskou službou a policií 6. června do Škodalendu. Pozvat nás přišli Andrea Gregorová, vedoucí oddělení prevence kriminality magistrátu města Plzně, a paní Hana Kroftová, koordinátorka prevence z krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Moc díky, že jste tady byli. Mějte se krásně, ať se akce vydaří, a někdy naslyšenou.
1: Děkujeme. Mějte se hezky. Na shledanou.

0: Tady je rádio vašeho kraje, máme 8 minut po půl jedenácté. Místo chladících boxů, regály s léky. V prostorách nákupního centra v Kinšperku nad Ohří je nová lékárna. Její vybudování trvalo radnici 3 roky, a to proto, že úpravy prostor nebyly jednoduché. Ve městě kdysi lékárna fungovala, její provozovatel ale odešel do penze a lidé si tak pro léky museli dojíždět do vzdálenějších míst. Teď jim to odpadlo a jsou za to rádi.
1: V celku nepotřebuji rozpis, protože všechno
2: po ráno.
3: Paní Aleno, brala jste poměrně dost léku, znamená to, že jste pro ně musela někam jezdit, když ta lékárna tady nefungovala?
1: Já jsem obvykle nejela, já jsem někoho vždycky zdivočila. Vždycky jsem řekla, ať teda mi to vyzvednou. Naštěstí mám dost příbuzných, kteří byli schopni to teda vyzvednout.
3: Ale teď vám to odpadlo a chodíte si sama?
1: To je úplně tak, jak by to mělo být. No, zas tak malinký městečko nejsme, aby jsme tu fakt neměli už nic. No, spokojenost, to víte, že jo?
4: No, je to báječný. Já nemusím nikam jezdit.
3: Říká paní Jiřina z Kinšperku nad Ohří, to znamená, že lékárnu jste postrádala.
4: Jo, musela jsem to vždycky předělávat nevěstě na telefon, aby mi to vozila ona z Chebu, jo. A takhle je to lepší, já se proto dojdu a mám klid. A nemusíte rozčilovat.
5: Tady mám recept.
3: Josef Vodička, lékárník tady v Kinšperku nad Ohří. Chodí hodně lidí, jak to vnímáte?
6: Chodí hodně lidí, je to zajímavý a jsem mile překvapen.
3: Jde vidět, že ta lékárna tady chyběla. Říkají vám to právě lidé, kteří sem přijdou, že jsou rádi, že fungujete, že nemusí dojíždět a že si ty léky vyzvednou tady anebo tady zakoupí také?
6: Každý druhý nám i děkuje, že jsme tady.
3: Takže je to příjemné.
6: Všichni jsou nadšení.
3: Nezávislý starosta Kinšperku nad Ohří Marek Matoušek, stojíme v nových prostorách nové lékárny. Pane starosto, jak dlouho to trvalo, než ta lékárna tady vznikla?
7: Městu a samozřejmě ve spolupráci s provozovatelem lékáren Bonate to trvalo celé 3 roky. Nebylo to zcela jednoduché, ta investice byla velmi nákladná, protože předtím to byly prostory bývalé masny a uzenin. Takže když si dokážete představit, že to je od vybourání chladírenského zařízení, výměny výloh, všechno je protipožární a zároveň lékárna má specifikum, že hygienické normy a samozřejmě dohled Státního ústavu pro kontrolu léčiv je velmi náročný a drahý. Takže to byly ty důvody, proč to trvalo 3 roky.
3: Věděli jste od začátku, že ji zkusíte vybudovat tady v tom místě?
7: Provozovateli jsem nabídl 3 možné prostory. On si vybral právě tento, z toho důvodu je to centrum města, je tady velké parkoviště, zároveň kousek od lékárny je i autobusová zastávka, tak z toho důvodu si to i vybral, protože je to centrum dění a je to i mezi lékařskou péčí, dá se říct, taky střed cesty.
3: Za přípravy prostor nové lékárny zaplatilo město necelých 6 milionů korun. Z Kinšperku nad Ohří Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Do 11. hodiny pro vás máme ještě jedno zajímavé téma. Vědci v terénu testují novou vakcínu proti obávané Aujeského chorobě. Tu přenášejí divoká prasata a je smrtelná pro savce, zejména psy. Na vakcínu proti téhle nemoci čekají myslivci i veterináři desítky let. Za chviličku se dozvíte podrobnosti.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Přejeme vám krásné středeční dopoledne. 11 minut zbývá do 11. hodiny. V laboratořích terezínské firmy Dintec vznikla vakcína proti obávané aujeskyho chorobě. Nyní se testuje v terénu. Přenáší ji divoká prasata a pro většinu savců, kromě člověka, je smrtelná. Podle veterinární zprávy Ústeckého kraje se ročně od divočáků nakazí a následně zemře několik psů, hlavně pracovních. Myslivci tak uvedení vakcíny na trh nedočkavě vyhlíží.
1: Hlásí, Gita hlásí.
2: Dvouletá Gita hlásí, že našla kořist. A myslivec Jakub Jehlička s ní takhle cvičí, aby prošli zkouškami.
3: To je bavorský barvář. Jsou specialisti na dosled zvěře poraněný.
2: Tak když vyhledává tu poraněnou zvěř, tak u ní je na snadě, že přijde do kontaktu s krví zvířete. A když to řeknu v uvozovkách, vhodný adept na chycení aujeského choroby.
3: Je to strašák všech vůdců psů.
4: Říká Jehlička. Se zájmem sleduje zprávy o vývoji vakcíny proti téhle prosavce smrtelné nemoci.
3: Až to bude, tak to bude super věc. Jo.
4: Výzkumu a výrobě očkovací látky se věnuje terezínská firma Dintec už 10 let. Má za sebou testování v laboratorních podmínkách a letos postoupil vývoj do další fáze.
5: Nyní jsme ve fázi, kdy zkoušíme v terénu, v ordinacích, na klinikách.
4: Upřesňuje Daniel Zeller, vedoucí testovacího zařízení, s tím, že do studie se zapojila asi 100 psů prostřednictvím 3 veterinárních ordinací.
5: To potrvá ještě něco přes rok, potom budeme samozřejmě shromažďovat nějaká data, výsledky, údaje zpracovávat a snaha je co nejdříve předložit dokumentaci příslušnou k registraci vakcíny.
4: Vakcína je dvousložková. Jedna se aplikuje na sliznici, tedy do čenichu, a druhá injekčně do svalu. Očkování se musí opakovat jednou za půl roku. Výzkumníci už mají první signály, že testování jde víc než dobře.
5: Máme teďka z poslední doby zajímavý případ, kdy opravdu jsme pravděpodobně pejska zachránili vakcinací, protože přišel do kontaktu s prasetem, které bylo později zastřeleno, vyšetřeno pozitivní, a pes měl příznaky, což už vždycky je konec.
4: Lovecký pes Marko z Orlických hor útok viru přežil a je v pořádku, což je vlastně malý zázrak. Doteď znamenalo nakažení aujeského chorobou jistou smrt, jak říká Lenka Hanušová z krajské veterinární správy Ústeckého kraje.
6: Svědí to toho psa takovým způsobem, že je schopen si rozškrábat tělo do krve. Jsou tak zoufalí, že si dokážou třeba nohu kousnout.
4: Pes v bolestech umírá, nebo je potřeba ho nechat uspat. Podle Daniela Zellera by mohla být vakcína na trhu zhruba za 3 roky. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Novým náčelníkem generálního štábu se může stát Miroslav Hlaváč. Požární zbrojnice v Břasích na Rokycansku je po kompletní rekonstrukci. Plzeňský kraj podpoří provoz zoologické zahrady v Plzni. Dnes bude většinou skoro jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Hezkou středu u zpráv přeje Petra Broučková. Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti. Teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč doteď působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Kompletní rekonstrukce, včetně zateplení a modernizace zázemí hasičů, se dočkala budova požární zbrojnice v Břasích na Rokycansku. Práce vyšly na více než 10 milionů korun. Podrobnosti přibližuje nezávislý starosta Břas Miroslav Kroc.
2: Dělala se generální úprava prostorů pro techniku, udělala se nová místnost pro hasiče a protože nahoře máme i klubovnu pro i ostatní spolky, tak se dělal i výtah, protože tam chodí důchodci a také v jedné části bude dokonce bankomat, protože vedle hasičárny je parkoviště a jsou tam dvě silnice druhé třídy.
1: Rada Plzeňského kraje doporučila zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 1,5 milionu korun pro zoologickou zahradu v Plzni. Peníze mají jít na environmentálně vzdělávací aktivity nebo na vydávání čtvrtletníku Iris. Pokračuje mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.
3: Podpora kraje pomůže rozvíjet vzdělávací programy, ale i zázemí pro návštěvníky. Dotace bude využita například na rozvoj vzdělávacích a herních prvků v expozicích, komentované prezentace zvířat nebo pořízení motivačních předmětů do soutěží či na prezentaci zoo při oslavách z tého výročí jejího založení. Sport.
1: Hokejová reprezentace prohrála na závěr skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. I přesto byl trenér Radim Rulík s výkonem týmu spokojený. Viděl zlepšení oproti duelu s Norskem.
4: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. V třetí třetině jsme samozřejmě očekávali tlak. Nicméně tam jsme trošku přestali hrát určitý moment a nevím úplně proč. Možná jestli nám nedošlo síly, nevím, strašný vedro a strašně náročný zápas. Myslím si, že se dá od tohle toho zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
1: Češi budou hrát s Finskem ve čtvrtek odpoledne v Curychu.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Fouká mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne. Pro stylové podmínky dobré, aby o předpověď na dvojce, střední stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 u Starého Plzence je uzavřen exit 76 ve směru na Prahu v souvislosti s opravou silnice 20 na Losinou. S kolonou stále počítejte před Prahou od 7. kilometru, očekávejte tam zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Nejnovější zprávy rádia vašeho kraje skončily 4 minuty po 11. Už pro vás chystáme Hanu Zagorovou a také Pavla Bobka a potom uslyšíte Fousků svět. Ten nejnovější příspěvek Josefa Fouska se jmenuje Unáhlená slova. Počkejte si na něj.
0: Dobré dopoledne.

0: Kouskův svět.
1: Unáhlená slova. Žádná doba nebyla dokonalá, ale přesto hledáme viníky svých špatných nálad. Jsme-li rozezleni, jsou naše věty unáhlené, cítíme nedůvěru i k lidem, kteří nám někdy nic neučinili, jen proto, že jsou nám nesympatičtí. Se stářím, jako by hořkosti přibývalo. Nemám právo kárat kohokoli, ale občas ze mne promluví únava veterána. Nechci skrývat, že mne trápí neodvratnost našeho trvání. Věřím, že v každém z nás je kousek dobra a touha po šťastném životě. Je smutné, když nemá člověk koho obejmout a komu si postěžovat. Občas se domnívám, že jsem pánem svých myšlenek. Komerční svět nápověd, reklam, mediální informací mne vede, určuje, co je správné, co je špatné. Jsem zavalen zprávami, které jsou často poplatné tomu, komu přispívají k zisku. Jsem ovečka na okousané louce, stále stejná tráva. Z přemíry informací mám hlavu k prasknutí. Co se to děje se světem, s Evropou? Už nevíme, kdo s kým válčí, kdo je v právu, kdo lže, kdo brání svou vlast, kdo ji zrazuje. Svět je kotel vody vřící. Moje stařecká sentimentalita mě nalhává, že všechno, co bylo, bylo lepší, než je naše současnost. Na louce života na bodláky zapomínáme. Vzpomínáme jen na louku jarního kvítí. Řídím se svým rozumem. Nepotřebuj nápovědu, říkáme. Ta věta není pravdivá. Ať chceme, či nechceme, jsme všichni interprety cizích myšlenek. Nikdy se asi nedozvíme, jak bychom jednali, kdybychom měli myšlenky opravdu vlastní. Snažím se najít v záplavě informací jen ty, které jsou moudré a smiřují se s pravdou, že cokoliv řekneme, bylo již řečeno někým jiným. Říkáme, že nás učí život. Kdo to je život? U dveří zazvonila paní listonožka. Pane Fousku, nesu vám krásný vánoční pohled. Divil jsem se, děkuji, a vždyť je květen. Paní listonožka se usmála. Podívejte se, co je napsáno na pohledu. Četl jsem, pane Fousku, jiný pohled jsem nenašla než tenhle. Ale na tom přece nezáleží. Všechno se mění a na Vánoce z něj budete mít radost. Hanička P. Přeštice.
0: Fouskův svět.

Přejeme krásné dopoledne, máme 2:15, posloucháte rádio vašeho kraje. A v seriálu Příběhy nejen šumavské se za chvíli vypravíme na vrch Sedlo, kde je 28 metrů vysoká rozhledna, z které je úžasný výhled. Podrobnosti za 7 minut.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Šumavu v minulosti obývali obři a teď nemluvím o Ranklu Sepovi, který žil v 19. století nedaleko Horské Kvildy. On sice byl opravdu velký chlap, měřil prý 213 cm, ale mám na mysli opravdové obry, kteří Šumavu obývali dávno před Ranklem. Víc vám teď budeme vyprávět společně s Janem Dvořákem.
1: Nejen šumavské. Šumavští obři se v dávných dobách usadili v okolí Kašperských hor. Za svoje sídlo si vybrali místo, kterému se říká Obří hrad. Odsud vyráželi na výpravy do okolí, nebo když bylo potřeba pracovat a připravit něco ze železa, využívali skalní kovadlinu, která se nachází mezi Strašínem a Vacovem u osady Růždí.
0: Jenže jak bylo obrů stále víc, tak už jim jejich obří hrad byl malý. A tak začali hledat nějaké nové místo, kde by mohli pobývat. Našli ho nedaleko, na vrcholu hory Sedlo nad Sušicí.
1: Tato jedinečná hora, tyčící se do výšky 902 metrů nad mořem, se ale nelíbila pouze obrům. Padla do oka také Keltům. Ti tady na přelomu 6. a 5. století před naším letopočtem vystavili obrovské hradiště.
0: Pro představu, jak velké bylo, přidám pár čísel. Opevněná plocha se rozkládala na skoro 3 hektarech a zaujímala velkou část vrcholu hory. Půdorysem připomínala nepravidelný čtyřúhelník a celková délka opevnění dosahovala skoro 1 kilometr. Šířka obraného valu v některých místech přesahuje i 13 metrů.
1: Předpokládá se, že toto hradiště mělo obranou funkci a v čase ohrožení poskytovalo útočiště obyvatelstvu. V jedné části valu byla dokonce nalezena zásoba oblásků, která mohla sloužit jako munice do praků. Hradiště díky nadmořské výšce umožňovalo také dobrý rozhled do okolní krajiny a samo mohlo být významným orientačním bodem. Později se Sedlo pravděpodobně stalo sídlem tehdejší elitní společenské vrstvy.
0: Díky těmto archeologickým zjištěním je jasné, že toto původní keltské útočiště je druhým nejvýše položeným hradištěm v Česku. Výše Keltové vyšly jen na Obří hrad.
1: V novodobé historii vrchol Sedla přilákal vojáky. Ti zde v průběhu druhé světové války postavili pozorovatelnu, která sloužila vojenským účelům ještě v 50. letech minulého století. Na přelomu 60. let ztratila tato stavba pro armádu význam a opuštěná hláska se stala oblíbeným turistickým cílem. Neudržovaná stavba se ale postupem času zřítila.
0: Život se sem vrátil v prosinci 2009, kdy turistům začala sloužit z brusu nová, skoro 28 metrů vysoká rozhledna, ze které je úžasný výhled.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Za malý okamžik provoníme středeční dopolední vysílání jarní loukou. Řeč bude totiž o léčivých účincích kohoutku lučního. Počkejte si.

0: Růžově kvetoucí kohoutek luční býval od května do července běžnou rostlinou našich luk, ale v posledních letech, aby ho člověk pohledal, může za to dlouhodobé sucho. Kohoutek luční má sice rád slunce, jenže potřebuje také vlhko, jak Soně Weizenbachrové potvrdila fytoterapeutka a pěstitelka bylin Štěpánka Janoutová.
1: Kohoutek luční je bylinka, která indikuje vysokou hladinu spodní vody a právě ji můžeme nalézt na podmáčených loukách nebo v příkopech a v současné době, jak postupuje sucho, tak nám z krajiny mizí.
2: Chráněná bylinka to ale zatím není, pořád ještě si ji můžeme nazbírat, pokud ji najdeme, anebo si ji třeba i přesadit na zahrádku.
1: Kohoutek mě vždycky zaujal, když jsem měla kolem nějaké louky, jak tam krásně jsou růžové ty fleky a určitě kohoutek za to stojí si ho dát na zahradu, pokud se snažíte o květnatou louku na zahradě nebo i jako trvalku do nějakého záhonu, tak vám tam určitě udělá parádu, ale myslete na to, že ho budete muset buď více zalévat, anebo ho dát na místo, kde je vlhko.
2: Jaké další podmínky potřebuje?
1: Kohoutek jinak vyžaduje slunné stanoviště a tomu celkem ke spokojenosti stačí. My takhle si můžeme na zahradě vypěstovat výbornou léčivku, která je používána především ve východní medicíně.
2: Radíte ho pěstovat spíše ze semínek a nebo přesadit?
1: Záleží, jestli seženeme semínka kohoutku, protože ty louky se sečou a většinou se sečou v době, kdy je rozkvetlý. Takže buď teda si vzít sazeničku z louky a když někde najdete potom odkvetlé rostliny, tak se pokusí ze semínek.
2: Říkáte, je to nejenom zdobná bylinka, ale také léčivka. Jaké má účinky?
1: Kohoutek je používaný jako velmi silný expektorant, to znamená na podporu vykašlávání při chronických zánětech průdušek. Výborná je také z něj tinktura, která se používá proti grampozitivním bakteriím, jako jsou streptokoky, zlatý stafylokok a podobně. V kombinaci s bazalkou posvátnou se potom používá na záněty průdušek, na odkašlávání a na takové celkové posílení organismu.
2: Když jste se zmínila o tinktuře, poradíte nám, jak si je z kohoutku lučního připravit?
1: Tinktura se připravuje tak, že si vezmete jeden díl čerstvé natě kohoutku kvetoucí a dáte 4 díly 50% lihu. Nechá se alespoň měsíc macerovat a pak se bere 3x denně 30 kapek. U odvaru tak se dává 20 gramů čerstvé natě a 200 ml vody vroucí. A když si budeme chtít udělat antirevmatickou koupel, kterou doporučuje bylinář Janča, tak tam se dává sláma z ovsa, kohoutek a březové listí. Zase si uděláte odvar a nechává se tam vlastně koupat ruce nebo nohy každý den. Jednou nohy, jednou ruce, 10 až 15 minut v co nejteplejší vodě a měly by se vám zlepšit otoky na malých kloubech.
0: Kohoutek luční může ve vyšších dávkách způsobit zažívací potíže. Užívat by ho neměly děti, těhotné a kojící ženy.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hygienické rady.
1: Otoky končetin jsou častým problémem, který může vznikat například při dlouhém sezení, stání, nedostatku pohybu nebo během teplejšího počasí. Nejčastěji postihují nohy, kotníky, ale mohou se objevit i na rukou. Základem prevence i úlevy je pravidelný pohyb. Krátká chůze, protažení nebo jednoduché cviky, podporující správný krevní oběh a ty, které pomáhají odvádět přebytečnou tekutinu z těla. Pomoci může také zvednutí nohou do zvýšené polohy, nejlépe opřít nohy o zeď a vydržet alespoň 15 minut. Důležitý je i pitný režim. Platí, že nedostatek tekutin často vede k tomu, že si tělo vodu více zadržuje. Úlevu může přinést i sprchování končetin chladnou vodou. Pokud se otoky objevují často, jsou bolestivé nebo je doprovází dušnost či zarudnutí, je na místě konzultace s lékařem.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Česká národní banka vydala přes 8 tisíc zlatých mincí s motivy Plzně. V rámci akce Proběhni si Brdy se mohou lidé zúčastnit virtuálního běhu. Bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpán Gazíková. Plzeň má vlastní zlatou minci. Má hodnotu 5000 korun českých, váží půl trojské unce a v počtu více než 8000 kusů ji vyrazila Česká národní banka. Rub i líc mince přibližují plzeňskou městskou památkovou rezervaci. Najdeme na ní gotickou katedrálu svatého Bartoloměje, plzeňskou renesanční radnici a nebo budovu městské knihovny. Autorem návrhu, podle kterého banka mince vyrazila, je akademický sochař a medailér Zbyněk Vojtů, který v Plzni nějakou dobu žil.
2: To centrum znám. Tak pro mě byla nejdůležitější vlastně ta katedrála svatého Bartoloměje, radnice renesanční a potom další jako vlastně stavby hlavně z 19. století a taky jsem chtěl, aby tam byla vlastně budova, na které jsou z grafita od Mikuláše Alše, který dělal desítky návrhů pro hodně budov tady v Plzni.
1: Minci prodávají smluvní partneři České národní banky. I když její nominální hodnota je 5000 korun, její prodejní hodnota může být různá. Spolek Visit Rokycansko pořádá virtuální běh v Brdech v rámci akce Proběhni si Brdy. Zájemci mohou absolvovat jednu ze tří tras během nebo chůzí do konce června. Pokud trasu úspěšně dokončí, dostanou pamětní medaily. Pokračuje za organizátory Dagmar Filo.
3: Nejkratší trasa měří něco kolem 5 kilometrů, začíná se ve Strašicích na parkovišti a ta je vhodná i pro rodiny s dětmi nebo pro rekreační účastníky. Další dvě trasy mají kolem 10 kilometrů, už je zavedou do krásných a méně známých částí Brd, je to trošku náročnější trasa, takže tam už je to opravdu, že musíte mít nějakou kondici.
1: Účastníci se mohou registrovat na stránkách visitrokycansko.cz. Senioři budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i kompenzaci. Jde o důchodce, kteří si založili spoření před rokem 2023. Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO zhruba 60 milionů korun. Opoziční pozměňovací návrhy neprošly. Novela zákona teď míří do Senátu. V Česku padla rekordní výhra v loterii. V Eurojackpotu získal sázející skoro 3 miliardy korun. Sázková hra funguje v celkem 19 zemích.
4: Společnost Olvin uvedla, že výherce má u společnosti online účet a přesnou výši výhry už v něm vidí. Zatím ale firmu nekontaktoval. Olvin teď podle mluvčí Dity Stejskalové čeká, až jim provozovatele Eurojackpotu vyhrané peníze pošlou.
5: Když je dostaneme, v určitých případech tam může být lhůta na vyplacení 60 dnů.
4: Výherce ale bude muset odvést 15% srážkovou daň, tedy skoro 437 milionů korun, popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
6: U výher z loterie a tombol se zdaní rovnou přeje vyplacení srážkovou daní.
4: Dosud největší výhra v loterii v Česku byla skoro 2,5 miliardy korun, a to v roce 2015. Vít Andrle, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté druholigového Artisu Brno vstoupí do baráže o šance ligu. V 18 hodin přivítají Slovácko. Odveta se bude hrát v neděli v Uherském Hradišti. Pět českých tenistů se dnes představí na Roland Garros ve druhém kole singlu. Už za pár minut bude Sára Bejlek hrát se světovou trojkou Polkou Świątekovou. Odpoledne se představí ještě Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Marie Bousková a Karolina Muchová. Počasí. Čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách 23 až 26. Povane mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne. Biozátěž je na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici třetí třídy u obce Rejštejn na Klatovsku pozor na dopravní nehodu motorkáře. Na místo jeli složky IZS. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
7: Začínáme 5 minut po pravém poledni. Vyřizovat budeme vaše gratulace, které jste poslali e-mailem a nebo ještě pošlete, ale samozřejmě, že už můžete začít telefonovat 221 554 222. Tady je Iva Kokešová. Přeji vám krásné odpoledne, příjemný poslech.

Dobrý den, milé rádio. Takhle začíná dnešní první e-mail. Dnes 27. května slaví své kulaté narozeniny moje maminka paní Dana Jindřichová z Přeštic. A zanedlouho také oslaví s mým taťkou, panem Pavlem Jindřichem, krásných 50 let společného života. Proto mamce posílám básničku a oběma děkuji za vše, co pro mě udělali. Moje drahá mamino, léta rychle běží, přesto, že už je ti tolik, tak si stále svěží. 50 let s taťkou jste, šťastně spolu žijete, mějte pořád pohodu, užívejte důchodu. Kytičky moc ráda máš, všechny pilně zaléváš, ony se ti za péči spoustou květů odvděčí. Přeji stále pevné zdraví, štěstí, lásku, toť se ví, život ať tě stále baví a stáří neunaví. Hezkou písničku posílá dcera Danka s přítelem a vnuci Zdenda a Radík.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje paní Martina z Hlinců. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den, já vás zdravím a chtěla bych nechat zahrát svému příteli Honzovi Hrinkovi poděkování za to všechno, jak je úžasný chlap a jaký udělal životní rozhodnutí, aby jsme mohli být pořád spolu. A vzkázat mu, že ho strašně moc miluju a že si ho vážím. A písničku bych chtěla od Lucky Vondráčkový, Lásku na 100 let, jestli byste byli tak moc hodný.
0: Ano, je připravená. Zdravíme vás do Hlinců, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuju moc, nashledanou.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, středeční písničky pro vás, za 7 minut bude 12:30. Vyřídíme další mailovou gratulaci. Prosíme o písničku pro naše velké zlatíčko Sofinku Štrenclovou, doufám, že to čtu správně, ze Smola. Dnes slaví 6. krásné narozeniny. Přejeme hlavně hodně zdravíčka, pohody, spousty kamarádů kolem sebe a krásné vykročení do první třídy. Přejí babička, děda, Katka, maminka a tatínek.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď nám přišel e-mailem jeden krásný vzkaz, moc ráda ho vyřizuji. Chtěl bych nechat zahrát všem, kteří nikoho nemají nebo mají, ale nejsou v kontaktu, prostě všem, co jsou sami, aby věděli, že na ně vždycky někdo myslí. Tenhle ten e-mail poslal a moc za něj děkuji Tomáš z Hostouně na Domažlicku.

Pan Václav Masný slaví dnes 61. narozeniny. Hlavně pevné zdraví a pořád spoustu elánu do života přeje manželka Jana a celá velká rodina.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Tady Český rozhlas Plzeň, středeční písničky pro vás. Posluchač Jan Sklatov i dneska poslal svůj e-mail a přeje si písničku Vedoucí od skupiny Činasky a bude úplně pro všechny.

0: Tady mám jednu důležitou a krásnou informaci. Vážená paní Anna Košanová slaví dnes 27. května sté narozeniny. Během profesního života vystřídala několik zaměstnání a pracovala také v rozhlase. V plzeňském studiu byla v letech 1954 až 1955. My jsme paní Košanovou na místo činu pozvali, natočili jsme s ní rozhovor a vy ho uslyšíte v pátek po 10. hodině dopolední. Teď ještě jednou pro paní Košanovou přání všeho nejlepšího a pevného zdraví.
1: Povím vám, proč je nebe na zemi?
2: Proč je na zemi?

Za 9 minut bude 1 hodina, teď už si počkejte na aktuální zprávy a hned potom Alex a host. Iva Kokešová se loučí, přeji vám krásné odpoledne, příjemný poslech a zítra zase naslyšenou.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Stavba pavilonu chirurgie omezí provoz ve fakultní nemocnici v Plzni. V Manětíně budou restaurovat 3 pískovcové sochy. Čekejte většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. V plzeňské fakultní nemocnici začíná stavba pavilonu chirurgických oborů za zhruba 4 miliardy korun. Dnes se stavební firma přebírá staveniště v areálu na Lochotině. Nový pavilon bude stát v blízkosti gynekologicko-porodnické kliniky v místě současného záložního heliportu. Samotná stavba podle vedení nemocnice omezí dočasně parkování i příjezd k některým pavilonům.
3: Motoristé kvůli stavbě nebudou moct odbočovat k urgentnímu příjmu. Výjíždět tam budou jen sanitky rychlé záchranné služby a akutní pacienti v přímém ohrožení života. Lidé, kteří do nemocnice přijíždějí na plánované operace, budou používat vchod B. Ostatní potom vchod F nebo A. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
2: Manětín na severním Plzeňsku nechá zrestaurovat další 3 pískovcové sochy na vysoké cestě. Kvůli povětrnostním vlivům jsou už ve špatném stavu. Zrestaurované sochy svatého Bena, svatého Donáta a Ježíše Krista se mají vrátit na svá místa do konce září. Pokračuje nezávislý starosta Manětína Kamil Hanus.
4: Před 2 lety jsme rekonstruovali 4 sochy tam byl Jan Nepomucký, svatá Ludmila, Archanděl Michael a Anděl Strážce, to jsou ty první 4 a na to navazují tyto 3. Je jich celkem 14 soch, takže postupně pokračujeme v restaurování všech.
2: Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili někteří odborníci. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu nebo absurdní divadlo. Jednání stále není u konce, odešla z něj ale třeba ředitelka organizace Profem Jitka Poláková, Pavel Kubů z Českého konopného klastru nebo Jan Šulc z Unie lidí se zkušeností se závislostí. O přesunu agent rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra Andreje Babiše z ANO. Na ministerstva se má přesunout 8 vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Maďarsko zůstane členem Mezinárodního trestního soudu. V parlamentu o tom rozhodli poslanci vládní strany TISA. Zvrátili tak záměr předchozí maďarské vlády ex-premiéra Viktora Orbána, která soud označila za spolitizovaný. Tribunál soudí jednotlivce obviněné například z válečných zločinů nebo genocidy.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté nastoupí v zítřejším čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Rozhodla o tom jejich porážka s Kanadou 2-3 na závěr základní skupiny. Utkání začne zítra v 16 hodin a 20 minut.
0: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách bude 23 až 26 stupňů. Povane mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na dvojce tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Prahu u Nýřan na severním Plzeňsku narazilo nákladní auto do značení silničářů. Trosky jsou po celé dálnici, průjezdný je pouze levý jízdní pruh. A na D5 ve směru na Plzeň u obce Uherce na severním Plzeňsku bourala 2 nákladní auta. Na vozovku se vysypal náklad brambor, na místo jede policie a hasiči. I tam jde opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
1: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Mm. Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, k tomu se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v té Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé je jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě
0: se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne, čtvrtek,
1: ano.
0: Lidé jdou druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt? No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě, ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se tu urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými.
1: Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, pardon, co se děje v hledišti?
1: Určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete.
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. A u těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická, jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl jsi tohle.
1: Jo, my dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčochář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No,
0: a tak
1: no.
0: Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší.
0: Tak dobře, no, tak vezměme hry. Prostě v čem vás můžeme vidět?
1: Možná Ukrutně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hessova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84, co tam máme na Romeo a Julie.
0: Tak, koho stvárňujete v Romeo a Julie?
1: Monteka.
0: Tatínka. Romea.
1: Romea, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zlobí, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no, z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu. Hmm.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Mm-hmm. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
1: Myslím, že se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce? No, to je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Mm-hmm. Chystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout.
0: Že... Z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já si ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to. Spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a já, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Aha. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná. A koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě, no, celý soubor ne, ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frňka, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste? Teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dát nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: Já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, zaprvé, já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, furt jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak
1: něco? Kombinovanou.
0: Kombinovanou paměť.
1: To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková... Jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16.30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak nevím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jsem měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Nebo naštěstí ne? Naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 replíz, takže jako sype se to pěkně.
0: A pak když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka, Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Dávno.
0: Asi je to dávno, ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, nevím, ovládat zbraně, jezdit na koni?
1: Tam,
0: tam nebyl kůň, ale třeba...
1: Ta moje postava samozřejmě nebyl úplně nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: On byl milý.
1: To možná jo, ale... díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk jako bere no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se za vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak, tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal.
0: Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju, třeba Zvíře nebo něco, úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, a dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádrokartony strop, protože to umím, jak jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchový kout, dělal všechno kolem toho umývadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali s některým.
0: Že si založíte firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo. Určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale jak mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím, oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: tak ne. Já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak a vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, musím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože vy jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře. Je to tak, že se to nějak nashromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Jako, zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako... Ale tak to se děje, že možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, divák, když hrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: to stále trvá? Máte na to vůbec čas?
1: No,
0: do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám nějaký jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak bych tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No, budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako ono sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat. Hmm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. Kose.
0: Zimně, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc, v zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zase bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No, na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Naštěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do tebe, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví, David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň postavila v zátiší 17 bytů za 69 milionů korun. Část bude pro klíčové profese. Koupaliště v Nýrsku na Klatovsku otevře tradičně koncem června. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíkopá. Plzeň dokončila v zátiší nový dům se 17 městskými byty. Má zelenou střechu a zázemí pro dětskou skupinu. Podle plzeňské radní pro sociální bydlení Světlany Budkové ze STAN město nabídne byty mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a také lidem, kteří pracují v důležitých profesích.
2: Tohle je první z těch domů, kde částečně jsou byty pro profese, jako jsou učitelé, zdravotníci nebo pracovníci bezpečnostních a záchranných sborů, kde se snažíme o rozvoj města. Plzně, tak aby jsme se tady udrželi mladí lidi se vzděláním, takže tohle jsou částečně byty právě určený pro tyhle ty profese.
1: První lidé se do nového domu nastěhují letos v červnu nebo červenci. Nýrsko na Klatovsku začalo napouštět bazén na koupališti. Před sezónou správci mimo jiné dezinfikují bazény, nastavují technologii čištění vody nebo upravují zelené plochy v areálu. Přípravy na letní sezónu trvají podle starosty Miloslava Rubáše z Volby pro Nýrsko vždy zhruba půl druhého měsíce a přijdou na desítky tisíc korun.
3: Už jenom to, že v podstatě musíme nakoupit novou náplň soli do toho zařízení, to, že se dělá běžná údržba na ty technologii, vždycky nějaká záležitost se objeví, takže ty náklady jsou vždycky na ten rozjezd někde okolo 50-80 tisíc.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ředitelé také žádají o vznik odborné pracovní skupiny. Její založení přislíbil premiér Babiš z hnutí ANO před několika týdny. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let anebo některé firmy. Letos naposledy se budou dálniční poplatky v Chorvatsku platit na mýtných branách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta. Pro řidiče bude k dispozici od jara příštího roku. Letos mohou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot, které kvůli izraelsko-americké válce s Íránem celosvětově vzrostly.
4: Preporuča se da točite gorivo ne na autoputu.
5: Ředitel pražské kanceláře chorvatského turistického sdružení Miodrak Mlačič doporučuje tankovat u místních čerpacích stanic a ne na dálnicích. Tam totiž cenová regulace pohonných hmot neplatí. Chorvatská vláda vyhlašuje maximální ceny paliv ve 14-denních intervalech. Návštěvníci, kteří se vydávají na dovolenou právě v takovém intervalu, se mohou spolehnout na neměnnost cen. Loni navštívilo Chorvatsko 780 tisíc turistů z Česka. Patříme do první pětice nejčastějších návštěvníků Chorvatska. A mezi turisty, kteří se plaví i na malých lodích kolem chorvatského pobřeží, jsme dokonce v první trojici. Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
1: Česká tenistka Sára Bejlek podlehla ve druhém kole Roland Garros světové trojce a čtyřnásobné vítězce turnaje Švjontekové 2-6 a 3-6.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů a na horách 10 až 7. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 18 až 21. Povane slabý, přechodně mírný severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Nýřana na severním Plzeňsku kilometr 95 bourala dvě nákladní auta. Na vozovku se vysypal náklad brambor. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné středeční odpoledne, letní počasí pokračuje, tak doufám, že si ho užíváte právě teď s Českým rozhlasem Plzeň. Meteorologové říkají, že zítra bychom se měli dočkat ochlazení z dnešních 30 na 25, ale jenom na den. Vy se za chvilku z vysílání dozvíte, jakou barvu kůže mají lední medvědi. Martin Písařík prozradí po písničkách, které nestárnou. Dáme si Helenu Vondráčkovou a tohle je Žlutý pes. Ať se vám dobře poslouchá. Modrá dobrá.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Plzeň a řidiči pozor na brambory na dálnici D5 na trase z Rozvadova na Plzeň na 95. kilometru, konkrétně u sjezdu na Nýřany havarovala dvě nákladní auta a náklad brambor se vysypal na dálnici. Místem projíždějte s opatrností a my vám přejeme šťastnou cestu. Za pár minut mám pro vás tipy na kulturní dění v našem kraji a teď taky přejeme s Lucí Bílou pěkné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana? Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Plzeň byl Dalibor Janda s písničkou Pojď dáme řeč a na hodinách je za 6 minut půl třetí.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ve výstavní síni Masné krámy Západočeské galerie v Plzni se koná absolventský koncert Základní umělecké školy Sokolovská Plzeň. Koncert začíná v 17 hodin. V Kněčakan v Domažlicích dnes promítají film Říkají mi Lars v hlavní roli s Martinem Hofmanem. Začátek je v 8 hodin večer. V Národopisném muzeu plzeňském pobočce Západočeského muzea v Plzni se uskuteční přednáška Vratislava Ryšavého s názvem Plzeňští barokní umělci v Poříčí nad Sázavou. Akce začíná v přednáškovém sále v 17 hodin. Městská knihovna v Klatové chláká na hudebně literární pásmo věnované Františku Janu Škroupovi. Komponovaný pořad Kde domov můj o životě a díle českého hudebního skladatele, autora české národní hymny, se pokusí navodit atmosféru romantického salonu, ve kterém se ruku v ruce potká hudba spolu s mluveným slovem. Začátek akce je v refektáři jezuitské koleje od 19 hodin. Dramacentrum Johan zve do plzeňské scény Moving Station na akci s názvem Den DC. K vidění budou autorské inscenace a projekty vznikající v dramatických kurzech pro děti, dospívající a dospělé. Nabízí během odpoledne a večera přehlídku autorského divadla, improvizace a současných témat. Program začíná v 15 hodin a začíná skupina Malá parta s poetickým příběhem Až jednou přiletěla. A plzeňské divadlo Plutom uvádí inscenaci Šílený prachy a neb prachy prachy. Hrát se začne v 19 hodin. Skončili jsme tady v divadlu, no a teď se přesouváme do Kanady za zpěvačkou Céline Dion.

Pokud jezdíte po dálnici D5, už jste si toho určitě také všimli. Sjezdy a nájezdy na dálnici stále víc připomínají parkoviště kamionů. Je to hlavně z důvodu nedostatku parkovacích míst pro nákladní dopravu na dálnici nebo v její blízkosti. Tématu se budeme věnovat na Českém rozhlase Plzeň po Bruntasaurech.

0: Na dálniční síti České republiky chybí podle nejvyššího kontrolního úřadu téměř 2000 parkovacích míst pro nákladní auta. A vidí to denně snad každý řidič i na dálnici D5 v podobě kamiony přeplněných odpočívadel, ale i sjezdu a nájezdu. Odstavené kamiony stojí třeba na 50. kilometru u Mýta na Rokycansku. A právě v jeho blízkosti ředitelství silnic a dálnice připravuje stavbu nové odpočívky, která ale nezačne dřív než za několik let.
1: Parkovací místa pro kamiony přibývají pomaleji než nákladní doprava. Svoje zkušenosti má i řidič kamionu Radek.
2: Parkovacích míst je hrozně málo.
3: Teď se nedávno otevřelo 100 míst směrem do Německa na Rozvadově.
2: 100 míst není nic. Kdyby se otevřelo 1000 míst, 100 nic neznamená.
1: Podle policie smějí kamiony stát jen na místech k tomu vyhrazených.
4: Problém nesprávně parkujících kamionů, jak už na samotných odpočívkách, nájezdech, sjezdech i samotném tělese dálnice, řešíme téměř každý den.
1: Říká Eva Červenková z Krajského ředitelství policie České republiky v Plzni.
4: Vždy se snažíme zachovat průjezdnost, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Policisté řeší zjištěné přestupky v souladu se zákonem.
1: Řidiči kamionů jsou na pokuty za špatné parkování zvyklí i ze zahraničí. Vadí jim ale striktní přístup k dodržování zákonných přestávek.
2: Já tu pauzu musím udělat. Já musím kolikrát před tu přestávku o hodinu. A od policie tvrzení nějaký, že nám nezačí hledat dřív. Kde? Pojďte od Prahy sem, potřebujete někam dojet. Když já zastavím v Praze a nezastavím třeba v Plzni, tak už mi to chybí, už to nevyložím. Tady se bavíme o úseku, já nevím, třeba 100 kilometrů.
1: Ředitelství silnic a dálnic podle svého mluvčího Jana Rýdla usilovně hledá vhodné lokality pro nové odpočívky. Často se ale setkává s odporem obyvatel blízkých obcí nebo majitelů pozemků, třeba v podobě petic. Nejdál je na dálnici D5 příprava odpočívky před 50. kilometrem směrem na Rozvadov u Mýta na Rokycansku.
5: Kromě odpočívky u Mýta není v současné době na dálnici D5 připravována žádná další velká odpočívka. Výstavba bude realizována přibližně v roce 2035.
1: Ani tady se ale projednání studie nové odpočívky podle nezávislého starosty Mýta Františka Končela neobešlo bez námitek místních.
6: Že by to probíhalo v klidu, to se říct nedá. Připomínky samozřejmě byly, že je to blízko k zástavbě.
1: Nová odpočívka u Mýta počítá s 80 stáními pro kamiony.
6: Kamiony opravdu nemají kde stavět, těch odpočívek je opravdu málo.
1: Dodává starosta Končel, kterého podobně jako obce poblíž sjezdů a nájezdů na dálnici D5 trápí nepořádek kolem sjezdu z dálnice. To ředitelství silnic a dálnic řeší alespoň rozvozem odpadkových pytlů na nejexponovanější místa.
5: Abychom alespoň částečně snížili množství povalujících se odpadků, bývají na některých sjezdech pytle na odpad k jeho odložení.
1: Ředitelství silnic a dálnic v současné době dokončuje 100 parkovacích míst na Rozvadově směrem do Německa. V opačném směru by mělo vzniknout na 200 nových míst nejpozději na podzim letošního roku. Z Mýta na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s

Marcel z Malého Města a Petr Nať byl na Českém rozhlase Plzeň. Už po další písničce si vezmete slovo vy, co potřebujete inzerovat na našem rozhlasovém tržišti, tak si najděte inzeráty a po kapele Nightwork začneme.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Je tu čas pro vaše inzeráty, otevíráme rozhlasové tržiště a číslo 221 554 222 už můžete volat, tak jdeme prodávat, kupovat a měnit. A máme tady první inzerát, tak povídejte.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tak my nabízíme vinotéku dřevěnou, je to dřevěný stojan na 16 lahví vína za 400 korun. Nabízíme skleněnou mísu na nožce, má průměr 22 cm, je vysoká 18 cm, za 200 korun je vaše. A dál domácí pekárnu nabízíme, je to značka Eta Siesta a můžete ji mít za tisícovku. K dispozici je to v Plzni nebo na Horšovském Týně anebo na Poběžovicku. Informace na telefonu 720 175 159 a na internetu v celodenních záznamech Českého rozhlasu Plzeň.
3: Tak já zopakuji číslo 720 175 159. Děkujeme za zavolání, naslyšenou, děkujeme, že voláte, posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď posloucháme vás. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já bych prosím vás měl prodej skládací kolo, elektrokolo na dvacítkách, palcových kolečkách, dva měsíce starých. A potom bych tady měl lištovou, jenom lištovou sekačku s převodovkou na systém vary. A potom bych tady měl nádrž 2 metry 160 na 70 ocelovou.
3: To je
5: na vodu nějaký zásobník na vodu.

0: 44304.
1: 540.
0: 304. A je, říkal jste Jižní Plzeňsko. Ano, děkujeme za zavolání, děkuji. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, teďko dáme čas vám, tak povídejte.
2: No, dobrý den, prosím vás, já bych měl na prodej králíka bourbonského, je to samec, je otetovaný, oceněný i očkovaný. A dále pak mladé andulky, jsou letošní. A ještě bych měl na prodej 4 pneumatiky letní, jsou na hliníkových discích, jsou, je to rozměr, myslím, 16 jsou to. A je to na telefon 776 664 135.
0: 776 664 135 je váš telefon.
2: Ano.
0: A my děkujeme za zavolání, za inzerci. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky, naschledanou.
0: Tak, budeme pokračovat s vámi. Můžete povídat váš inzerát.
3: Dobrý den, já bych prodal, prosím vás, jsou to elektrofonické varhany, napájení na baterie nebo adaptér. Bylo by to zhruba za 1200, jsou funkční pochopitelně. Dále dávkovač krmiva a vody pro pejska a nebo kočičku. Je to nepoužitý, protože bohužel měli jsme úhyn, a takže jsme to ani nevyužili, takže se slevou je to nabídka. A dále bych prodal, jsou to měřící přístroje, jejich zhruba asi 5 nebo 6 kusů. Je to analog všechno a bylo by to velmi levně a na plzeňské telefonní číslo 721 740 419. Všem příjemný den.
0: Já jenom zopakuju vaše číslo 721 740 419.
3: Ano.
0: Tak jo, děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Taky.
0: A budeme pokračovat s vaším inzerátem. Dobrý den.
4: Dobrý den, pane redaktore. Já bych měl na prodej, kdo by měl zájem, mám tu novou dřevěnou kladibudku, dřevěný WC, kdo by potřeboval na zahradu, na chalupu nebo na chatu. Velice pěkná práce, řemeslnická. Je třeba, můžu poslat fotky na mobil a je to na Plzni jihu a kontakt a blížší informace na telefonu 607 759 053. Děkuju a naschválení.
0: 607 759 053 1 kadibudka na závěr dnešního rozhlasového tržiště. Mějte se hezky, naslyšenou. No a tolik tedy dnešní rozhlasové tržiště, to další opět zítra.
5: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel. Český rozhlas Plzeň.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Caviky. Tak schválně, jaké i byste napsali pové v tomto slově? Tvrdé nebo měkké? V dnešním slovíčkaření se postupně dobereme správně.

0: správného řešení této pravopisné otázky. Nejprve k současnému významu. Podle slovníku spisovné češtiny jsou caviky průtahy, okolky, nebo se dá říct i drahoty. Když někdo s něčím dělá caviky, dlouho se zdráhá něco udělat, vykrucuje se, zdržuje. Podle Machova etymologického slovníku byl původní výraz cavik, který znamenal vádu, hašteření nebo povyk. Cavikovat znamenalo dělat hluk, ba přímo hulákat. Caviky pak vznikly spojením slov cáry a povyk, kde ovšem cáry byly něco jiného, než jak je chápeme dnes. Byly to totiž okolky. Tak tedy dělat okolky a ještě u toho povykovat, to jsou složené caviky. A jelikož povyk je dosud ve vyjmenovaných slovech, je jasné, že pové bez dlouhých caviků napíšeme Y.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Konečná tramvaj v Plzni na Skvrňanech má modernější a bezpečnější zastávky. V rámci akce Proběhni si Brdy se mohou lidé zúčastnit virtuálního běhu. Resort pro místní rozvoj uvolní obcím další peníze na podporu dostupného bydlení. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeň dokončila rekonstrukci tramvajové trati z centra města na Skvrňany. Nově je zmodernizovaná i konečná, včetně výstupní a nástupní zastávky. Tramvajový provoz se na poslední část opravované trati vrátí ve zkušebním režimu zítra. Pokračuje náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN.
3: V rámci rekonstrukce byly upraveny nástupní i výstupní zastávky, které nesplňovaly normy. Nyní jsou tedy bezpečnější a na ně komfortnější přístup pro všechny. V rámci rekonstrukce byla v podstatě veškerá ta trať v úseku skoro 200 metrů odbagrována, byla tam upravena i kanalizace.
2: Spolek Visit Rokycansko pořádá virtuální běh v Brdech v rámci akce Proběhni si Brdy. Zájemci mohou absolvovat jednu ze tří tras během nebo chůzí do konce června. Pokud trasu úspěšně dokončí, dostanou pamětní medaily. Pokračuje za organizátory Dagmar Filo.
4: Nejkratší trasa měří něco kolem 5 kilometrů, začíná se ve Strašicích na parkovišti a ta je vhodná i pro rodiny s dětmi nebo pro rekreační účastníky. Další dvě trasy mají kolem 10 kilometrů, už je zavedou do krásných a méně známých částí Brd, je to trošku náročnější trasa, takže tam už je to opravdu, že musíte mít nějakou kondici.
2: Účastníci se mohou registrovat na stránkách visitrokycansko.cz. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 44 korun a 16 haléřů. To je o 40 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moci žádat zřejmě od začátku příštího roku, informovala o tom šéfka resortu Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Peníze podle ní půjdou z přebytku v operačních programech. 7 miliard korun, o které mohly obce žádat od roku 2024, se podle Mrázové rychle vyčerpalo.
1: Sport.
2: Druholigoví fotbalisté Artisu Brno vstoupí domácím zápasem proti Slovácku do baráže o účast příští sezóně nejvyšší soutěže. Zápas začne v 18 hodin. Žádný druholigový klub dosud v baráži nikdy soupeře z vyšší soutěže neporazil a trenér Artisu Roman Nádvorník mluví o tom, co musí jeho mužstvo udělat, aby to změnilo.
5: Naše síla musí být, že musíme odehrát ty zápasy na hranici svých možností a musíme být kompaktní a pracovat jako tým a důležitý, aby jsme dobře do toho vstoupili a aby jsme do druhého zápasu na Slovácko jeli a měli furt možnost bojovat o první ligu.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů a na horách 10 až 7. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 18 až 21. Povane slabý, přechodně mírný severní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Plzně v ulici Zborovská bourala dvě osobní auta ukřížení s ulicí Verdunská. Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov havarovalo osobní auto s podvalníkem u Štěnovic, kilometr 78, překáží na vozovce, na místo jeli hasiči a policie. Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov, kilometr 78,5 u Útušice se stala další dopravní nehoda, tunel Balík je uzavřený a policie reguluje vjezd. Na D5 se stále pozor na nehodu dvou nákladních aut u obce Uherce na severním Plzeňsku a na porouchané auto pozor na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u obce Blatnice. I tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět minut po 15. hodině vám z Českého rozhlasu Plzeň přejeme pěkné prosluněné středeční odpoledne. Seriál Tajemství technických památek nás provede štolou číslo 1 v Jáchymově na Karlovarsku. Jedná se o zajímavou technickou památku, kde se těžil uran i stříbro a kde v 50. letech pracovali političtí vězni. Tajemství technických památek už po českých písničkách, které nestárnou, a tuhle hodinu začneme s Vítězslavem Vávrou. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Katapult byl na Českém rozhlase Plzeň a připomínáme další nehodu na dálnici D5. Ta je ve směru z Plzně na Rozvadov na 78,5 kilometru. Momentálně je uzavřený tunel Valík a vjezd do něj reguluje policie. Přejeme šťastnou cestu.
1: Tajemství technických památek.
0: Štola číslo 1 v Jáchymově na Karlovarsku patří do těžební oblasti dosud funkčního dolu Svornost. Jednalo se o průzkumnou štolu, která měla ověřit výskyt uranu a kterou razili v 50. letech 20. století převážně političtí vězni. Štolu navíc protínala středověká stříbrná žíla Evangelist. A tak si dnes návštěvníci mohou prohlédnout hned dvě zajímavé hornické památky. Janu Strejčkovou Jáchymovskou štolou číslo 1 provedl Miroslav Palfy.
2: My jsme teď v prostoru, kde vězni byli počítaní. Minuli jsme jeden katr svařený z vodovodních trubek. Tady je druhý svařený z kolejnic. V tom prostoru byli vězni spočítaní, poslaní na práci. Je zajímavostí, že strážní zůstávali tady, protože měli strach z radioaktivity. Hned na začátku jsou autentické nálezy z lágru Svornost, které je ve svahu 40 metrů nad náma.
3: My jsme teď minuli dva vozíky.
2: Jo, je tady klasický výklopný vozík na rudu nebo na horninu. Je tady přepravní vagónek, kterým se dopravovali horníci na čelbu. A pak je tady ještě normální kvanicový vůz, kterým se převáželo dřevo potřebný na výdřevu částí štoly.
3: Jak je ta chodba dlouhá? Protože před námi nevidím konec.
2: Chodba je dlouhá zhruba 260 metrů a zhruba 170 metrů od vstupního portálu je rozrážka, to znamená taková křižovatka chodeb.
3: A teď nás vlastně čeká odbočka?
2: Teď nás čeká odbočka jižní chodba, štoly číslo 1, která narazila na středověký důlní dílo. No a tady vlastně jdeme tou druhou žílou, tady máte krásnou ukázku klasický dřevěný výdřevy. Říkám, tohle horníci měli radši, protože když na to ta skála začala nalíhat, tak to začalo praskat, sténat, různě se ohejbat, takže věděli, že musí pryč. Tak, tady vidíte krásně dírou ve stropě, ve výdřevě, která tady je z důvodu, kdyby padaly volné kabany, tak krásně můžete nahlídnout do středověkého díla Vysoká jedle, Hohetané, kdy to pokračuje na druhou stranu. Takže vidíte profil té stříbrné štoly, která sledovala žílu Evangelist. A vidíte sama rozdíl velikosti středověké štoly a tady té novodobí.
3: A teď jsme došli k závalu.
2: Jsme došli na místo, kde končí prohlídka. Je tady částečný zával. Kdyby se dalo dojít až dozadu, zase na čelbu téhle štoly, tak tam je krásně naražená ta štola, dá se tam do ní i vstoupit, ale v současné době to je jenom pro báňskou službu, pro odborníky, kteří zkoumají, jak moc to pracuje, jestli by nebylo možné do budoucna pustit lidi i do té středověké části.
4: Štolu číslo 1 dnes provozuje a veřejnosti zpřístupňuje Muzeum Sokolov. Jako technická památka nabízí jedinečný pohled na hornické práce od středověké těžby stříbra až po éru uranu v 50. letech. Z Jáchymova na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: vám hraje Český rozhlas Plzeň ve středu odpoledne a je tu pravidelná soutěž. Číslo určitě moc dobře znáte, tak volejte 221 554 222. Mám tady pro vás dnes dvě vstupenky na konferenci Inovujeme Next Level, kde se dozvíte informace o umělé inteligenci, dronech a také robotice a podnikání. Konference se koná 9. a 10. června v Plzni v Pivovaru, taky v Techtauru a areálu Cukrovarská.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: A my se podíváme, kdo se nám dovolal na tohle číslo. Dobrý den, Richard Jendovský, Český rozhlas Plzeň.
2: No dobrý den, pane Richarde, vypnu si rádio, ale člověče, já zase s tou inteligencí moc neumím, co pak to bude za otázku, prosím?
0: No inteligentní otázka to bude.
2: Tyjo.
0: A kdo se mi dovolal?
2: A že se mi to takhle povedlo, Milena Plzeň
0: Milena
2: tady.
0: Milena Plzeň, tak paní Mileno.
2: Kousek Alešovsky bydlím.
0: Vidíte to, no. Tak. Já mám pro vás naprosto jednoduchou otázku.
2: No.
0: Na jakých lokalitách se v Plzni koná konference Inovujeme Next Level? A zaznělo to hned v tom úvodu.
2: Počkej, Next Level, to je co? To je ta inteligence?
0: Ano, to je ta konference
2: je
0: ta, o ty dva lístky.
2: Jak jsi do pivovaru?
0: Tak kde se to teda koná? Jsou tam tři místa.
2: No pivovara ještě další byly, ještě možnosti.
0: Tak buď je to Velké divadlo, nebo je to pivovar Plzeňský Prazdroj, nebo
2: určitě.
0: Za druhý je to pivovar Plzeňský Prazdroj, Techtaur a areál Cukrovarská, a nebo je to Depo 2015.
2: Techtaur tam bude určitě, no a co ještě?
0: Ta třetí možnost je Depo 2015, Plzeňské náměstí, Techtaur.
2: No Techtaur a ten pivovar, no. Já si do pivovaru.
0: A k tomu ta Cukrovarská.
2: To víte, že jo,
0: no,
2: to je
0: dobře,
2: jasný.
0: Tak jo.
2: To je jasný, jako taky 2015.
0: Tak jsme to nakonec.
2: Já jsem vyhrála, hurá, hurá, slavím, slavím. Jo, já si proto zastavím.
0: Mileno, gratuluji, zůstaňte mi prosím na telefonu, domluvíme se předání ceny a přeji vám pěkné odpoledne. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a za chvilku nám děti řeknou, kdo líp vaří, jestli muži nebo ženy.

0: Kdo líp vaří, muži nebo ženy?
1: Ženy, protože oni všechny svůj život můžou uklízet doma a normálně všechno můžou.
2: Asi ženy, protože chlapy tak neumí moc vařit a ženy uklízí a učili je to mamky.
3: Muži, protože jako umí líp v restauraci vařit.
4: Ženy jsou víc zkušenější, protože třeba když byla děvčata, tak se to učili víc než kluci.
1: Já si myslím, že jsou to ženy, protože oni jako malí tak zkouší vařit v hrncech, dědí se to od ostatních prababiček, babiček.
5: Muži, protože to je dobrý.
6: Ženy.
7: Proto se to umí.
6: Ty ženy, ty asi vaří jako víckrát a už to mají natrénovaný.
8: No, ženský, protože jednou mi táta dělal těstoviny a osolili a pak tomu ještě dával vajíčko a neosolil to, protože je to prej sol při tom vaření a chutnalo to příšerně.
9: Muži? Protože ženy jsou líní.
10: Ahoj, rádio!
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Až 450 divadelních křesel v těchto dnech svlékli z kůže jevištní technici nové scény Národního divadla. Budova se kompletně opravuje a tak se vedení první české scény rozhodlo, že modrozelené sedačky od Karla Pragera částečně zachová a vytvoří z nich propagační předměty. Byli jsme se na toto svlékání kůže podívat, tak na Českém rozhlase Plzeň za chvilku uslyšíte reportáž.

0: Tisíce diváků usedlo za více než 40 let do modrozelených kožených křesel v hledišti Nové scény Národního divadla v Praze. Ty jsou už minulostím, protože divadlo od letošního jara prochází kompletní opravou, včetně interiéru. Divadelníci ale nechtěli, aby sedadla skončila na smetišti, a tak se rozhodli je darovat studentům uměleckých škol, aby z nich vytvořili nové věci.
1: Kluci v podstatě mají ostrý nůž, který je určený na kůži, a tu kůži se snaží z těch sedaček tím nožem sundat. Takže to řežou a otrávají.
2: Ostrý řezací nůž, sílu v rukou a nekonečnou trpělivost musí mít parta jevištních techniků, aby takzvaně svlékla z kůže až 450 křesel.
1: Byly pohodlné, ale akusticky moc nevyhovaly, proto sedačky budou jiné.
2: Vzpomíná vedoucí jevištní mistr Tomáš Studnička. Na odřezávání této kůže pracují druhým dnem a už mají skoro hotovo.
1: Měli jsme všichni moc rádi, protože se v nich dobře odpočívalo během zkoušek.
2: Křesla pro novou scénu navrhl její architekt Karel Prager na konci 70. let minulého století. Na první představení si dobře vzpomíná i někdejší děkanka pražské DAMU Dubravka Svobodová.
3: Já jsem je nikdy neměla ráda, tady na ně všichni vzpomínají, jak se v nich krásně spalo, protože jsou nedivadelní, jsou hrozně, mají vysokou vlastně tu zadní stěnu, člověk se tam schová a může spát a nevnímají se diváci vzájemně, takže já jsem k ním nikdy nějak nepřilnula, byť jsem z těchto křesel viděla v tomhletom prostoru spoustu krásných představení, na který vzpomínám možná víc než na to první.
2: Proměnu nové scény v moderní divadlo sleduje i taneční teoretička a lektorka Kateřina Hanáčková.
4: Já jsem milovala tu symbiózu, ty barvy, zelené kůže, zeleného koberce, celého toho prostoru, který se už vlastně napojil na člověka při vstupu, protože ten zelený mramor vlastně krásně ladí. Takže pro mě to bylo něco jako ikonického, vizuálního. A teď, když je tady takhle vidím slečená, obnažená, no, tak je mi úzko.
5: Nebudou pohodlný.
4: Strašně pohodlný.
2: Kusy této dnes už hodně vypoužívané kůže jevištní technici teď srolují a předají týmu kostýmní výtvarnice Simoně Rybákové.
6: Já si myslím, že nejpraktičtější a nejfunkčnější by bylo, kdybychom vymysleli vlastně nějakou takovou zajímavou vestop tašku, kde by vlastně personál mohl mít vlastně uvaděčky, jako programy, peníze, mobil a tak dále.
2: A správní ředitelka činohry Národního divadla Jolana Dvořáková dodává, že z této kůže vznikne nejenom klíčenky nebo kabelky.
7: Simona tehdy přišla s nápadem, že by si hrozně přála, kdybychom skutečně tu kůži nechali znova obživnout a nechali tu paměť toho prostoru si žít úplně novým způsobem. Měla by to být celá kolekce, která z toho vznikne.
2: Oprava nové scény oficiálně začala letos v březnu. Bude trvat 2 roky a stát by měla až 2 miliardy korun. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: vámi je Český rozhlas Plzeň a ještě do 16. hodiny dáme slovo vědcům z Plzně a Regensburgu. Vyvinuli totiž chytrý neinvazivní systém pro trénink pánevního dna. Tohle téma přijde už na řadu za pár minut, tak si na něj počkejte.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: poznat, jestli žena zapojuje správné svaly. Právě díky posilování pánevního dna je pak možné předejít třeba inkontinenci nebo komplikacím při porodu.
1: To zařízení je navržené vyloženě na to cvičení. Žena je třeba instruována, aby tedy zkusila zatnout svaly pánevního dna a tohle zařízení ukáže, zda je z toho schopná nebo ne.
2: Vysvětluje Jan Vychytil z Výzkumného centra nových technologií Západočeské univerzity v Plzni.
1: Výhoda toho zařízení oproti těm, co už dneska existují, je, že je úplně neinvazivní. My skutečně měříme jenom pohyb vlastně povrchových částí těla, nic nikam nezavádíme a vlastně můžeme takto diagnostikovat mimo lékařské prostředí.
2: Vědci testovali zařízení na 23 dobrovolnicích.
1: Tomu proběhlo takové větší měření právě v Regensburgu, kde jsme měli dobrovolnice, ty měli to zařízení, byly instruované, aby prováděli ty kontrakce a kromě toho jsme ještě sledovali ultrazvukem, kdy na tom ultrazvuku my jsme přímo viděli, zda skutečně tak dochází ke kontrakci nebo ne. A díky tomu jsme byli schopni identifikovat, že ty naše naměřené signály opravdu odpovídají těm kontrakcím.
2: Podle urogynekologa Zdeňka Rušavého z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy jsou poruchy pánevního dna velmi časté.
3: Jsou studie, které ukazují, že na 20 let je to asi 27% žen, tedy trpí nějakými poruchami pánevního dna a samozřejmě s věkem to tu stoupá.
2: Prevence takových poruch je možná posilováním svalů pánevního dna. Asi třetina žen ale neumí vytvořit kontrakci svalů, i když si myslí, že to umí.
3: Takže tato věc vlastně umožní ženám, aby si sami na sobě ověřili, zda jsou ony ty, které umí posilovat svaly pánevního dna. A odliší to ty, které tohoto schopné nejsou a ty potřebují specializovanou péči. Fyzioterapeuta nejčastěji, který jim ukáže pomocí nějakých technik anebo pomůcek, jakým způsobem správně kontrahovat.
2: Zařízení můžou ženy používat sami doma. Další využití by mohlo být v gynekologických ordinacích.
3: A konečně to, co si myslím, že by bylo možná vůbec nejlepší využití, by bylo v rámci třeba nějaké sexuální výchovy nebo osvětových programů pro mladší dívky, protože to zařízení je vlastně neinvazivní, nikam se nezavádí, nevkládá, dá se samozřejmě nasadit i přes spodní prádlo a podobně.
2: Pomůcka je chráněná jako užitný vzor. Vědci teď hledají investora pro její uvedení na trh. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Věděli jste, že vesnici Kočín na severním Plzeňsku proslavila výroba vitriolové kyseliny sírové a těžba břidlice? Pro zdejší obyvatelstvo to byl důležitý a výnosný zdroj obživy, o čemž svědčí i to, že v té době v Kočíně žilo 688 obyvatel. Dnes má Kočín něco přes 100 obyvatel. Stopy po těžbě lze najít v údolích Kočínského a Kralovického potoka v podobě štol a odvalových hald břidlice.

0: Hodina plná vašich gratulací a příjemných melodií, to je pořad Blahopřejeme písničkou. Každou sobotu a neděli poslouchejte po 17. hodině. Přání, které udělá radost vašim blízkým nebo přátelům, můžete zaslat na adresu Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10, 301 00. Nebo můžete využít formulář na našem rozhlasovém webu.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňská Škoda JS bude vyrábět malé modulární reaktory pro britský Rolls-Royce. Ministerstvo spravedlnosti chce, aby soudy při rozvodech více upřednostňovaly bezpečí a zájmy dítěte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Plzeňská Škoda jaderné strojírenství ze skupiny ČES bude dodávat společnosti Rolls-Royce komponenty na malé modulární reaktory. Výběr dodavatelů potvrdila britská společnost dnes odpoledne. Jak uvedl pro Český rozhlas Plzeň generální ředitel Škody jaderné strojírenství Karel Bednář, plzeňská továrna bude vyrábět reaktorové soustavy včetně tlakových nádob.
3: Britský Rolls-Royce buduje dodavatelský řetězec a pro tento dodavatelský řetězec je klíčová dodávka hlavních komponent primárního okruhu a ve velmi dlouhém a složitém výběru Škodovka dokázala uspět, že dneska je jedním ze dvou potenciálních dodavatelů těžkých komponent primárního okruhu pro všechny projekty Rolls-Royce na celém světě.
2: První tři malé modulární reaktory s využitím dílu od Škody JS postaví Rolls-Royce v severním Walesu. V Česku by měl první malý modulární reaktor vzniknout nedaleko jaderné elektrárny Temelín. Zoologická a botanická zahrada v Plzni dokončila automatizaci zavlažovacího systému. Nová technologie má k dispozici data od meteorologů, sleduje očekávané deště a snaží se maximálně využívat pro zálivku zahrady dešťovou vodu. Při jejím nedostatku čerpá zoo pro zavlažování vodu z řeky Mže a z dalších zdrojů. Jak systém funguje, popsala Petra Drexler, která má se svým týmem automatizaci na starosti.
4: Když například víme, že očekáváme srážky, tak si počkáme na využití té dešťové vody. Naopak, když víme, že je nedostatek vody v řece, tak se snažíme zase využívat další zdroje. To jsou například hlubinné vrty, anebo i poslední možnost voda z řady.
2: Opatrovnické soudy by nově mohly povinně posuzovat odebrání práv násilným rodičům. Počítá s tím novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO. Úprava teď míří do připomínkového řízení. Soudci by omezení rodičovských povinností měli posuzovat u všech případů s domácím násilím. Tejc navrhuje, aby změna platila od příštího ledna.
5: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte, nejen aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí. A to si myslím, že je věc, která v zákoně chyběla, která je nutné i tam promítnout, tak aby se neopakovaly případy, jako byl například případ Viktorky.
2: Tříletou Viktorku letos v březnu zavraždil její otec, kterému ji soud svěřil do péče i přes varování pěstounů. Sport. Fotbalisté druholigového Artisu Brno vstoupí do baráže o šance ligu. V 18 hodin přivítají Slovácko. Odveta se bude hrát v neděli v Uherském Hradišti. Počasí. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách maximálně 21. Povane slabý, přechodně mírný severní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Klatovech na silnici 22 ulice Domažlická u kruhového objezdu bourala dvě osobní auta. Nehoda překáží na vozovce, na místo už jela policie, jeďte tam opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
7: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
6: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
7: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru. Dobře. Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní Humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše
1: posluchače. No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, předvyšším ty, Patriku. No máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak tě najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmový i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Vzpomínku,
1: co myslíš?
0: Pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano.
1: No, on byl, jako já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilar.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako
1: herec? Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půl strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, že ho bývedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několik, ale jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a zpátky.
0: Utíkal před ním.
1: Utíkal, steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lehká a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru Komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně a tak rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu něco nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili? Zrada. To oni
3: ne,
2: vám
3: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily A teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla takový zrzavý skvrnky tady a
2: pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloubky. A ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste vás vzal amok?
3: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselá, aby byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak my ho s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda, já že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano, ano.
3: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě.
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul, teď řekl teď tu herečku, já nechci to jméno uvec, ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil, no takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až na stranu?
3: No a pak jsem to netočil, no naštěstí, já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit Vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židlochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měl záchod, aby se šla třeba vyčůvat.
2: Ano,
3: že měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak?
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak? A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, a tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. Ale byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko.
2: Dobře.
3: A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den. Já bych bral Bčko. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba tomu.
2: Ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Tohle byl, myslím, Přízrak. A Vlčí bouda, možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju.
2: Ale.
4: A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No ne,
2: a bylo jich hned několik.
4: To si člověk vybaví. Jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy,
4: díky,
2: které se nazbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psi už 3, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím Dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčila, říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou pod Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík, je to Dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringo Čecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Nera. Jo. Já mu to přeju, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. Takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale... když mu řeknete?
4: Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodný. Teda.
4: Na zahradě je hodnej, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No, tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry, to ať dělají manuálové. Český raci, ať to dělají.
2: Ale ne, český fousek a tak.
4: Ano, jo. Český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouský, tak on je přesně tak podobný. Takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací. Ano, to je no. A hlídá. Ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky ničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák,
4: samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem a to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzel, abych to nespletl, a co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Buriana.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, to vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá? 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod.
3: Výborně.
1: Přesouváme se za dalším. Kdo hlasuje?
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj, zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se spletl, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je, dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase, je to pestré dnes, zase změna. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se octneme.
7: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka. Byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roku. No to tak... víte, to už se hodně třese ratlík.
7: No jo, no
8: on
7: tak...
8: se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když mi 15 let, tak to dělá nohama. Jejej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stářím. Ne?
8: No já si to taky myslím. Ale ten krejčí říká...
7: Jaký krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale když jste říkal, že patřil tomu krejčímu...
8: Ale víte, pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten krejčí měl psa... A ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: Jo, tak. No a dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: No.
8: Koruní.
7: Koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je krejčí. Abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mně třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: No,
8: abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No tak, když to vidíte, tak se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Vlastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuji. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnicích, jezdit všecko OK, historické sedlo, má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: ne,
1: něco?
3: Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale?
3: No, já jsem, mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz
1: vlastně v životě. Honák krav jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se k tomu
3: cowboy.
1: Dostal?
3: Jo. No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách a oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru. Košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste je hnal za Vohoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních. No a byli jsme dva, Vladěk Urban a já, no ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl no, být měli, tady naháněl krávy Slávek Janda.
3: No, ale já jsem si vydělal tehda na pionýra, na pařes za ten hezky. Měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to no, byly jasný, peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten
1: ano,
3: pionýr?
1: Vím,
3: no, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniovi, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koních. No,
1: to je titulek, úplně novin.
3: To je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď po druhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no? Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no,
3: na
1: Hlustvisiháka? Slavná postava.
3: Slavná postava a celý ano. Národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Pustíme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko 731 800 900 už můžete volat anebo psát SMSku na číslo 90 011 04.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Připomeneme vám telefon 731 800 900. Je hlasovací v Humuriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání. Buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Karel z Bojkovi. Zdravím vás, Patriku, pana Jandáka.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
3: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
2: Díky.
3: A přál bych si Bčko.
1: Dobře, zapisuju
2: Bčko. Výborně,
1: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
4: Tady Roma Myslovec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
1: Ano,
4: děkuju. A dávám Ačko a dávám tři hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
1: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
5: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
1: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
2: Bývalého.
5: Pane, bývalého, teda pardon.
1: A?
5: To mi trošku uniklo.
1: A co vybíráte?
5: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše role, teda role, co pak je to za

0: bádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
1: Jo, to jste si nalomil na chodníku.
0: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
1: Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
0: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
1: Jak to?
0: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal: tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
1: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
0: Tak, tak.
1: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
0: Já koukám, no. Havárie, co?
1: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový, no takový různý deprese.
0: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
1: No, jo. No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
0: A na co máte tu žlutou piluli?
1: To je právě ten oběd.
0: Vy jste labužník.
1: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
0: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
1: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
0: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
1: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
0: Ne. Hned, když jsem se narodil.
2: Humoriáda.
3: Závěrečná ukázka. Děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
4: Já děkuju Patrikovi Rozenalu, že mě podržel. Že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá srandu.
3: To je pravda. Děkuju moc, ať
4: já
3: se daří i vám.
4: Já děkuju všem a zdravím všechny.
3: Ano.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Teplárna v Plzni bude schopná při výpadku sítě zásobovat elektřinou celé město. Plzeň chystá kompletně rekonstrukci Květné ulice na Slovanech. Práce začnou zítra. Koalice podle ministra Šťastného předlohy o veřejnoprávních médiích nestáhne, počítá ale se vznikem pracovní skupiny. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Společnost Plzeňská teplárenská, která vyrábí teplo a elektřinu, bude schopna při výpadku vysokonapěťové sítě zásobovat elektřinou celé město. Spolu s městem a společností ČEZ Distribuce podnik dokončuje ostrovní provoz, nezávislý na dodávkách zvenčí. Plně funkční bude do roka, jak uvedl plzeňský primátor Roman Zarzický z ANO po jednání krizového štábu města. Podle ředitele podniku Václava Paška by tak Plzeň byla prvním městem v České republice s certifikovaným ostrovním provozem, který by uměl pokrýt potřeby celého města. Plzeň zítra zahájí rekonstrukci Květné ulice na Slovanech. Kromě vozovky se budou opravovat i chodníky a pásy zeleně. Vzniknou nová parkovací místa, v plánu je i přeložka plynovodu a obnova veřejného osvětlení. Po dokončení stavebních prací město vysadí celkem 69 nových alejových stromů. Jak se práce dotknou řidičů a automobilové dopravy, řekne mluvčí města Barbora Hajková.
2: Práce budou probíhat tak, aby byla v maximální možné míře zachována dopravní obslužnost této části města. V první etapě se Květná ulice uzavře v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí. Zavřená bude taky křižovatka ulic Květná a Liliová, kde ale bude zachovaný průjezd jedním jízdním pruhem.
1: Úpravy Květné ulice skončí do konce listopadu a vyjdou na téměř 40 milionů korun. Vládní koalice dál počítá se vznikem pracovní skupiny k novelám o veřejnoprávních médiích. Českému rozhlasu to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Reagoval tím na otevřený dopis generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu. Hynek Chudárek a René Zavoral v něm kromě vzniku odborné skupiny žádají zastavit projednávání dvou předloh. Ministerstvo kultury v jedné navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let anebo některé firmy. Podle Šťastného ale k jejich stažení není důvod.
3: Koalice trvá na svém programovém prohlášení, které říká, že zbavíme obyvatele, naše občany poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu. Na tom trváme, na všem ostatním jsme připraveni se domlouvat a jednat.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal Spojené státy o další rakety protivzdušné obrany. Napsal to v dopise adresovaném prezidentovi Donaldu Trumpovi a americkému kongresu. Ukrajina jich má kritický nedostatek, navíc v době, kdy Rusko zesílilo útoky. Moskva zároveň hrozí novou vlnou úderů na metropoli Kyjev. Ukrajinská protiraketová obrana se spoléhá téměř výlučně na střely Patriot, které vyrábějí Spojené státy. Sport. Tenistka Marie Bousková prošla do třetího kola Roland Garros. Britku Jonesovou porazila po setech 6-0 a 7-6. Na turnaji naopak končí Sára Bejlek. A do druhého kola postoupili ve čtyřhře Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů a na horách 10 až 7. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 18 až 21. Povane slabý, přechodně mírný severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 je Strokycany kilometr 62. Pozor na odstavené nákladní auto, překáží na vozovce. A na silnici 22 v Klatovech ulice Domažlická u kruhového objezdu bourala dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: 17 hodin a 4 minuty, čas, kdy začíná hodinový přehled o tom, co se dnes stalo kolem vás. U mikrofonu je Roman Stupka. Řeč bude tedy například o tom, že plzeňská Škodovka bude spolupracovat s legendární firmou Rolls-Royce. Podrobnosti se dozvíte už za pár minut. Podíváme se k Borské přehradě, kde se chystá zajímavá akce pro děti. Zjistíme, jak vypadá situace na dálnici D5, kde kamiony nemají kde zaparkovat. A živě na skok navštívíme Holíšov, kde začne letní koncert místní základní umělecké školy. Tak příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: No a ve studiu už je Štěpán Kazíková.
2: Hezké odpoledne. V sobotu 6. června se u Borské přehrady v Plzni uskuteční dětský den s vězeňskou službou a policií České republiky. Bohatý program je připravený i pro dospělé, a to v rámci Plzeňského dne proti vloupání, kde se lidé dozvědí řadu zajímavostí a rad, jak ochránit svůj majetek. Na své si přijdou hlavně děti, jak připomíná Andrea Gregorová, vedoucí oddělení prevence kriminality magistrátu města Plzně.
3: Pro děti je tam připraven skákací hrady, budou si moci vyzkoušet airsoftovou střelnici, budou pro ně připraveny motorové čluny na Borské přehradě.
2: Podrobnosti v našem vysílání zhruba za půl hodiny. Sjezdy a nájezdy na dálnicích stále více připomínají parkoviště kamionů. Chybějí totiž stovky potřebných parkovacích míst pro nákladní auta. Ta parkují na odpočívadlech, sjezdech i nájezdech, což denně zaznamenávají řidiči i na západočeských úsecích dálnice D5. Nesprávné parkování kamionů řeší i policie, což potvrzuje i její mluvčí Eva Červenková.
4: Problém nesprávně parkujících kamionů, jak už na samotných odpočívkách, nájezdech, sjezdech i samotném tělese dálnice, řešíme téměř každý den.
2: O problémech na dálnicích uslyšíte v našem vysílání ještě v této hodině. Plzeň postavila v zátiší dům se 17 městskými byty, prostorem pro dětskou skupinu, dětským hřištěm a parkováním. Přípodlažní stavba stála 69 milionů korun. Nové nájemní městské bydlení je pro pracující v klíčových profesech, jako jsou záchranáři, policisté nebo učitelé, a také pro rodiny s malými dětmi a pro seniory. Předáním staveniště dnes v Plzni na Lochotině začíná stavba pavilonu chirurgických oborů. Fungovat by měl po roce 2030. Bude stát blízkosti gynekologicko-porodnické kliniky v místě současného záložního heliportu. Samotná stavba omezí dočasně parkování i příjezd k některým pavilonům. Nýrsko na Klatovsku začalo napouštět bazén na koupališti. Před sezonou správci mimo jiné dezinfikují bazény, nastavují technologii čištění vody anebo upravují zelené plochy v areálu. Přípravy na letní sezonu trvají vždy zhruba půl druhého měsíce a přijdou na desítky tisíc korun. Koupaliště v Nýrsku se tradičně otevírá na konci června.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Plzeňská Škoda jaderné strojírenství hlásí úspěch. Bude vyrábět díly pro jaderné reaktory britské firmy Rolls-Royce. Za chvíli vám řekneme podrobnosti.

0: Ano, je to úspěch. Plzeňská Škoda jaderné strojírenství se bude podílet na výrobě malých modulárních reaktorů společnosti Rolls-Royce. Britský výrobce to potvrdil dnes odpoledne. Klíčové komponenty pro reaktory bude plzeňská firma ze skupiny ČES vyrábět v reaktorové hale a v budově někdejší kalírny. První tři malé modulární reaktory postaví společnost Rolls-Royce v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu. Podle předsedy představenstva generálního ředitele Škody jaderné strojírenství Karla Bednáře se tak česká firma zapojila do globálního dodavatelského řetězce prudce rostoucího oboru jaderné energetiky.
1: Britský Rolls-Royce buduje dodavatelský řetězec a pro tento dodavatelský řetězec je klíčová dodávka hlavních komponent primárního okruhu a ve velmi dlouhém a složitém výběru Škodovka dokázala uspět, že dneska je jedním ze dvou potenciálních dodavatelů těžkých komponent primárního okruhu pro všechny projekty Rolls-Royce na celém světě. Máme připravenou výrobu komponent typu reaktorová nádoba, výkon reaktorové nádoby, vnitřní části reaktorové nádoby, kompenzátor objemu, to jsou opravdu klíčové komponenty primárního okruhu.
0: Já k tomu dodám, že malé modulární reaktory mají menší výkon než obvyklé reaktory a je u nich mnohem snazší licencování a výstavba. V Česku plánuje společnost ČES ve spolupráci s Rolls-Roycem postavit až tři malé modulární reaktory. První by měl být vedle jaderné elektrárny Temelín. Další zvažované lokality jsou Tušimice a Dětmarovice.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: počasí.
1: Už nějaký ten den, tady panují květnové tropy, padají teplotní rekordy, možná, že některý v regionu padl i dnes. Pro jistotu se zeptáme Martina Adamovského z Meteorologického ústavu. Martine, pěkný podvečer.
2: Hezký podvečer.
1: Tak jak je to s těmi rekordy pro dnešek, no?
2: Ano, ano, taky padly. Dnes bylo velmi teplo. Tropickou třicítku jsme naměřili hlavně na Plzeňsku, ale i třeba v Klatovech, v Domažlicích, ve Staňkově bylo dokonce i přes 1,30. Takže na těchto všech stanicích víceméně lehce přes polovinu na stanicích v Plzeňském kraji, tak padl ten dnešní rekord pro 27. května, takže bylo velmi teplo.
1: A jak to bude dál? Přijde nějaké ochlazení? Jak to bude v noci a zítra?
2: Tak to ochlazení už přichází, i když tedy teď to zatím ještě tak nevypadá, ale projeví se to právě zítra v těch odpoledních maximech, kdy ten zítřejší den bude vlastně stejný jako dnes, to znamená, bude víceméně jasno, oblačnosti minimálně, ale teploty budou tak o 5 až 6 stupňů nižší než dneska, to znamená, zítra naměříme maximálně tak do 25 stupňů, do 26, jinak ten charakter toho zítřejšího dne bude vlastně velmi podobný, jako byl ten dnešek. Ještě jedno takové upozornění, to zítřejší ráno bude také samozřejmě chladnější, takže teploty přes 10 moc nenaměříme, většinou to bude někde mezi 9 a 6 stupňů, takže bude trošku chladněji.
1: Tak dobrá, přeci jen se trochu ochladíme, nicméně další problém. Déšť, to čekání už je dlouhé, co vy na to, Martine?
2: Tak ještě si musíme počkat, o víkendu v sobotu už je první šance na nějaké přeháňky, bouřky, ty budou spíš pravděpodobnější, ale až v neděli, v sobotu jich asi tolik ještě nebude, ale počítejte s tím, že to budou opět lokální srážky, žádný trvalý, vydatnější, plošný déšť to nebude, takže bohužel budou i místa přes víkend, kde víceméně vůbec nezaprší nebo jenom velmi málo.
1: Říká Martin Adamovský a my děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Je půl šesté, posloucháte Český rozhlas Plzeň, no a pokud jste ho poslouchali celý den, tak asi víte, že k nám do studia dnes dorazili Andrea Gregorová, vedoucí oddělení prevence kriminality magistrátu města Plzně, a Hana Kroftová, koordinátorka prevence z krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. No a pozvali veřejnost na sobotu 6. června do Škodalendu v Plzni u Borské přehrady, kde se uskuteční Den dětí s vězeňskou službou a policií České republiky. Posluchači se tam volně dozvědět, na co všechno se mohou děti i jejich rodiče těšit.
1: My jsme vlastně v letošním roce spojili síly právě s policií a s vězeňskou službou a zařadili jsme tam i ten náš den proti vloupání, čili ta akce bude teda opravdu pestrá, ale tu akci podporují řada dalších subjektů, který tady teď nebudu zmiňovat, ale jedná se skutečně o velký den, nejenom pro děti. Děti si tam budou moct užít samozřejmě spoustu zábavy, primárně je to dětský den v rámci dětského dne. Takže pro děti je tam připraven skákací hrady, budou si moci vyzkoušet airsoftovou střelnici, budou pro ně připraveny motorové čluny na Borské přehradě, dále tam bude vystoupení Bobík a jeho kamarádi pro ty nejmenší, co bude určitě zajímat nejen děti, ale i dospělé, tak jsou připraveny statické a dynamické ukázky policie a vězeňské služby, samozřejmě tam bude ukázka vozidel, techniky, výzbroje a také, co je velice poutavé pro všechny, služební kinologie, ukázka služební kinologie. Co je ale největší lákadlo, i když nemůžeme úplně 100% potvrdit, tak je možný přílet policejního vrtulníku, ale tam samozřejmě záleží ještě na okolnostech, kdyby byl nějaký případ a tak, ale připraveno to je organizátory, takže to si myslím, že je vždycky velice lákavé. A my máme připraveny ještě v rámci toho dne proti vloupání pro ty nejmenší, protože rodiče se budou věnovat právě, jak už jsme tady zmiňovali, té problematice zabezpečení těch svých objektů a budou si moci u nás ve stánku Bezpečná Plzeň vyplnit dotazníček, aby si trošku zrevidovali, co vlastně mají zabezpečený, nemají na co dát důraz. A mezi tím děti si budou moci projít stezku detektivem na jeden den. Je to zábavná stezka, kde se vlastně stanou na chvilku detektivy, budou na jednotlivých stanovištích se věnovat různým případům, budou řešit, třeba budou odhalovat stopy pachatele, budou muset rozluštit nějakou šifru, takže to bude určitě, si myslím, pro ty děti zajímavé. A potom, jak od organizátorů, tak i my máme připraveny za soutěže různé ceny pro děti a rodiče, tedy pokud vyplní nám dotazník ohledně zabezpečení, tak budou potom moci ještě hrát o cenu a všichni, vlastně, jak už jsem zmiňovala, tady ty vystavovatele a prodejce za bezpečovací techniky, tak dají nějaké drobné dárky, včetně teda nás jako za město, a budeme losovat potom ke konci akce 5 výherců a můžou si teda i odnést nějaký dáreček. Ještě bych teda dala důraz na to, že to jsme neřekli, akce se teda koná. Zahájení je v 11 hodin a ukončení je v 17 hodin, takže je tam opravdu prostor velký časový a užijou si tam všichni spoustu zábav. Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň. Mnohdy to není zrovna pohodový pohled. Téměř 2000 parkovacích míst pro nákladní auta totiž chybí na dálnicích v České republice a také na dálnici D5 jsou odpočívadla, sjezdy i nájezdy, doslova zaplněné kamiony. V blízkosti Mýta na Rokycansku připravuje ředitelství silnic a dálnic stavbu nové odpočívky.
1: Parkovací místa pro kamiony přibývají pomaleji než nákladní doprava. Svoje zkušenosti má i řidič kamionu Radek.
2: Parkovacích míst je hrozně málo.
3: Teď se nedávno otevřelo 100 míst směrem do Německa na Rozvadově.
2: 100 míst není nic. Kdyby se otevřelo 1000 míst, 100 nic neznamená.
1: Podle policie smějí kamiony stát jen na místech k tomu vyhrazených.
4: Problém nesprávně parkujících kamionů, jak už na samotných odpočívkách, nájezdech, sjezdech i samotném tělese dálnice, řešíme téměř každý den.
1: Říká Eva Červenková z Krajského ředitelství policie České republiky v Plzni.
4: Vždy se snažíme zachovat průjezdnost, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Policisté řeší zjištěné přestupky v souladu se zákonem.
1: Řidiči kamionů jsou na pokuty za špatné parkování zvyklí i ze zahraničí. Vadí jim ale striktní přístup k dodržování zákonných přestávek.
2: Já tu pauzu musím udělat. Já musím kolikrát před tu přestávku o hodinu. A od policie tvrzení nějaký, že máme začít hledat dřív. Kde? Pojďte od Prahy sem, potřebujete někam dojet. Když já zastavím v Praze a nezastavím třeba v Plzni, tak už mi to chybí, už to nevyložím. Tady se bavíme o úseku, já nevím, třeba 100 kilometrů.
1: Ředitelství silnic a dálnic podle svého mluvčího Jana Rýdla usilovně hledá vhodné lokality pro nové odpočívky. Často se ale setkává s odporem obyvatel blízkých obcí nebo majitelů pozemků, třeba v podobě petic. Nejdál je na dálnici D5 příprava odpočívky před 50. kilometrem směrem na Rozvadov u Mýta na Rokycansku.
5: Kromě odpočívky u Mýta není v současné době na dálnici D5 připravována žádná další velká odpočívka. Výstavba bude realizována přibližně v roce 2035.
1: Ani tady se ale projednání studie nové odpočívky podle nezávislého starosty Mýta Františka Končela neobešlo bez námitek místních.
6: Že by to probíhalo v klidu, to se říct nedá. Připomínky samozřejmě byly, že je to blízko k zástavbě.
1: Nová odpočívka u Mýta počítá s 80 stáními pro kamiony.
6: Kamiony opravdu nemají kde stavět, těch odpočívek je opravdu málo.
1: Dodává starosta Končel, kterého podobně jako obce poblíž sjezdů a nájezdů na dálnici D5 trápí nepořádek kolem sjezdu z dálnice. To ředitelství silnic a dálnic řeší alespoň rozvozem odpadkových pytlů na nejexponovanější místa.
5: Abychom alespoň částečně snížili množství povalujících se odpadků, bývají na některých sjezdech pytle na odpad k jeho odložení.
1: Ředitelství silnic a dálnic v současné době dokončuje 100 parkovacích míst na Rozvadově směrem do Německa. V opačném směru by mělo vzniknout na 200 nových míst nejpozději na podzim letošního roku. Z Mýta na Rokycansku Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

zda jsem vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích,

0: a úhlavně mi voní dým.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: I v 17 hodin 46 minut posloucháte Český rozhlas Plzeň. No a teď na chvíli zamíříme do terénu. V Holíšově na jižním Plzeňsku totiž začal před chvílí letní koncert základní umělecké školy. Poprvé se koná v novém pavilonu Holíšovské základní školy. Akce je součástí 10. ročníku celostátního festivalu ZUŠ Open a zapojil se do ní i hudební, tedy jak hudební, tak i výtvarný obor. No a na místě je naše redaktorka Jitka Doubravová. Jitko, hezký podvečer.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak ten koncert už zřejmě běží, tak jak to na místě vypadá a čím je ten letošní ročník vůbec výjimečný?
1: Ano, tak koncert je v plném proudu. Už se tady ve velkém sále Holíšovské základní školy hraje od 17 hodin. Výjimečný je právě tím, že se koná poprvé v nové přístavbě školy. Je to sál velmi moderní a ten dnešní koncert je zároveň i takovým křestem a akustickým testem. Já jsem si před koncertem prošla celou přistavěnou budovu vedle sálu. Vedle je taková krásná aula, celá novostavba je velice zdařilá, prostory jsou vzdušné, barevné, funkční a stojí za to zmínit, že je podle mne tedy právem nominovaná na stavbu roku 2026 v Plzeňském kraji. Pro místní je to velká změna, protože v minulých letech se koncert odehrával v nedalekém kině, takže je to premiéra nejen pro účinkující, ale také pro diváky a návštěvníky dnešního koncertu. Nutno zmínit, že kapacita sálu přes 150 míst je zcela zaplněná.
0: Tak pojďme konkrétně k tomu koncertu, co všechno dnes návštěvníci uvidí a uslyší.
1: Program zahájili žáci z hudební nauky a postupně se představují jednotlivci i soubory z hudebního oboru. Na programu je hlavně pohádková a populární filmová hudba. Na pódiu se střídají solisté, komorní uskupení a větší soubory, takže koncert má příjemnou dynamiku a ukazuje velké rozpětí toho, co se na Holíšovské základní umělecké škole žáci učí. Je nutné říci, že akce je už tradičně součástí festivalu ZUŠ Open, který letos slaví už 10. ročník. Po celé republice představuje práci žáků základních uměleckých škol na stovkách koncertů, výstav a vystoupení. Do projektu se zapojují tisíce dětí i pedagogů a cílem je ukázat, jak důležitou roli mají zušky v kulturním životě a vůbec, že ten náš český systém zušek je ve světě dost unikátní.
0: Já jsem také mluvil o výtvarnících, tak jak ti se zapojují do programu?
1: Ano, zapojili se a to hned dvěma způsoby. Jednak je vedle v kulturním domě na Ochozu k vidění jejich výstava, která je také součástí ZUŠ Open. Já jsem si ji před koncertem prošla, jsou tam obrazy, grafiky, keramika a také například papírové dorty, které vypadají úplně jak doopravdické, jen se zakousnout. Přímo během koncertu se chystají netradiční vstupy, módní přehlídka benátských masek, které žáci sami vytvořili. Takže se v krásném architektonickém velmi zdařilém prostoru propojuje hudba s výtvarným uměním.
0: No, my v tamto umění slyšíme, to byla Jitka Doubravová z Holíšova na jižním Plzeňsku. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.

0: No a dnešní den v kraji už se pomalu chýlí ku svému konci. Já vám ještě řeknu, co na vás čeká v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Škodovky známe jako stovky, trabanty, barkase, volhy nebo žigulíky už dneska na ulicích téměř nepotkáte. Kde jich ale o víkendu bude celá přehlídka, tak to je Hnačov na Klatovsku, kam můžete na sraz zmíněných vozidel vyrazit. V zítřejším vysílání vám o té akci řekneme daleko víc. Plzeňské divadlo Alfa počase opět zařazuje do svého repertoáru inscenaci pro nejmenší diváky. Novinka Posviťme si na světlo pozve malé diváky do magického divadelního světa plného světla a stínů. Seznámí se s kočkou, která umí neobyčejné věci, s rybáři, kteří místo ryb loví světlo, a s kouzelnou světelnou fontánou. Český rozhlas Plzeň vám přinese reportáž z přípravy téhleté inscenace. Plzeňská čtvrť Košutka se vyvinula z historického území s nálezy z doby bronzové a z dělnické osady v dnešní městskou zástavbu. Oblast je známá bývalým dvorem a pozůstatky klocovy cihelny zatopenými lomy a novou výstavbou. Právě o té Košutce bude už v zítřejším vysílání 13. díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Plzeň Výtah mimo provoz a bude toho samozřejmě daleko, daleko víc. Pokud jde o současnost, už za chvíli po zprávách v 18 hodin na příznivce Dechovky čeká pořad Muziky muziky, no a potom špalíček lidových písní. Roman Stupka i nadále přeje příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň má nový bytový dům se zelenou střechou a zázemím pro dětskou skupinu. Začíná oprava silnice 20 mezi Plzní a Losinou. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobrý podvečer přeje Štěpánka Zíková. Plzeň dokončila v Zátiši nový dům se 17 městskými byty. Má zelenou střechu a zázemí pro dětskou skupinu. Podle plzeňské radní pro sociální bydlení Světlany Budkové ze STAN město nabídne byty mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a lidem, kteří pracují v důležitých profesích.
2: Tohle je první z těch domů, kde částečně jsou byty pro profese, jako jsou učitelé, zdravotníci nebo pracovníci bezpečnostních a záchranných sborů, kde se snažíme o rozvoj města Plzně, tak aby jsme se tady udrželi mladí lidi se vzděláním, takže tohle jsou částečně byty právě určený pro tyhle ty profese.
1: První lidé se do nového domu nastěhují letos v červnu nebo červenci. Ředitelství silnic a dálnic dnes začalo opravovat povrch silnice 20 mezi Plzní a Losinou. Provoz je proto vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem. Další informace pro řidiče doplní mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
3: Sjezdová větev zde pětky na Písek a Tábor bude po dobu opravy uzavřena a řidiči budou k napojení na první třídu číslo 20 využívat sjezd na Starý Plzenec. Bez omezení by měl být tento úsek opět průjezdný nejpozději v první polovině července.
1: Práce omezí i autobusovou dopravu. Spoje z jižního Plzeňska proto nebudou zajíždět až na terminál, ale budou končit v Plzni na Slovanech. V sobotu 6. června se v prostoru zadní bahna u Strašic uskuteční bahna 2026, den pozemního vojska armády České republiky. Tradiční akce nabídne celodenní program pro veřejnost, ukázky vojenské techniky, prezentaci schopností pozemních sil, scénky, zahraniční techniku i program pro děti a rodiny. Mezi hlavní lákadla letošního ročníku patří nově zaváděné bojové vozidlo pěchoty CV-90 a tank Leopard 2A4. Program Dne pozemního vojska najdete na webu bahna.eu. Program na podporu dostupného nájemního bydlení získá dalších 6 miliard korun. Původních 7 miliard, které mohly obce čerpat od loňského roku, se podle ministerstva rychle rozdělilo. Ministerstvo pro místní rozvoj našlo peníze v operačních programech, kde část prostředků zůstala nevyužitá. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO to řekla na konferenci Národní sítě zdravých měst Mariánských Lázních. Novou výzvu chce resort otevřít zřejmě na začátku příštího roku.
4: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů.
0: Sport.
1: Slovinský fotbalový záložník Daniel Šturm přestupuje z Olomouce do pražské Slavie. Podle webu Sigma jde o jeden z nejdražších přestupů v šancelize.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů a na horách 10 až 7. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 18 až 21. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na porouchané auto pozor na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Kladru, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Milí posluchači, právě nastal čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás při jejím poslechu vítá Jan Skládal. Dnešní vydání věnujeme panu Josefu Tumsovi, který se velkou stopou otiskl do dechovky nejen na Chocku, do Mažlicku, ale i v sousedním Bavorsku. Narodil se 5. ledna 1933 v Nahošicích a od roku 1962 žije v sousedním Blížejově. Následuje valčík Chockému kraji v podání Plzeňské dvanáctky. Zpívají Ivana Brožová a Karel Jindřich.

Pro Josefa Thumse je dechovka téměř celý jeho život. Zvonek u dveří jeho domu v Blížejově zdobí houslový klíč, v útulné světnici hrají z rádia veselé melodie. Je autorem kolem 300 skladeb a úprav lidových písní. Jeho otec byl tesař, matka v domácnosti a společně se starali o své malé hospodářství s dvěma kravičkami. Na otázku, jak se dostal k muzice, odpovídá: vlastně jako slepý k houslím. Na Hošicích bydlel jistý pan Vojtěch Tichota, který byl starý vojenský muzikant, co hrával u cirkusů. Jeho syn se mnou kamarádil a nabídl mi, že ho táta bude učit, tak jestli také nechci na něco začít hrát. Bylo mi 13, neznal jsem noty. Pan Tichota mi řekl, že potřebuji trubku. A tak mi dal do ruky hasičskou trubku se slovy: voraž si trochu hubu. Tenkrát, rok po válce, nebylo nic, ani trubky. Ale později jsem začala hrát už i na vlastní pořádný nástroj. Nyní zazní Tasnovická hospůdečka, kterou na hudbu Josefa Thumse otextovala Olga Homolková a spolu s Jiřím Homolkou a Irenou Doškovou si v doprovodu Březovské desítky i zaspívala.

A v jakých kapelách Josef Thoms hrál? Nejprve jen různě zaskakoval. Praktické zkušenosti začal sbírat v kapele Jiřího Voráčka a v roce 1953 si s kamarády založili i vlastní, časem poměrně známou, kapelu Schneiberáci, která mívala ročně i kolem 90 koncertů. Později se přejmenovali na Čerchovanku, ze které odešel s tím, že už přestane hrát. V roce 1973 ji ovšem Šumovanka začala přemlouvat, aby začal hrát s nimi. Byť nechtěl, vyšel vstříc aspoň na záskok. Zaskočil jednou, dvakrát, třikrát a hrál s nimi až do roku 2005. Po otevření hranic začal hrát i s chamskou kapelou Kolping Music z Bavorska a k tomu si s kamarády založil 10členou kapelu s 5 Čechy a 5 Němci a začali si říkat Feierabend Musikanten. Asi nejznámější skladbou Josefa Thomse je skladba Studánka pod Čerchovem, kterou nám nyní zahrají Klatovští dragouni. Zpívají Eva Soukupová a Josef Ložek.

Dozněla skladba Měsíček nad Haltravou, kterou naspíval Jiří Langmajer starší s plzeňskou dvanáctkou. A jakže se pan Josef Tums dostal ke skládání hudby? Vtipně říká, to byla náhoda. Občas mě prostě napadla nějaká melodie, tak jsem si ji poznamenal. Ale nevěděl jsem, jak nakládat s harmonií. Pak jsem se přihlásil na takzvanou lidovou konzervatoř, kde jsme se učili základy harmonie, instrumentace a podobně. To mi velmi prospělo. Inspirace na novou skladbu přichází z ničeho nic. Jsem třeba na zahradě a najednou mě něco napadne. Tak se vším praštím a jdu si poznamenat pár taktů. Nechám je uležet a pak je buď rozpracuji, nebo zahodím. To se s časem mění, takže občas něco i vyhodím do koše, a pak se mi to ale v hlavě rozleží a musím to jít zase vyhrabat. Složil jsem toho hodně, ale nikdy jsem se tím neživil. Tohle byl jenom koníček. Pojďme si nyní poslechnout skladbu Tief drin im Böhmerwald, neboli Na krásné Šumavě, v podání Horálky Schocka. Úpravě pana Josefa Tumse zpívají Jiří Feil, Milan Hranaj a Josef Šimák.

Zeptáte-li se Josefa Tumse, čím se živil, odpoví, že se vyučil soustružníkem, vystudoval průmyslovku, pracoval ve Škodovce a následně také ve Staňkově v Cihelně, ze které se později stala také Škodovka. O chodských písních říká, že všechny vycházejí z dudácké muziky. Ve všech chodských lidových písničkách vždy cítíte ten dudácký ráz. Něco z toho se dá použít pro dobrou dechovku, ale všechno určitě ne. Milí posluchači, na závěr dnešního pořadu, věnovaného panu Josefu Tumsovi, zazní ještě jeho orchestrální Kovářská polka, kterou nahrála Boršičanka Antonína Koníčka. Pro dnešek se s vámi loučí Jan Sklá.

Vážení Amelie, znělka a dudácká hudba prozradili, že právě začíná folklorní půlhodinka s názvem Špalíček lidových písní. Dnes jsem si opět otevřel druhý díl Jindřichova Chockého zpěvníku, abych vám pustil nahrávky, které jsme v tomto cyklu ještě neslyšeli. Příjemný a ničím narušený poslech přeje Josef Kunaš.

Dnes tedy opět písničky z druhého dílu Jindřichova zpěvníku. Budou to převážně melodie, které jsme v tomto cyklu již slyšeli, ale v jiné úpravě či interpretaci. A protože jsem se ještě hlouběji zanořil do našeho archivu, tak k nim dnes přidám další písně, které jsme si zatím nepouštěli vůbec. Pomalu nám nastávají teplé měsíce, léto je skoro za dveřmi, sluníčko vybízí k posezení na nějaké příhodné zahrádce a k tomu všemu se dle mého nejlépe hodí nápoj, řekl bych skoro český národní. Správně, pivo. A tak na začátek dvě pijácké písničky. První nám zaspívá solista národopisného souboru Postřekov Václav Buršík na nahrávce z roku 2020. Tu druhou pak uslyšíme v podání Jaromíra Horáka za doprovodu Malé muziky. Nahrávka pochází z roku 1979.

nechodí. Houvěcký panenky tisíce hledají, pořád nic nemají. Jen tu jednu sukni, co na sobě mají,

Pojďme si teď poslechnout tři melodie, které v tomto cyklu ještě nezazněly. A to už taky proto, že ty první dvě jsou vlastně variantami na chodské písničky. Písničku Naše kočička mrňavá nám v úpravě Jana Matouška a za doprovodu malé muziky zaspívá Věra Rosypalová. Uslyšíme tedy variant, který pochází z Klatovska. V chodském zpěvníku je očištěna pouze s malými textovými a melodickými odchylkami. Taktéž druhá píseň, která zazní, je variantou pocházející z Berounska. S plzeňským lidovým souborem v úpravě Jiřího Temla nám zaspívá Michal Polcar. Nechce mě paninka žádná, tak to je velice známá chodská písnička, co říkáte? My si ji však nyní poslechneme ve verzi, kdy není v polkovém dvoudobém rytmu, jak jsme zvyklí, nýbrž je to třídobý valčík. Pro kapelu souboru Jiskra ji upravil náš rozhlasový kolega Miroslav Šimandl. Na nahrávce z roku 1996 se představí dlouholetý soulista souboru Jiskra Vladislav Chaloupek.

Oldřich Heindl a Albert Švec, dva výteční zpěváci z Klenčí pod Čerchovem, nám teď zaspívají písničku Jak je to v tom Klenčí hezký. Tu jsme slyšeli před 9 lety v podání manželů Kapicových za doprovodu muziky Drancelové. Ti hráli na nahrávce v obsazení G-dudy, housle a malý přenosný cymbálek zvaný Hackbread. Incipit písně však zněl, jak je v Postřekově hezky. Ano, klenečtí zpěváci naspívali textovou verzi i s odlišným nápěvem, která se zpívala v Klenčí.

Dozněly písničky z druhého dílu Jindřichova Chodského zpěvníku. Do konce dnešního špalíčku tu mám však připravenou ještě jednu, která v tomto cyklu dosud také nezazněla. S mrákoskou dudáckou muzikou nám ji zaspívá na nahrávce z roku 2010 Petr Němec. A to už je pro dnešek vše. Krásný zbytek večera a zase příště na shledání s vámi se těší a od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Josef Kuneš.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňská Škoda JS bude vyrábět malé modulární reaktory pro britský Rolls-Royce. Staršího muže dnes v Hradci u Stoda zavalila betonová zeď. Záchranáři ho letecky transportovali do nemocnice. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíkopá. Britská společnost Rolls-Royce si vybrala plzeňskou Škodu JS ze skupiny ČES jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových jaderných komponentů malých modulárních reaktorů. Týká se to stěžejních jaderných dodávek, tedy tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu. Informoval o tom mluvčí Škody JS Karel Samec. Jde o první obchodní dohodu mezi oběma firmami týkající se přímo vývoje a výroby modulárních reaktorů. Oznámila to dnes britská společnost. Hasiči a záchranáři zasahovali odpoledne v Hradci u Stoda na jižním Plzeňsku. Staršího muže tam zavalila a těžce zranila betonová zeď zahradního sklípku, částečně zapuštěného ve skále. Hasiči muže vyprostili a předali záchranářům. Na místo byl přivolaný vrtulník, doplňuje mluvčí záchranářů Karolína Korčíková.
2: Záchranáři na místě události asistovali posádce letecké záchranné služby při rozšířené neodkladné resuscitaci staršího muže. Po obnovení životních funkcí byl pacient předaný v kritickém stavu letecké záchranné služby k transportu do zdravotnického zařízení.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky.
3: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
3: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
5: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
3: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Světová dvojka a vítězka letošního Australian Open Rybakinová se s Roland Garros rozloučila už ve druhém kole. Tenistka reprezentující Kazachstán dnes na pařížské Antuce prohrála 6-3, 1-6, 6-7 s Ukrajinkou Starodubcevovou. Tenista Jakub Menšík postoupil na Roland Garros do třetího kola. Navona z Argentiny porazil po skoro 5 hodinách 3-2 na sety. Druhé kolo zvládla i Marie Bousková, Sára Bejlek naopak končí.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů a na horách 10 až 7. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách bude 18 až 21. Povane slabý, přechodně mírný severní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov kilometr 54 pozor na porouchané osobní auto u Holoubkova na Rokycansku a na silnici 22 u Horažďovic bourala dvě osobní auta. I tam jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hezký den, narazil jsem na rubriku Hezky česky, píše posluchač Petr Payne. V ní objasňujete původy slov, třeba původ slova hafo, a říkáte, že se termín rozšířil z Brna a Jižní Moravy. Pan posluchač ale píše, že má tu zkušenost, že se používal v českých kriminálech už na přelomu 80. a 90. let minulého století. Myslím, že se to slovo infiltrovalo do dnešní řeči z kriminálního slengu a samo sebou by to stálo za průzkum. Tak začala jste pátrat na základě e-mailu od pana posluchače Petra?
2: Nemůžu tomu říkat úplně průzkum, tak důkladná jsem nebyla. Ale pan posluchač má i nemá pravdu. A tedy doufám, že v těch kriminálech úplně nebyl zrovna zavřený. Ale věřím tomu, že se tam to slovo používalo. Ale nevyvrací to tu možnost, která zazněla v tom pořadu Hezky česky. Tam se říkalo, že slovo hafo pochází z brněnského hantecu, odkud se dostalo do Prahy, a že pochází z němčiny, z nářečního hanfel, které zní ve spisovné podobě handful a znamenalo hrstka.
1: A co ty kriminály?
2: No, to je totiž tak. Brněnský hantec vznikl jako varieta, kterou ovlivnilo moc věcí. Totiž hanácké nářečí, jak to bylo Brno, potom místní Němci, kteří tam žili a kteří buď mluvili spisovně, anebo různými nářečími, a ta nářečí byla z Německa anebo z Rakouska. Potom ti lidé tam byli v různých sociálních vrstvách, takže se do hantecu krásně dostal i argot, tedy takový ten zločinecký tajemný jazyk, ale vídeňský, takže němčina. A pak tam byly vlivy jidiš, nebo italštiny, nebo romštiny, a tohle všechno se pomíchalo. A vznikalo to hrozně dlouho. To nebyla otázka nějakých 10 let a tak dál, to byla otázka století. A když některá slova jsou opravdu jadrná, nová, zajímavá, tak se rozšíří. A přesto, jak se Praha a Češi staví k Moravě, tak je klidně možné, že se tak sníží, že si převezmou krásné moravské slovo a nějakým způsobem ho začnou používat. Takže proč ne? Nejenom, že mohl někdo z Brna být zavřený v českém kriminále a ne moravském, ale to slovo zkrátka znělo tak, že mělo ohlas, kudy to šlo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu spisovateľ, dramatik a výtvarník Silvester Lavrík. 28. mája predstaví svoj román zo súčasnosti, ktorý sa volá Predpoveď na zajtra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Seniori v České republice zřejmě budou moci ukončit spoření na penzi bez pokut, schválili to poslanci. Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o první ligu vyhráli v Brně a počasí zítra slunečno po celý den, maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Důchodci v České republice zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní finance, by mohli získat kompenzaci. Potvrdila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
2: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy v poslanecké sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Česká policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Českému rozhlasu to potvrdil odpoledne mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince, stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok.
4: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
2: Policie kvůli útoku zadržela v České republice i v zahraničí už 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. V Plzni dokončili v části Zátiší nový dům celkem ze 17 městskými byty. Podle plzeňské radní pro sociální bydlení Světlany Budkové z hnutí STAN město už v létě nabídne byty mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a také lidem, kteří pracují v důležitých profesích.
5: Tohle je první z těch domů, kde částečně jsou byty pro profese, jako jsou učitelé, zdravotníci nebo pracovníci bezpečnostních a záchranných sborů, kde se snažíme o rozvoj města Plzně, tak aby jsme se tady udrželi mladí lidi se vzděláním, takže tohle jsou částečně byty právě určený pro tyhle ty profese. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka míří za záchranou v nejvyšší domácí soutěži. V úvodním duelu baráže totiž vyhráli v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-1. Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle plus 4. A zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, pouze na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima mezi 21 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na hlavním tahu číslo 22 za Horažďovicemi na Klatovi v křižovatce s odbočkou směr Sušice. Vyšetřují kolizi dvou osobních vozidel. Provoz je tam omezený, ale slabý a je to bez kolon. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Mm. Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, tomu se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je... před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě.
0: Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne,
1: čtvrtek, ano.
0: Lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt. No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě, ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se tu urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými návštěvníky.
1: Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, pardon, co se děje v hledišti?
1: Určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete?
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. A u těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy vnímáte, všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl z toho.
1: Jo, my dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnu třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčuchář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačala smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak, tak jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No,
0: a tak
1: no, no.
0: Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší. Co tam?
0: Tak dobře, no. Tak vezměme hry. Prostě v čem hry, vás můžeme dobře vidět.
1: Možná jsme jmenovali, Hrudně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hessova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84. Co tam máme? Romeo a Julie.
0: Tak, koho stvárňujete? Romeo a Julie.
1: Monteka.
0: Tatínka.
1: Romeo. Aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zlobí, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no, z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu. Hmm.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Mm-hmm. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
1: Myslím, že se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce?
1: No,
0: to je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo a Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Mm-hmm. Chystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout.
0: Že... Z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak. Takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčuchář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já se ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to. Spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a já, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Uh-huh. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná. A koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě no, celý soubor, ne, ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frňka, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste? Teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: No já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, zaprvé já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, půl jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak
1: něco? Kombinovanou.
0: Kombinovanou
1: paměť. To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková... Jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16.30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak já vím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to byl, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. Musí. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jste měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Nebo naštěstí ne? Naštěstí ne.
0: Zatím. Hmm. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 repríz, takže jako sype se to pěkně.
0: To pak, když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je stále herec David Punčuchář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka, Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Už je dávno.
0: Asi je to dávno, ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, já nevím, ovládat zbraň, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba...
1: Tam moje postava samozřejmě nebyl úplně jako nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: Ale byl milý.
1: To možná jo, ale... Díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk bere no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak, tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal.
0: Hmm. Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době?
1: Hmm.
0: A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju, třeba zvíře nebo něco, úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No, to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí, využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, a dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím, jak jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho, umývadlo a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčuchář je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali s některým.
0: Že si založíte firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo. Určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jet na Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale jak už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak ano. To už jako
0: tak ne. Tak závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak a vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, musím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože vy jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře. Je to tak, že se to nějak nashromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako, to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Tak zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, ten je, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako, ale tak to se děje, že jo, možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, co by divák, když vyhrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas?
1: No,
0: do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám nějaký, jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak by tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat. Mm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. Kose.
0: V zimě, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc. V zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak. No, nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se, nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zase bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete.
1: Štěstí. Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam...

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas, zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby pozastavil projednávání mediálních novel. V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne příští rok rozsáhlá rekonstrukce. A počasí v Česku zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 20. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vedení České televize i Českého rozhlasu vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Andrej Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit své programové prohlášení a zrušit poplatky.
4: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
5: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
4: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
6: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
4: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce. Vedení radnice chce všechny tři bloky zateplit, dále vyměnit střechy, pořídit fotovoltaické panely a také vyměnit svítidla. Kromě toho chce zlepšit i protipožární opatření a vyměnit výtahy za evakuační. Celkové náklady mají dosáhnout téměř 60 milionů korun. Část by mohla pokrýt dotace. Rekonstrukce potrvá asi 3 roky, aby příliš neomezila chod domova. Potvrdil to starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberec. Kraj.
7: Celý ten domov pro seniory má dneska nějakých 100 klientů, k tomu vlastně velmi podobný počet jako personálu a my nemůžeme ten dům odstavit, takže proto do toho musíme jít jako opatrně, aby jsme vlastně nezrušili tu péči.
3: Zástupci Přerovské radnice poskytnou profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar 1 milion korun. Peníze záchranáři použijí na nákup technologického zařízení k testování dýchacích přístrojů, plynových masek a také protichemických ochranných obleků, říká mluvčí Přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
8: Podpora profesionálních hasičů je pro město dlouhodobou prioritou. Investice do moderní techniky znamená především vyšší bezpečnost pro samotné hasiče, ale i také pro obyvatele, které v kritických situacích pomáhají.
2: Sport.
3: Český tenista Jakub Menšík postoupil do 3. kola Roland Garros. Na antukovém Grand Slamu vyřadil Navona z Argentiny téměř po 5 hodinách 3-2 na sety. 2. kolo zvládla také Marie Bousková. Sára Bejlek naopak končí stejně jako světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno po celý den, pouze na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost, maxima mezi 21 a 25 stupni na severu a severovýchodě České republiky kolem 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za Chocerady. Na 26. kilometru havarovalo několik vozidel, blokují stoupací i prostřední pruh. Všechna vozidla musí do levého pruhu, tvoří se kolony. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: pohyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Naše dnešní setkání otevřel Ladislav Vodička se skupinou Vodomilové, s níž se v první polovině 70. let toulal po našich pódiích a právě otevřela naše další setkání s legendami, nováčky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. A to patrně nejslavnější nahrávkou Já tu zemi znám. Právě tak nazval v roce 1973 Michal Bukovič variaci na tehdy už 11 let starou jedničku Henka Snowa.

Klasická lidovka o strojvůdci Casey Jonesovi, který zahynul při železničním neštěstí v roce 1900, opět s textem Michala Bukoviče jako statečný strojvůdce s českým Johnny Cashem, Ladislavem Vodičkou a skupinou Vodomilové, která působila na pražské scéně od roku 1968 pod názvem Truckers.

Slavný rychlík Pan American s melodií klasického Obeš Cannonball A.P. Carter v autorském podání Henka Williamse z roku 1947 a předtím s Láďou Vodičkou a Vodomily jako rychlík do Kolína. V sestavě Vodomilů tehdy působili pianista Tony Formandl, Láďa Moll se steel kytarou, kytaristi Jirka Bureš, Mirek Hrdý a Zdeněk Schmidtmajer a Otto Matanali. A právě ten přichází s vodou s přisnáním Nedělám, co dělat mám.

0: Kramer, Alabama Highway Express, Murphy, Lyon, and Long and Harris, General Strickland, Eagle, and Keith. How about New Orleans on a Friday afternoon? That'll blow a hole in your underwear. That's something else, and there's an Atlantic.
1: V 60. letech velice úspěšný Dave Dudley a z dlouhé řady jeho tyráckých písniček There Ain't No Easy Run, žádná jízda není snadná. V roce 73 v ní zpíval Voda z vodomily, řidič tvrdý chleba má.

vysílal. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

si, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí.

0: trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruchu, dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musí znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Nymburský sextet vyprahlo, v němž na sebe upozornil pozdější člen pražského Neta Jarda Patras a jediná památka na jeho vystoupení ve finále Ústecké porty v roce 1976. Ryzí countryho v kapsance Johnny Pejčeka v úplně jiném gardu pod názvem Stařík z varšavského geta. V Ústí i v roce 1976 ještě na chvíli zůstaneme, a to s litvínovskými vodnáři, které tvořili Jirka Soukup, Vlasta Hrouda a Jiřina Těťourová i její strom.

z Bohem mají v pozor. Kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

rychleji než voda v horské bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím se mi vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám slížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

0: má dívko z hor.
1: Vodomilové se solovým Ladislavem Vodičkou a dívka z hor z roku 1972. O 6 let dříve ji na gramofonové desky přivedl Johnny Cash.

kot enkrat. Z Rocky Mountain snáší sníh, jako tenkrát. Rocky Mountain snáší sníh.

Pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlubli okolo kováře, který ukazoval kamsi k nebetyčným skalistým horám. Měl pravdu, z hor se stopovala postava v kožených šatech, jako láň, když za kruté zimy hledá u jí útočiště. Byla to mladá žena, ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychl postavili. Ani nemusela poněvadž každý pozádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná a půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek, jako tenkrát, zraky mám.

Smoky Mountain, září v oblacích. Možná, že jí měl někdo ještě raději než já, ale rozhodně ne ten, kterého si nejaře vzala. Utekl se k nám na zimu bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel i s koženým váčkem skoro plným. Nesla to statečně, stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hříchy nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvila, neplakala, z tváří jako z kameny pohlížela k horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Pod vysokou skálou na břehu malé horské bystřiny, která ukončila jí čistou lásku, tam jsme ji pochovali. Vánek, jako tenkrát z Rocky Mountain snáší sníh, jako tenkrát Rocky Mountain.

Phantom, Rocky Mountain. Má věčný klid tam v rock

Johnny Cash a She Came From The Mountain z roku 1966 a pak s Jindrou Šťáhlavským z Fešáky o 28 let mladší dívka z Rocky Mountains. Poslední zachované nahrávky Vodomilů pochází z roku 1974.

Naše dnešní vzpomínání na dávno zapomenuté pražské vodomily uzavřel Láďa Vodička půlnočním rychlíkem, tedy suverénní country jedničkou Henka Snowa z roku 1950. Díky všem, kteří se i dnes jeli mým country dostavníkem a hezký zbytek večera, do kterého vás za malou chvíli odveze zlatá raketa. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
2: Experti v Česku trvají na zachování celých agend rad vlády pod úřadem vlády. Železničáři zahájili rozsáhlou modernizaci tratě mezi Kladnem a Prahou. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o účast první lize vysoko porazili brněnský Artis. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23, na severovýchodě republiky kolem 20 stupňů. Zprávy a o Taneha Sil, pěkný večer. Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací stále odmítají přesun agend z úřadu vlády na některá ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že změna bude přínosem. Někteří dokonce odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademii trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Cesta vlakem z Kladna do Prahy by se mohla v budoucnu zkrátit až na polovinu. Správa železnic zahájila přestavbu tratě, která má propojit centrum hlavního města s Kladnem a také přímo s letištěm Václava Havla. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a také elektrifikovaný. Náklady se mají pohybovat kolem 8 miliard korun, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za hnutí SPD.
6: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje Kladna. Na Prahy v co nejkratším čase.
2: A podle odhadů by veškeré práce měly být hotové v roce 2029. Zlínský kraj od poloviny června rozšíří síť cyklobusů o nové linky směrem do Bílých Karpat. Spoje pojedou například z Uherského Brodu do Strání, Vápenic nebo Starého Hrozenkova a také z Bojkovic směrem do Vyškovce. Doplní tak sezónní cyklobusy, které už od začátku května jezdí do Hostýnských vrchů nebo do Beskyd. Provoz cyklobusů upřesnil mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
7: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka vyhráli úvodní utkání baráže o první ligu na hřiště brněnského Artisu vysoko 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku připravují na čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra od 16 hodin 20 minut do něj nastoupí proti Finsku. Dnes se český národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál základní skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před utkáním s Finskem těší na střet s výraznými osobnostmi zámořské NHL.
8: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle. Člověk na ně kouká v televizi, když v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou, jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy. Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme v Česku jasno nebo skoro jasno, ranní minima docela nízká mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle až plus 4. Zítra přes den slunečno, jen na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima většinou mezi 20 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku jen slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha vyšetřují za chodce rady na 26. kilometru stále nehodu několika vozidel. Je tam uzavřený pruh pro pomalá vozidla, projíždí se dvěma pruhy a kolony se už netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a Žádná jiná. Jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je, našel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
4: My máme teda takové hry, které jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení. My jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky. A protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. A jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
5: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
4: O mnoho, jo.
5: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco. Ne, on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, no, aspoň tom souhlasí.
6: Leonov.
5: A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, snad 18krát, VZSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jaroušek hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O houkací.
4: Ty už říkáš konec, ale...
5: To je začátek.
4: Ty jsi začal s vodovodem.
5: Ale to byla náhoda, ale...
6: Tak počkejte, pojďme k vodovodu, jo?
4: Jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce, a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že bych, tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete. A už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále. Tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tak jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
5: Já ruce dozadu.
4: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
5: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
4: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
5: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny stěrky jsem mu nalámal.
4: No nebo...
5: Zapálil, nešlo, zapálil. No nezapálíš.
4: Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel radši neotevíral. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plyšovej medvěd. Šel za mnou.
5: Byla dlouhý lanko a já tam dal dvě. A medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál a medvěd znova za mnou. Ale pak mě nafouk do té harmoniky, jak jsem měl přijít, měl jsem zadout v portálu harmonika zahrát.
4: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
5: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
3: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let si teda myslíš třeba?
7: Kolik?
3: Teď, no kolik, teď
7: kolik
3: máš?
7: Kolik mi je? No když teď tady, je mi takovej 20,
3: 20, no. Jo, no, já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil a pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když bys byl čas, že by nám Jaroušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně, takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpívový mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
4: Tak nebylo to domluvený?
3: A... Ne.
4: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takový
3: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
4: Tak já nevím, jestli si na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím.
3: Tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun. Já odložím mikrofony. Posaď se, je to pro tebe píseň.
8: Já bych strašně rád.
3: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
4: To byl rok 68. Na místě, kde kdysi...

zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen o koně.

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, osmdesátiny, slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku. Tak jsem nevěděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají. Ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby se mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuji. On je devětkrát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jediný, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám proto, protože když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
7: No, když se řekne Weinlich, ale ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne.
3: Děkuju. Stěla Zázvorková.
8: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky. Víte, co víc vám vykládat?
3: No, no, proč jste si ho nevzala třeba?
8: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra. Čtyři sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, nošla byste jako svadební svědkyně?
8: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při, na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
9: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
9: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
9: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak... Pepiček Sommer a já z těch velikánů měl strašlivou trému, takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a pak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on.
3: Jo.
9: jen proto, aby mě uklidnil. A pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální hodně. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho v půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček nám. Seš dobře naladěn?
10: Já jsem naladěný, dobře, to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
10: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
10: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo,
10: nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
3: Vlastimile, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fischerová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
10: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.
3: Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
10: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
3: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
11: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
3: No, on nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
11: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou. Ahoj.
3: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat. Vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
12: To je nesmysl. Teď jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím. Jenom se připojím k těm...
3: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2 stanice Praha.
12: Vysílá Český rozhlas 2 stanice Praha. Ale Produlka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě. Málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a v Brodě někde už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Brodě někde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. takže pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl, a takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
3: Já se chci ptat pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
12: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Melí pro vás jako
3: krásný. Se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Ježišmarja, já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Hmm. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a prapra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo?
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír, Nebeský a tak tam byli...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no. Ano, ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není praprac.
3: To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A to Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě. Nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč vám to zakázali?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Jo, ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. No tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Zády k publiku. Odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
2: Víte, že máte tátovi oči?
3: Jo.
2: To nejsem asi první, kdo vám to říká.
3: No, že? Modrý, no.
2: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
3: On byl hodně do sebe. Hmm. Hodně do sebe a vzbuzoval... Já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Hmm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový jako... Měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Jo? Protože on si zažil svý teda jako...
2: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Syrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
3: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Syrano. A já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako, a když byla premiéra Syrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderobiér nebo kdo, s dopisem. tam bylo napsáno taky to, jestli vylezeš na jeviště, tak, já nevím, tě vypískáme. Nebo
2: prostě ho chtěli rozhodit.
3: Naprosto, no, v den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují v dáli a zgrácí. Tam leží on. Plášť zvolna spouštím, jenž mě halí. A vzal ten plášť vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí. Budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
2: No.
3: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
2: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
3: Ještě to zrýmoval.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolána Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak na zdraví, anebo lchajm, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
4: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho ty můj chlupáči, ty věčně žíznivý břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijácká, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jenž trčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert vzal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí, obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu tady není, ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy. Především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe, Kolase Breňona, dobrého chlapíka, Burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška. Daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, říčník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ale já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil. No. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí, jo? To sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda. No. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád, a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky, všechny zdravé, údy správné, no, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k něm přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a potměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář. Chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás šest kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest pracuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez skladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne. Zbývá mi ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvím závity točitých schodů a pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nov.

ryby a popíjet po sousedsku zboj. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 4 století bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání, dobré vínko, krásné kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení, v němž se přece vykoná tolik krásných věcí.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, tentokrát středečně čtvrteční, 23. hodina odbyla, no a krátce po 23. hodině vám krásný pozdní večer, vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, samozřejmě vy všichni víte, že máme před sebou celé 2 hodiny našeho společného setkávání se, společného povídání, také pro vás máme spoustu příjemných písniček pro vaši pozdně večerní relaxaci a odpočinek. No a o čem to dnes bude? Ráda odpovím hned teď na začátku. Otázka zní takto. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, jaký je či jaký bude? Ovlivní vás třeba vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není vše tak, jak vypadá? A je podle vás těžké rozpoznat třeba podvodníka? Každý z nás nějak vypadá. Chodí zpravidla v nějakém stylu oblékaný a také nějak mluví a také nějak komunikuje. Ale to vše může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být takový člověk, jakého si my představujeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi? Tak tolika mnohem více na toto téma a také, jaké jsou vaše zkušenosti, jak se vám to kdy vyplatilo či nevyplatilo. Telefon k nám, jako vždy, 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete samozřejmě i tradičního e-mailu nocnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byl Petr Muk a písnička Stín katedrálno. A během toho, co jste mnozí poslouchali, tak se k nám dovolala paní Jana Strutnová. Paní Jano, já vám přeju krásný večer.
1: Krásný večer, paní Lukešová, vám i všem milým posluchačům.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. No a už se vás samozřejmě ptám k tomu našemu dnešnímu povídání, středečně čtvrtečnímu v noční lince. Ano. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Máte s tím nějaké zkušenosti a vidíte tak jako zhruba za tu obálku, jak se říká, za ten obal toho člověka trochu?
1: No, řeknu vám takhle. Dřív jsem si myslela, že prokouknu každého. Hmm. A je pravda, že určité lidi jako prokouknu. Hmm. Ale někteří lidé velice klamou tělem i svým chováním. Hmm. Takže se může najít třeba člověk, který na první pohled působí velice příjemně, šarmantně, má krásné chování, je velice přátelský, úslužný a pak se z něj vyjeví třeba podvodník.
0: Ano, ano, může se stát samozřejmě.
1: To se mi nedávno stalo právě.
0: No.
1: Byla jsem překvapena sama sebou, jak jsem naletěla, ale nenaletěla jsem zas až tak, aby ode mě získal jakékoliv peníze, jo?
0: Jo, jo, jo, takže to dobře dopadlo.
1: Říká,
0: ale, no...
1: Po ovoci poznáte je. Čili já teďka hodnotím lidi spíš podle toho, jaké jsou jejich skutky, mm-hmm. než to, jak vypadají, a nebo jakým způsobem na první pohled jako působí. Něco jiného, ještě trošku je to u dětí. Děti prokouknete hnedka, že jo? Ty jsou upřímné a takové, jsou ještě boží.
0: No, taky dokážu tak pěkně lhát, když na to přijde, no.
1: No, to ale člověk většinou...
0: Čím je to pozná, přesně tak.
1: No, jenom, že dospělí se dovedou prostě už přetvařovat. Ale neříkám, že taky potkám někoho a už třeba vím, co je to za člověka. A taky se to tak potvrdí, ale nestává se to vždycky jako. Hmm. Prostě člověk musí být obezřetný, no. Nesmí vždycky soudit podle prvního dojmu. Musí mít toho člověka trošičku prověřeného podle toho, jaké jsou jeho skutky. To je můj názor. Hmm.
0: Je pravda, že lidé mohou třeba krásně mluvit, spisovně mluvit, mohou mít takovou tu strojenou mluvu, mohou být vyšňoření. Možná pro mnohé to jsou takové ty ukázky těch šmejdů, kteří se objevovali různě v domácnostech a nabízeli, prodávali, zkrátka chtěli vyměnit různé, já nevím, různé možnosti odběru třeba u svých zákazníků a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Mnozí mají neblahé zkušenosti, protože uvěřili právě jakémusi tomu jejich velmi slušnému chování třeba na první pohled a nedopadlo to dobře, no. To je pravda.
1: Ano. A já bych ještě chtěla poznamenat, že z druhé strany jsou lidé, kteří zrovna nepůsobí úplně na první pohled dobrým dojmem, ale když se potom topíte, tak vás chytnou iniciativně za ten límec a vytáhnou vás z vody, aniž byste to od toho člověka předtím čekala. Ano. To jsem také zažila.
0: Ano. Takže zkušenosti z jedné i z druhé strany, dalo by se říci.
1: Ano, přesně tak.
0: No a měla byste nějakou radu, jak na to? Takhle na úvod hned?
1: Jak jsem řekla, po ovoci poznáte je. Člověka nejprve dobře poznat a poznat jeho skutky a potom si udělat úsudek.
0: Jo, pak teprve tak nějak posoudit a zkrátka udělat si
1: v sobě jasno. Postupně, protože na první dobrou možná, že někdy poznáme, ale taky třeba vůbec nepoznáme, abychom se úplně nespálili, tak toho člověka dobře poznat, jako, no,
0: ano, ano.
1: Jak se chová a jaké jsou jeho činy.
0: Hmm. Dobře, tak paní Jano, moc vám děkuju. Přeju vám jenom samé dobré zkušenosti, pokud to bude jenom trochu možné, i když v životě to
1: takhle
0: pravidla taky nebývá. Zkušenosti se sbírají různě, ale moc děkuju za povídání a mějte se moc hezky. Hezké dny přeju, jo?
1: Hezké dny, nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou, zdravíme do Trutnova.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Vladimír Mešík a jeho písnička, nebo taková baladická s názvem Jednou. Jinak máme 14 minut po 23. hodině a na telefonu teď v noční lince pozdravíme Pavla ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, krásné předpůlnocí přeju všem posluchačům a i vám.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a co vaše názory a zkušenosti, Pavle? Jak jste na tom ve svém životě? Poznáte podle vzhledu, podle chování to, o jakého jde člověka, co to bude tak asi za typ a s kým budete mít třeba v blízké budoucnosti co dočinění, když na to přijde?
1: Ano, já si myslím, že poslední dobou je to takové trošku těžší, no, protože jak se tady bylo řečeno, oni různě vychytralí a viděl jsem v různých pořadech a tak, že člověk si veme třeba nějakou záchranářský oblek nebo oblek policajtů si někde
0: vyženovat. Až takhle maškarní dokonce, jo, říkáte.
1: Až takhle maškarní. A pak třeba v tom zachranářském obleku chodí po bytech po starých paních a doporučují jim nějaké prášky a jakmile jsou nějaké peníze, tak oni si to zjistí, pak ještě okradou. Jo, to je prostě...
0: Je fakt, že ty uniformy třeba záchranářů samozřejmě budí důvěru zcela určitě, že jo.
1: Přesně.
0: Tak jasně, to je pak problém, no.
1: Klasicky ti topenáři nebo co, jak jo, mají takový ty obleky, nějaký instalatéři a tak vlastně je to všecko jenom pro to, aby si prohlídli vlastně ten byt třeba a později opak třeba vykradli. Je to takový složitý, no, jak třeba zpívají Verich s Voskovcem, že šaty dělají člověka, tak tam vlastně je něco naznačeného takového, že ten, co si obleče kutnu, ještě nemusí být hned jako uhlíř, jo. Jo, což je dneska taková právě věc. Ženy jsou takové trošku klamavé, protože to je, co se týče třeba malování nebo barvy vlasů, nebo zdůrazňování nějakých svých proporcí. Já mám štěstí, že mám kamošku, která sází na vlastně přirozenou svou krásu, žádné zbytečné malování nebo nějaké zvýrazňování. Jo, je prostě taková, jaká je, to si na ní cením. No, a pak jsem chtěl říct ještě, že takový třeba svůj takový příběh. Já jsem kdysi, mamka dělala tady v jedné fabrice, v jedné slévárně, a tak se tam ptala, jako že by mě tam sehnala místo, samozřejmě ne na své várně, to bych dělat nemohl,
0: ano.
1: Ale uklid jako jo, mezi těma mašinama,
0: ano.
1: Že tam šlo o otřepy hliníku a takový, to bylo, tak tam bylo potřeba uklízet mezi těma mašinama, vysávat ty emulze a takové věci. A říkala teda, jako že jdu na ten pohovor, tak ať se prostě jako ustrojím, ať se obleču, ať jako vypadám dobře a to. A já jsem tam šel tak, jak jsem chodil prostě normálně celou tu dobu, protože já bych tam šel nastrojený, oblečený, jo, vzal bych si to nejlepší, co mám, a pak bych tam celou dobu chodil úplně jinak.
0: Jo.
1: Tak mě to připadalo takový, jako že by to bylo takový klamavý, tak jsem tam rovnou šel, aby a vzali mě, jako ten borec to uznal, teda ten pan, ten šéf jako uznal, jako, že jako na nic nehraju. A to tam dokonce jako zmiňoval, že jako je dobře, že prostě si na nic nehraju, no, asi něco takového.
0: Jo,
1: takže jsem tam prostě tak, jak jsem normálně chodil, žádný jako ustrojování, dělat tam ze sebe nějakého manekína, když to vlastně nebyla, by to nebyla pravda, jako jo, byla by to vlastně lživá prostě záležitost, tak asi tak nějak bych to tak viděl.
0: Dobře, tak jo, tak Pavle, i samozřejmě vám mnohokrát děkuju, přeju krásný večer, hezkou noc a hezké dny a budu se těšit zase u nás brzy naslyšenou.
1: Já taky děkuju moc krásně, co máme všichni krásně naslyšenou.
0: Krásné přání pro všechny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a její SMS. Se nemakrát se před půl dvanáctou se k nám dovolal také Jirka z Olomouce. Krásný večer, Jirko.
1: Hezký večer, paní moderátorko. Jitu Škůl Kešová. Přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: Zdravím všechny posluchače i posluchačky.
0: Ano, ráda vyřizu.
1: Poslouchá jsem příběhy přede mnou. Taky mě to zaujalo.
0: Ano.
1: No a když jsem tak poslouchal, tak bych, jestli můžu poradit, nikdy by jsem neotvíral dveře nezvaným hostům, protože když někdo potřebuje něco opravit nebo spravit, vždycky mu přijde nějaký dopis, že z té samosprávy nebo tak, že někdo přijde na opravu, aby si lidi na to dávali pozor, že tady u nás třeba teďka momentálně se tady dělá rekonstrukce Stupkové ulice, že tak je to mnohem horší, jako, no prostě si dávat pozor na lidi, no, kolem, že
0: no a když se jasně, a když se no, s někým dáte do řeči, nebo nevím, prostě máte nějaký kontakt s někým, to už je jedno celkem ohledně. Ano?
1: Když se dám s někým do řeči, tak ho musím zaprvé poznat pořádně, že třeba, když se tady bavím v rádiách v celé České republice, že oni už mě znajou, tady den otevřených dveří, co bylo v sobotu, tady v Olomouci, v Českém rozhlasku Olomouc, tak se mě tam líbilo, oni mě tam poznajou už, no poznajou mě podle, že jsou nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce ze Stupkové, tímto všechny srdečně zdravím i moderátorky, i oba dva moderátory, všem přeji samozřejmě hodně zdravíčka a i vašim rodinám, dávejte všichni na své pozor.
0: Dobře, no. Jirko, vy jste plný pozdravů, to je od vás moc pěkný, ale pojďte mi trošku odpovědět, nebo zkuste mi trochu odpovědět na tu otázku. Poznáte, když se s někým setkáte třeba na ulici, u vás na náměstí v Olomouci, o jaký typ člověka jde?
1: No, jsou takový lidi prostě, kteří po vás pochtívají nějaký peníze, nějaký drobáky.
0: Jo, tak to jsou zase určité skupiny lidí, tak, ano.
1: Někteří lidi jsou tak prostě vyčuraní, že prostě do práce nepůjdou, že radši vás budou otravovat a takový, že radši mu dám 5 korunů, ať mám od něho klid, aby mě třeba neublížil, že by to přišlo mnohem více. Moje zdravíčku mě je přednější jak nějaká...
0: Takže tenhle typ lidí určitě poznáte. A když přijde někdo takový jasně vyšňořený a nebude chtít žádné drobné, tak poznáte, jestli je to takový rovný člověk, anebo jestli je to spíš trošku charakterově pokřivený člověk. To asi těžko, budete muset potřebovat nějaký čas.
1: Paní moderátorko Jitko Lukešová, ona se to těžko pozná. Dnešní doba je taková prostě, že na první pohled člověka nelze poznat, co v něm je třeba ukryto nebo schovaný.
0: Potřebujete víc času a víc kontaktů s tím dotyčným.
1: Si prostě, dávat si radši pozor na lidi a dělat si radši odstup kousek dál.
0: Dobře. Tak
1: já se bavím s lidma, který už poznám, že třeba já vás poznám zase z fotky z internetu, že už vím, jak se vypadáte, protože já chodím i na internet.
0: Jasně.
1: V radiožurnálu tam soutěžím po 2 hodině s moderátorem Adamem Sardou. Tam se mi to teďka povedlo po 4.
0: No tak to je dobře.
1: Tady to zase u nás zkouším v Českém rozhlase Olomouc Břevíky, to je taky soutěž, to je zase ve 14 hodin odpoledne.
0: Jo.
1: Je Zorou Ješkovou s moderátorkou.
0: Ano, ano. Dobře, Jirko, tak vám moc děkuju. Přeju vám krásné dny.
1: No, já si radši bavím takovým způsobem. Já nebudu radši riskovat svoje zdraví.
0: Rozumím, že si najdete věci, kterým věříte a tak a důvěřujete.
1: Já si vemu svýho pejska, co mám doma, jdem na procházku.
0: Tak to je krásná věc.
1: A nebo se projedu na kole.
0: Krása. Tak vám přeju krásné dny, hezky si užijte ať kolo, nebo procházky, nebo výlety a děkuju za návštěvu. Mějte se krásně.
1: A já pozdravuju všechny posluchači i posluchačky, děkuji jim za jejich příběhy. A vám, paní Jitulko Lukešová, přeji hezkou směnu, hodně zdraví.
0: Děkuji moc krát, Jirko. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce a popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik Karel Gott a jedna písnička s krásným textem, který napsal Zdeněk Borovec, když jsem já byl tenkrát kluk, jinak originál téhle písničky patří muži jménem Charles Aznavour. Tak tolik muzice, posloucháte Noční linku a na telefonu teď máme Janu Zírková. Hezký večer, Jano.
1: No, hezký dobrý večer, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju taky za všechny. Tak Jano, co vy? Jste dobrý detektiv a vyluštíte vždycky hádanku, když někoho potkáte a s někým třeba přijdete pracovně do kontaktu nebo z různých důvodů, prostě se s někým začnete zkrátka bavit a něco s ním řešit. Poznáte, s kým budete mít co dočinění?
1: Tak já musím říct, že mám takovou svoji vnitřní intuici a hodně dávám teda na výraz obličeje, musím říct, protože tam, jak se říká, jako obličej je okno do duše, tak musím říct, že dneska jsem jela v autobuse a tam do mě strčil takový jeden pán a ten už podle výrazu obličeje vypadal takový jako nepříjemný, tak tam musím říct, že jsem se nespletla. No.
0: A pokračovalo to, jo?
1: No, tak jako naštěstí nic jiného se to nerozvinulo, ale jo. Nebyl mi příjemný už prostě od prvního pohledu ten pán. No a musím říct taky, že co se týče žen většinou, tak se mi osvědčilo, že když byly takové jako dost vyšňořené nebo hodně nalíčené, tak a působily takovým namyšleným dojmem, tak taky musím říct, že jsem se nespletla, že to se mi osvědčilo, že takové skutečně byly. Samozřejmě byly i výjimky, ale většinou opravdu byly takové, jak jsem si je otypovala. No a pak musím říct taky, že se mi stávalo, že no, teď jsem ztratila nic, to musím přiznat. No.
0: No, vážeme. No a měla jste třeba někdy takovou, nebo udělala jste v životě takovou zkušenost, že jste někomu důvěřovala, už to se třeba tak jako i s někým více třeba zblížila, teď třeba myslím nějaké pracovní kontakty a tak, a pak se z toho dotyčného vyklubalo něco úplně, úplně, úplně jiného, bohužel smutného, špatného.
1: Jo, to se mně hodně stává, i dokonce teď v pracovních kolektivech, hlavně u žen, tam jako někdy také jsem to poznala, že byly takové falešné, ale někdy skutečně ne, někdy se tvářili hodně kamarádsky a opravdu to poznat nebylo, no. Já jsem kolikrát se jim dost věřovala, pak musím říct, že jsem nalítla, no.
0: Že to člověk trochu lituje, že se třeba někomu rozpovídá. Tak. A stalo se vám, že by někdo to, že jste mu třeba právě řekla něco o sobě, že by toho zneužil nebo využil?
1: Jo, to se mi stalo plnokrát, už musím říct i dokonce v dětském věku, třeba na základce, na střední, to hodně jsem se s tím potýkala, no.
0: Budíš to varování tohleto, no. Že to není úplně ideální věc třeba lidem, které ne až tak dobře známe, tak se třeba rozpovídat nějak extra o
1: ale
0: sobě.
1: Snažím se být jako obezřetná, no, tady v tom.
0: Jo.
1: Protože párkrát už jsem se dost spálila teda, takže hodně jsem opatrná na to, co komu říkám, no. Ty hodně důležité věci ty říkám jen opravdu těm lidem, co důvěřuju, no.
0: Takže máte pocit, že už máte vypěstovanou takovou tu anténku na hlavě pomyslnou?
1: No,
0: která trošku kontrolku zahlásí, takové čidlo, ano. Jako jo.
1: No, ano.
0: No. Tak já myslím, že to je docela dobrá věc, tohleto pro další kontakt, nebo pro vůbec mezilidský kontakt a tak.
1: Měla jsem to teda i s jedním klukem, s který jsem chodila, tak tam mi můj vnitřní hlas říkal, že jako jevil se teda sympaticky, ale furt něco říkalo, že tam
0: že
1: něco jako bude zvláštního, já se nevěděla furt co. A pak se nakonec ukázalo, že mě to napovídalo dobře, no, ta moje intuice.
0: Jo, že jste se nespletla, že bude lépe zkrátka se minout v životě, než spolu trávit čas. Dobře, ale jinak, že nějaké, úplně nějaké takové hodně, hodně špatné zkušenosti jste neudělala, že by člověk úplně prostě si drbal hlavu a byly z toho nějaké průšvihy, ať už finanční, nebo já nevím, jaké.
1: Tak to musím říct, že ne, ale litovala jsem kolikrát, co jsem třeba někomu řekla, no. A pak ten dotyčný to proti mě zneužil, nebo
0: využil.
1: Že jsem někomu důvěřovala například a o mě podvedl, no, ten dotyčný.
0: Jo.
1: A třeba na to vůbec nevypadal, no, že se opravdu tvářil milé. A...
0: Že to je pak pro člověka velké zklamání a velké... Velké smutno, to je pravda, stane se. Dobře, Jano, tak vám taky moc děkuju. A přeju vám se jenom pokud možno samé lepší a dobré zkušenosti.
1: No, děkuju. Jak zdravím všechny posluchače z noční linky, všechny přátelé a paní Inku taky do Bohuslavy.
0: Dobře.
1: Slyšenou a dobrou noc.
0: Ráda vyřizuju, dobrou noc, mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Roth, krásnější než růže, tolik písnička a jinak přesný čas, 23 hodin a k tomu 40 minut. A na telefonu máme paní Marii z Hradce Králové. Maruško, přeju krásný pozdní večer.
1: Já vám taky i všem posluchačům. Jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Děkuji za návštěvu.
1: Dost často se dovolám, protože já si taky vybírám, o čem je program, že?
0: Ano, ano.
1: A tohle se mě velice, velice líbí, protože já vám řeknu, že podle oblečení vůbec ne, vůbec bych nesoudila lidi, myslím si, že bych je ani podle toho nepoznala. Ale mně stačí někdy jenom promluvení. Prostě měli jsme za celý život tolik přátel, protože jsme hodně cestovali s manželem. A mimo jiné, ani jsem neměla problémy s tím, s kým budu jednou žít. Já jsem si ho našla hnedka ve školní třídě a vydrželi jsme spolu 62 let. A můžu vám říct, že prostě jsme všude našli tolik přátel, že jako a nemám ani v rodině, že bychom, já se scházím se všema, máme se rádi, jsou mezi sebou rozhádaný i v rodině, ale já prostě někdy je lepší mlčet prostě něco si pomyslet a neplíst se do toho, protože ono v našich letech, když se vám blíží 90, tak už jako trochu ty lidi poznáte. Říkám, mám kupu přátel a měli jsme kupu přátel, s kterýma si do dneška volám. Ostali mě i známí po mým synovi, který nám zemřel, tak jeho kamarádi a stýkám se s nima. A vás strašně ráda poslouchám, protože podle hlasu, já vás soudím podle hlasu. A kdo tam u vás je, tak vždycky má hlas, který se dá poslouchat krásně. A úplně mě to stačí, že poslouchám. A nebo abych řekla, že někdy jsem měla něco jako s doktorama nebo tak, to řeknu vám jen toliko, že prostě i takhle jednou jsem řekla na pohotovosti někde, jeli jsme byla hodná ta paní doktorka. A já říkám, Ježíš, vy jste tak hodný. A ona říká, já vám něco řeknu, jak soudím lidi podle toho, jak se baví. A kdo přijde a jaký na mě je taková na něj, jsem taky já. Takže nějak podle vzhledu nebo neposoudíte. Nikdy se mně nestalo, že by mě jako...
0: Že byste nalítla někomu vyslovit.
1: Podved nebo nějak ošidil, ne.
0: Tak to je prostě, dobře, já doufám, že to tak zůstane.
1: No a mám strašně ráda ty lidi a já je soudím opravdu podle hlasu. Moje dcera mě říká, ty už víš, kolik má na knížce. Protože se dovedeme bavit a moc se mě líbí vaše programy.
0: Děkujeme.
1: A abych vám řekla pravdu, já se obyčejně budím 5 minut před 11.
0: No tak to máte krásně.
1: Zapnu a co se mně líbí, protože já mám takový, i moje vnuci nebo vnučka, my máme takový, prostě já říkám, ona mě teďka určitě zavolala, věřte tomu, já na něco takového věřím. Věřím něco mezi nebem a zemí.
0: Jo.
1: Jo, takový prostě náhody. A mám strašně ráda zvířata. Strašně ráda. Jako, ale říkám, mám strach, kdyby se se mnou něco stalo, co bude s kocourkem, který je protivnej někdy, když se chce ženit.
0: Jo.
1: A nebo tak, jo. A tak říkám, já mám takovej strach, co s ním bude, kdybych prostě nedožila. No, nechci to dlouho protahovat.
0: Rozumím.
1: Velice se příjemný, máte pěkný programy.
0: Paní Marie, moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju vám hezké dny, hodně zdraví samozřejmě, hodně radosti.
1: Já vám taky a zdravím všechny posluchače.
0: A určitě se zase uslyšíme brzo. Dobrou noc, děkuju moc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nejsem to já. Ten kout znáš, není to tělo mý.

0: Helena Vondráčková a s ní také Martin Maxa a jejich duet Deja Vu krátce před půlnocí. A krátce před půlnocí se nám také dovolal František ze Židlochovic. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuji
1: a
0: moc.
1: Všem posluchačům do Čilinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, Františku, jaké jsou pak vaše zkušenosti s těmi, které potkáváte, s těmi, se kterými se setkáváte, s těmi, se kterými domlouváte různé pracovní zakázky? Jsou samé dobré nebo někdy překvapili ti, o kterých jste si myslel, že to bude férové jednání a ejhle, ono se to nějak vymklo?
1: No, paní Duško, tak to jsou, já řeknu moje zkušenosti.
0: Povězte.
1: Je to taková hlavní zkušenost, jak získat zedníka práce, nějakého zedníka, jo? Mm. A to se mě vždycky hlásil kluci a začal vždycky, že umí ho obkládat, jo? Mm. A na to já nikdy nenaletím, jo? To prostě dneska domopravský zedník, který už je starý, ten se nehlásí do práce. Ten už toho má zase život dost, jo? A hlásil se jenom takový, kteří to nikdy nedělali, mm-hmm. ale myslí, jo, že to na mě zabere, jo?
0: Jo.
1: Někdy jsem něco zkusil takový, jo, ale za dva dní jsem ho pustil pryč a ho to říkám, škoda takový jednání s tím, nebo to ještě by něco pokazil a ještě by moja firma utrpěla na pověsti, jo? No. Potom takové další jednání byl podomní prodavači všeho možného. Ti se dali poslouchat do té doby, až řekli cenu toho výrobku. Jo? Protože oni pěkně to všechno popsali, jaký to je, jak tohle, jo.
0: Jasně.
1: Nějaký nádobí. Najednou z něho vypadlo, že to stojí 16-18 tisíc. A já mu říkám, pane, my máme tady v kredencu plno nářadí krásného, to máme vyhodit, nebo co? Ale vyhodili jsme to, až manželka, až si nechala udělat tu skleněnou desku várno, jo? Uh-huh. A tam všechno to nádobí nepasuje.
0: Muselo se vyměnit, tam... ano.
1: Jo? Tak tady s těma prodavačama... Taky třeba jsem koupil jednoho vysavač, který stál 75 tisíc, ohromně to teda popsali, tak jsme to koupili. Hmm. Za 6 roku nebo co přišel značky druhej, takovej, jo, máme za 6 roku, a tak to popisoval a ten náš, co jsme koupili předtím, prostě pohanil, jo.
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, takový peníze jsme to za to dali a teď to mám vyhodit a kupovat no, zase takový drahý, jo.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem tu paní vypoklonkoval, takže...
0: Zůstal ten původní. A byli ti prodejci, se kterými jste jednal, Františku, takový skoro jakože až vlezlí, až agresivní, aby vám to vnutili, to zboží?
1: No skoro jo, to aspoň, že tady údržbu, taková, každý ten servis stál minimálně 5 000, jo?
0: Jo.
1: No, a to teda, to říkám, to už ne.
0: To nejsou malý cifry, no, to je pravda.
1: No, drahý, a ještě se to vždycky vám vnutili, abyste ještě nějakého zákazníka dalšího jim doporučili, jo?
0: Jo.
1: No tak se... Takový ty kamarádi, co třeba podnikají nebo něco, tak si jim to doporučit, někteří to koupili taky, jo.
0: Mm-hmm.
1: No, a další takový lidi, co třeba mají pár let kriminál za sebou, to se tady taky takový bílí chlapi, jo.
0: Mm-hmm.
1: A se chlubili, co všechno umí, jo, no. Jednou jsem to ještě byl za komunistu, to byl prostě starý jak já, ale už měl za kolik za sebou, ale 15-20 roku kriminálu, jo.
0: Jej, no.
1: Mně se ho podařilo zaměstnat do VZD, ale to myslím na měsíc, jo.
0: Uh-huh.
1: Trošku steká latinu, ale pak hotovo, pak se zase padl do starých kolejí a hotovo.
0: Jo.
1: Zase takové defakčenko, no a podvodník.
0: Takže sice to nevypadalo, ale zase zkrátka spadnul do toho svého původního chování a do toho modelu.
1: No. Já jsem se snažil o něho se starat, kupovali jsme mu jídlo, doktora za jeho peníze, co si vydělal na ten měsíc, jo, a nebo cigarety, ale pak prostě spadl do a bylo to už špatně.
0: A zase to začalo.
1: Další takový, to jsou hráči automatu. Ti dokázali to svět na manželku, jen abych mu půjčil 4 000, že to je koupit manželky léky. Já říkám, pojď, Milane, já ti to vem manželku a koupím jí to. No, tak to potřeboval do automatu, jo, samozřejmě.
0: Je fakt, že lidé, kteří trpí těmi závislostmi, tak vám dokážou skutečně, jak se říká, vyvrtat do hlavy díru, aby člověk uvěřil. No, je to neuvěřitelný, no.
1: Na ty automaty to mě chcel dost vždycky jako zvolitně půjčit peníze, jo, ale to by se s nima už nesetkal asi nikdo.
0: To asi ne, oni ano.
1: Oni dokázali prohrát všechno, i baráky, a, jo, no. Dneska by člověk byl furt ve střehu, rozumíte? To na vás působí o takový vlivy všelijaký, no, jako, no, ale já už jsem na to dost starý, abych prostě, že jo, abych na to nenaletěl, no.
0: Dobře.
1: To bylo starosti a, no.
0: Tak Františku, koukám, nebo poslouchám, zkušeností spousta, a relativně, ale jste to všechno vždycky tak ustál, až na některé ty dražší nákupy, to je pravda, teda ty jste si, ty jste si nechal vnutit, ale dobře, stalo se, tak snad to zboží aspoň sloužilo. Františku, moc děkuju, jinak přeju krásný večer a zase příště, jo?
1: Ano, paní Tiško, podobně, dobrou noc.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý pouti

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

a z velikánských balvanů na drobnej písek jsem mal všechny plány.

0: Valeu, nas.
1: Vaby Daněk a písnička Fotky. Těsně před půlnocí, no a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty. Jinak děkuju za všechny vaše webové odkazy, které přišly, i za všechny písemné vzkazy, které přišly do e-mailové schránky. Pan Mojmír k tématu, Mojmír Kříze Svitav k tématu třeba píše tohle. Měl jsem starou kmotru a ta mi dala dobrou radu. Když od tebe někdo chce peníze, tak je to špatný člověk. S takovým se radši vůbec nebav. No a já doporučuji se tím řídit všem. Jinak přeju hezký večer, Mojmír Kříž Svitavy. Tak pane Mojmíre, moc děkuju. Jinak vám přeju také krásné dny, ať se vám daří. No a my se teď se skupinou Beatles přehoupneme do nového dne, kterým bude za pár vteřin čtvrtek.

0: Noční linka.
1: Staří dobří Beatles dohráli a dospívali, no a právě s tou jejich muzikou a písničkou s názvem Let it be, tedy Nech to být, jsme se přehoupli do nového dne. Je tu čtvrtek s datem 28. května na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl čtvrtek, jak se říká, jupiterský, tedy v překladu radostný, veselý, abychom si jej užili se sluníčkem nad hlavou, s radostí, úsměvem a hlavně zkrátka ve zdraví. Pokud máte nějaké důležité věci před sebou, ať vám jde všechno dobře od ruky. Pokud vás čeká den volný, třeba některé už takřka víkendový, tak si jej také užijte výletově a především s těmi, které máte rádi. No a co se týká noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, i jaký je nebo bude? Ovlivní vás vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není všechno tak, jak vypadá? A je podle vás těžké třeba rozpoznat podvodníka? Každý z nás nějak vypadáme, chodíme zpravidla také v nějakém stylu oblékání a také nějak mluvíme a nějak komunikujeme. To všechno může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být třeba takový člověk, jakého my si představujeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi, jak se říká. Uvidíme, jaké budou vaše další názory a zkušenosti. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, kam můžete také psát kdykoliv. nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: úvod nového dne nám zaspívala Lenka Filipová písničku Prý se tomu říká láska. No a k nám se po půlnoci dovolal Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak co na děti chci poděkovat, že jste mě vzala, protože
0: není
1: za člověk dovolal. Takže slušnost je poděkovat, tím začnu.
0: Dobře.
1: No a teďka k tématu. Jsou dva typy lidí.
0: Ano.
1: Jedni jdou s davem, druzí jdou proti davu. Já patřím do té druhé skupiny, kdy nikdy jsem nešel s davem. No a to znamená, že člověk, který jde, jak bys to řekl, proti davu, to je větší zodpovědnost, je víc sledované a tak dál. Jo? Vidím to v práci. No. A teď chci říct takový indiánský přísloví, že jestliže chcete pochopit druhého člověka, tak je potřeba, aby 14 dní chodil člověk v jeho makasinách. To znamená, jako, nevím teď, jak bych to řekl, prostě, a snažit se pochopit toho druhého, i když si s ním nemusím rozumět. Jo? To není jednoduché.
0: No, vy tady popisujete samozřejmě různé mezilidské vztahy, ale mně jde o to, jestli poznáte podle vzhledu, s jakým typem člověka máte co dočinění, když se někde setkáte, ať už v práci, nebo nevím, v hospodě, v restauraci, nebo někde prostě na nějakém, na nějaké události, na nějaké akci.
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: No, a napadá vás nějaká?
1: Tak třeba jsem poznal podvodníka na první pohled. Asi jsem tu zkušenost říkal. Nabízel půjčky na ulici, jo.
0: Jo.
1: A já jsem řekl, pane, tak jako já vám nevěřím ani slovo.
0: Rozumím.
1: No a když byl v Lezné, tak jsem mu řekl, víte co, jdete mě pokoj, nebo zavolám policajty. A měl jsem od něho klid.
0: Jo. A vysloveně zkrátka za vámi přišel a chtěl vám dát nějakou půjčku, jo?
1: No, on už měl chystaný kufr s papírem, jako.
0: Jo, jo, jo. A byl třeba takový agresivní ve svém chování, že se vám vysloveně vnucoval?
1: Ne, spíš vlezne. Že prostě říkal, jak ty jeho nabídky jsou výhodný a že má lepší podmínky než vám se a tak dál. No a nevěřil jsem mu zkrátka. No.
0: Rozumím. No. Takže jste rád, že jste ho dokázal odmítnout a ne, jo, nenechal jste se umluvit.
1: Nepochybně. No. A ještě jsem chtěl říct druhý přísloví. Říkal Ježíš, to je v Biblii, je to moc pěkný přísloví, člověk nemá soudit, aby nebyl souzen. Protože někdy se ocitnete v situaci, kdy se vám něco nepovede, mně se to třeba stalo dneska. A nebylo to teda nic příjemného. Ztrátím to. Nemohl jsem najít klíče, jo?
0: Jo.
1: Takže jsem říkal, asi jsem je zamkl ve skříni, tak jsem vzal páčidlo, jo. No a tak jsem páčil zámek, tak jsem prostě, zámek teda dopadl dobře, ale tam byly takové prostě přístroje, aby to šlo zamykat. Ten jsem musel kupovat novu, stálo mě to 250 korun. Ještě mě šéf nadal, že ty dveře jsou teda pěkně doprčeny, no. Takže to nebylo nic příjemného. Ale zavinil jsem si to sám, přitom stačilo zajít do svačinárny a ty klíče tam byly. Já jsem se domníval, že jsem si zamkl ve skříni.
0: Jasně, stane se, no.
1: No a ještě jsem jenom krátce chtěl říct, že má moc prima kamarádku, moc si ji vážím. Je to moc prima holka, mám mu moc rád.
0: Tak to je dobře.
1: Protože, víte, čeho si vážím, že dneška lidi mě žijí tím, co majetkem, jo. Ať už mám výborný auto a nevím co všecko, jo, to by bylo dlouhé seznam. A ona je v jedné věci jiná. Ona prostě ví, že já jsem takovej křehké zranitelné. Ona řekla, hochu, víš, já nedovolím, aby ti někdo ublížil. Já říkám, já tě mám děvče moc rád. Jsi moje nejlepší kámoška. Oba nejsme teda připraveni na vážný vztah. Ale třeba to časem bude, nebo nebude. Nechávám všemu volné průběh a uvidí se. No. A jako jsem takovej prostě, já nevím, no asi jak malý děti, abych potřeboval holku, která by mě vzala do náruče. Já jsem to vždycky tak měl ze svou ženou, protože rodiče mě nehladili, to je těžký.
0: Jo.
1: Je to, co jsem nenašel v rodině, tak jsem našel u partnerky a vážím si ho, nechápu třeba, že mě kdy chlapi jsou takový šelenci, že ženskému blížil, a to má opačně. A když Já když mě holka veme do náruče, tak já jsem strašně šťastný, že tam můžu být a je mi tam moc dobře.
0: Tak moc vám přeju, Roberte, aby vám ten vztah vyšel a aby to bylo takhle příjemné, jak popisujete, jo? Každopádně moc děkuju.
1: Ještě závěrem, no. Pozdravujte linkaře, Vlastičku z Krnova, Ludmilu, Včelaře, no zkrátka všichni, kdo poslouchají noční linku, ať se dovolají.
0: Dobře.
1: No a držte mě palečky, ať to vyjde v hřebikách, tento měsíc se mě vůbec nedaří.
0: Tak držím palce, ať se to všechno vylepší. Mějte se moc hezky, já děkuju za návštěvu a krásnou noc a hezký nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tohle to byly pánové Baláš, Střihavka a Pavlíček a dali jsme si jejich Země vzdálená. No, tolik písnička, 17 minut po půlnoci, to je zase přesný čas a na telefonu máme Pepu z Kyjova. Pepo, moc vás zdravím, krásnou noc.
1: Já vás zdravím ještě jednu a všechny, kteří nemůžu spát tak, jak já.
0: Jo, dobře, ráda vyřizuju pro nespavce hlavně.
1: Nezávidím, vůbec tím nezávidím. No, k tématu si jsem rozumně dobře odhadnutí lidí nebo...
0: No, přesně tak, poznáte podle vzhledu, podle oděvu,
1: no,
0: podle vystupování.
1: To byla sebechvála, ale ze 70% jsem lidi vytipoval, protože jsem dělal ve třech podnikách na ČSAD, na knihovně městské a ve výrobním družstvu pro zdravotně postižené a tady jsem si uměl lidi otipovat. A když jsem poznal po pár dnech charakter, tak takový lidi si nepřipouštám k tělu, protože se vám dokážu usmívat do obliče a zároveň vám umí udělat pěkný podraz.
0: Takže to je pravda, ano.
1: Tak jsem si držel pěkně i hotelíčka a vždycky se mi to vyplatilo. A jeden vám řekl příběh, se dělal na ČSAD garážmistr, tak tam přišel nový řidič autobusu a došel a chtěl po mně klíčovat autobusu. Já mu říkám, pane, a co děláte? No já jsem nový řidič, já jsem ho neznal, tak nemůžu dát kde komu klíče. Tak se volal vedoucímu dopravy a on mě říkal, no to je nový řidič, tak já jsem mu klíče dal. Pan řidič tam 3 měsíce jezdil za autobusem na Brno. Pak se ztratil. Já ještě tomu vedoucímu dopravy říkám, mně se ten člověk nelíbí. Pak se ztratil s oblečením, protože se vlasovali uniformy, všechno, vyfasoval a náhle se ztratil, až se ztratil, tak zjistili potom, že on neměl vůbec řidičák a 3 měsíce jezdil na Brno s autobusem, Kyjov Brno.
0: Pánečku, teda...
1: No, a tak ani z toho moc nic nedělali, protože by šel za katr ten, kdo ho přijal.
0: No, jasně.
1: Že má řidičák a v další práci jsme měli takovou paní tak jednutá se usmívala.
0: Tak ještě, že to neskončilo žádnou nehodou nebo něčím takovým.
1: No, já se říká, to bylo štěstí, že ano. Na 3 měsíce ani nespůsobil, protože by byla další katastrofa. A někdo by šel sedět. Pak v práci na něj další paní, ta tam přišla nově. Samý úsměv, chy. A já říkám, holka, protože tam dělá na knihovně mezi samýma děvčatama. Tak bylo to fajn. A tak říkám, mně se ta žena nelíbí. No dopadlo to tak, že tam dělala takový peklo mezi kolektivem, že...
0: Mezi lidma.
1: Mezi lidma, takže já už jsem ji chtěl předvolat i na závodní výbor, protože jsem byl členem výboru na knihovně, no oni mě to rozmluvili a pak jich to mrzelo, protože jim nedala pokoj a chodívali plakat důle do suterénu, do skladu a říká, dobře vám tak, když já jsem chtěl udělat, si předvolat na závodní výbor a dali nějakou výtku nebo něco, tak jste mě z toho zradili a teď máte výsledek, no. Takže jako...
0: No tak vy máte přímo čuch na lidi, Pepo.
1: No tak uvidím lidi, chvíli s nima mluvím, nebo když s nima docházím delší dobu, tak velice rychle poznávám dobrý, špatný, upřímný a vážím si upřímných lidí, radši když mě řeknu, co si myslí do obličeje, jak klepe na ramínko a za zároveň mám udělá podraz.
0: Ano.
1: Takový lidi si odpalkovávám od těla.
0: Doufám, že ti lepší převládají ve vašem životě.
1: No tak většinou ano. Pár podrazů jsem taky zažil, rychle jsem se s něma vyrovnal, protože jsem jim dal najevo, že jsme skončili kamarádstvím a komunikací.
0: Ano.
1: Takže je to dobře, když člověk si umí odhadnout a zavčas zastaví takový křiváky, když to řeknu velmi slušně.
0: To je pravda, člověk si musí vytyčit svoje hřiště a tam ty druhé zkrátka nepustit, protože jinak by to asi nešlo, no.
1: To říkám, vy mě obcházejte velice zdaleka. Okruhem.
0: Přesně tak. Dobře, tak moc vám děkuju taky za vaše zkušenosti a za váš pohled na tuhle tu věc. No.
1: Jinak jsou 14 dní po operaci ramene.
0: Už cvičíte, nebo co vyvádíte?
1: No, dneska mě napsal, že jsem na kontrole, jak mě napsal rehabilitaci a oznámí mě to, že oni mě dořezali rameno, v podstatě nic neudělali, protože to mám od 12. ledna, takže se mě potrané všechny svaly a vazy a řekl mě dneska pan doktor na kontrole, že to srostlo tak, jak to bylo. oni se tam do toho jenom dívali laparoskopicky a řekli, že s tím nemůžu nic dělat, takže že buď se rozhodnu pro výměnu celého ramene, nebo budu zbytek života, jestli to budu rok nebo půl, s bolavým ramenem.
0: Jo, takže že tam nebude to taková hybnost, jak má být, jo?
1: No.
0: No, tak to a není úplně veselá zpráva, to je pravda.
1: No. Nejsou schopný se moc oblet, manželka mě obléká, ale děcko mě to vadí, protože já jsem byl celý život zvyklý pracovat a oblékat a všechno sám a dneska jsou omezený a tak mě to dělá z lesu podrážděný, lepší výhod se mě.
0: A tak skutečně nějakým rozcvičováním a protahováním to nepovolí
1: no,
0: trochu?
1: No, cvičím, ale každý pohyb nějaký točí mi jako dozadu ruku
0: nejde.
1: A to tak... To nejde. No. Pan doktor mě oznámil. Já si myslel, že mě vlastně něco dělali a oni řekli, že mě tam šili, nakonec řekli, že nic nešili a že jenom prostě se tam podívali a mám tam něco ještě praskli, takže mě navrhli endoprotézu celý rameno prostě vymí.
0: No jo, dneska už je vymyšleno všechno i do ramene, vidíte to.
1: No udělají, no, že toto byla moje 13. operace a mě to
0: A nechce
1: stačí.
0: Se vám, no já tomu rozumím, že se člověku nechce pořád dokola. Tak Pevo, každopádně se držte, přeju hodně odolnosti, hodně sil, takové nějaké poklidné rozcvičování, aspoň trochu a hezké dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se pěkně.
1: Kamožně povdají, protože musíš pít moc celého více morského.
0: jo, nebo masírovat tímto rameno, no.
1: No, kdybych to věděl, že to pomůže, tak to můžu zkusit. Mám dost.
0: Vyzkoušejte, uvidíte. Mějte se taky pěkně. Zdravíme do Kyjova, Pepo. Naslyšenou. Dobrou noc. Tak tolik pan Pepa. U nás je nachystán s písničkou Karel Zich.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: S adresou svět.

0: Alenka v říši divů a Karel Zich. Tolik muzika a teď pozdravíme do Poděbrad nebo k Poděbradům Helču. Helčo, krásnou noc přeju.
1: Já taky všem i tobě.
0: Děkuju moc krát. No a už se tě také ptám, protože ty seš celý život vlastně hodně mezi lidmi. Poznáš podle vzhledu, podle mluvy, podle vyjadřování, podle stylu oblékání, s kým máš co dočinění, nebo jsi si třeba už takzvaně naběhla?
1: Taky jsem si určitě naběhla někdy, ale většinou se trefím. Třeba já jsem se jeden čas hodně seznamovala na inzerát. A to ještě nebyly, že ty, no, počítače, takže se hezky psalo, že jo.
0: Jo, přes noviny,
1: dopis,
0: já, tak.
1: Na to. No a když mi tam napsal chlap, jak, že teda o něco starší, ale jak je zachovalej a že působí velice mladě, že mu ty roky nikdo neříká, no tak jsem si stoupla na druhou stranu silnice a koukala jsem, kdo tam bude. Samozřejmě, že jsem by vypadal jako můj táta, při nejlepším. Sice takový čistý, ale takový jako starý mlázenec, víš, vyšoupaný boty do blesku, no, ale boty, které už nejmín 10 let nebyly v módě. No, tak tam jsem ani nedošla, že jo, stačilo, že jsem udělala záky. Potom zase, když jsem si nebyla jistá, že připadal by ten chlap, jestli by náhodou nepil nějak moc, tak to jsem dělala, takže jsem ho vzala do hospody. A než já jsem vypila jedno pivo, tak on jich měl 5 a bylo jasno.
0: Jo.
1: Takže jsme se hezky rozloučili. No a teďka třeba naposledy, nic se mi stalo v těch lázních, my jsme v jídelně seděli 4 u stolu, věženský, 2 mužský, nepatřili jsme k sobě nikdo. No vedle mě seděla nějaká Janička, zjistila jsem, že to je šíleně hodná ženská, ale hrozně hodná. Pak seděl vedle ní pán, který ale bohužel špatně slyšel a jinak by s ním byla úžasná sranda. Tam to bylo vidět, že on má smysl pro humor přesně podle mýho gusta, ale žvá tam prostě na sebe to nešlo. A on s náma nemohl nikam chodit, protože on měl nějaký přístroj, takže on byl rád, když došel do té jídelny. No a čtvrtý tam byl chlap, který byl takovej, neseděl nám, no prostě. Bavili jsme se s ním, jo, ale prostě nebylo tam ono. On byl takový trošku slabeček, třeba svůj příbor mi klidně hodil do mýho talíře prázdnýho, protože si tam potřeboval před sebou udělat místo. No a představ si, já jsem měla odjíždět, měl pro mě přijet syn mama rodil, měl horečky, jo, teď jsem zjistila taxíky, no to bych se zhroutila 2500 za taxíka. A tenhle ten pán, který nám tak nějak neseděl, tak ten řekl, já vás odvezu domů, jestli potřebujete. Takže to tam normálně spadla brada nám třem,
0: no,
1: protože od něj bychom to nic takového vůbec nečekali.
0: Takže přijdou to překvapení někdy zkrátka.
1: No někde právě se čeky utné, jo, ale většinou to nějak cítím, má někdo takový pohled, že úplně cukneš zpátky a jdeš prostě co nejdál od něj, když ta nemusí ani nic říkat. Nebo naopak něco mu z pusy vypadne a je ti jasný, že si spolu určitě rozumět nebudete. Potom, když jsou takový ty zanedbaný, ty chlapy nebo ty ženské, a spíš ty chlapy, že mají ty boty špinavý a kalhoty špinavý.
0: Jo.
1: No, nebo si myslí, že si budete sednout někam na veřejnost a on přijde jak vágus pomalu v teplákách, tak tam to taky je prostě jasný, že Jako to není pro mě. No. Ale jako lidi,
0: takže určité typy lidí zkrátka rozeznáš už podle toho, jak se vymustrujou a jak se začnou chovat a tak.
1: A takový ty protivní, to se taky vidí docela brzy, protože stačí maličkost, já nevím, že ti třeba něco upadne nebo někam vsáhneš a on ti to nepodá, nevšimne se, ještě se na tebe kouká jako na blbce, jo, že ti něco upadlo, tak to je mi taky jasný, že bych se s ním nerozuměla. Jo, takže a vychází mi to, jo, když třeba se to jako, jako ho znám díl a to, tak většinou na ten první můj dojem to taky tak vyjde.
0: Dobře.
1: A na druhou stranu někdo něco povídá, jako ten pán nedoslýchavej, něco řekl takového obyčejného, ale tak vtipně. No a už byl můj, jo.
0: Jo.
1: To je moje a to. Takže já si myslím, že se to poznat dá, ale spíš někdy mají lidi růžový brejle a vidějí jenom to, co chtějí vidět. A
0: to je pravda, to je potřeba.
1: No, to je, když jsou osamocený a chtějí si někoho najít, nebo tak, jo. I kdyby to nemuselo být mužský nebo ženská kamarádku, tak se to taky může zvrhnout, protože chvilku dokáže být milej každej.
0: Dobře, Helčo.
1: Do té se mu to vydrží jako nám.
0: Ano. Moc děkuju, jinak přeju hezké dny. Děkuju za povídání a ať se daří a budu se těšit zase na slyšenou v Noční lince.
1: No, já taky přeju ti samý hodný lidi, aby se ti ozvali.
0: Děkuju moc krát, díky, nápodobně, na slyšenou, ahoj, krásnou noc. Tak tolik paní Helča a popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nápad. Stále ještě můžete telefonovat, teď jste se mi tam někdo z linky ztratil, to se nám někdy bohužel stane, ale pokud vytočíte naše číslo 731 800 900, tak se sem k nám samozřejmě svižně dovoláte. Než se třeba tak stane, tak se můžeme podívat do e-mailu, kam se dopsal Jirka z Plzně, a ten k našemu tématu dodává: pěkný den, jsem v práci a povedlo se mi na chvilku utrhnout se. Kdysi jsem pracoval s bývalou přítelkyní v jednom zaměstnání, vždycky se kamarádila s určitými typy, a já jí říkal: na toho pozor, ten nechce být jen kamarád, a naopak, ten chce být jen kamarád. Po čase jsme se pohádali, protože u kterých jsem tvrdil, že nechtějí být jen kamarádi, jak to říci slušně, tak ti se pokusili o navázání bližšího kontaktu. Samozřejmě to byla má chyba. A druhý rychlý příběh. Nastoupil jsem do firmy, kde jsem hned první den pracoval s kolegou. Oba jsme měli výhled na takovou hlavní cestu z dílny, kde procházelo průběžně poměrně mnoho lidí. Ani nevím, jak to vzniklo, ale vždycky, když někdo prošel okolo, tak jsem řekl, ten nebo ta je takový a takový, tedy třeba milý, hodný, pracovitý, líný a tak podobně. Když uplynula nějaká doba, prošlo poměrně hodně lidí, kolega se zarazil, chvilku na mě koukal a pak říká: ty všechny ty lidi znáš? Říkám: neznám, proč? On odpověděl: no, protože si je všechny odhadl úplně přesně. Jednak jsem tu na menším městě a s většinou těch lidí nějakou dobu pracuji. Jinak přeju hezký zbytek noční linky, všechny zdraví, Jirka z Plzně. Tak milý Jirko, moc vám děkuju, ať se vám daří, a přeju také krásnou noc, hezkou klidnou službu a zase třeba někdy v noční lince, kde nás teď čeká další písnička, a jestli se dobře koukám, tak by tady měl být Jakub Smolík.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. No a na telefonu teď máme Rudolfa z Ústecka. Krásnou noc, Rudo.
1: Krásnou noc vám přeju všem a posluchačům.
0: Taky nám podobně. Tak když jste tak poslouchal, tuším, téma znáte, nemusím opakovat, tak spíš, co si o tom myslíte, jak vy poznáváte podle chování lidi? Věnujete se tomu trošku v podvědomí?
1: Ano, já vám to řeknu takhle, tak dneska už mě se 70, tak už jako mám nějaký zkušenosti za sebou samozřejmě, ale poprvé to začalo, paní redaktorko, když jsem byl na vojně, jo, v roce 72 až 74, tak zkrátka dobře jsem měl takový, prostě na ty kamarády jsme se setkali, že jo, samozřejmě já jsem narukoval do Kešmarku na Slovensko a setkal jsem se s kamarády a jako, tak jsme se tak bavili a pak když byl nějaký ten výcvik, jsme jezdili na tankodromu a podobně a pak po třídě jsme se učili techniku a tak. A tam jsem poznal to poprvé v životě, dva takový prostě hodně povídali a když jako člověk s někým mluví, že jo, tak máme, že máme koukat tak nějak na sebe a ne vlastně tak a podobně, že jo.
0: Ano.
1: A mně se to takhle, jeden tam byl, jo, on se jmenoval Bohuslav Rána. To už dneska mluví, on nežije teda, jo, ale to je jedno. A já říkám, prosím tě, co ty tady děláš, že ty jsi takovej intelektuál a to, a on říkal, no to mě to jako baví a to, chtěl jsem sem jít a mohl jsem jít na SDZ-ku na tu školu, když jsem v záloze, jo. No a tak jako dobrý, no a tak pak pořád vždycky tak nějak se divně choval, jo. A pak když jsme šli jezdit poprvé s tankem, po tom tankodromu, tak já říkám, a ty máš, jo, já jsem jezdil i s pásákem, jsem jezdil na vesnici a to, a říkám, ale to není pásák, to je tank, chlapče, jo, to je něco jiného.
0: Jo.
1: No, a tak jako do toho vlez, no to víte, že jo, hned první, co zatočil, tak se s tím tankem začal točit a naklonil se na stranu málem, ten tank spadnul ve stráně, no tak velitel hned, a já jsem jako veliteli, jako čety říkal, hejte se, ten člověk je taky nějaký jiný, ale on to byl Slovák a on říkal, to se nebojí, tomu se nic nestane. Já říkám, no já se bojím, já mám takový ten. No a potom teda, když ho vytáhli ven, tak říkal, no vy jste měl teda, pane Rigo, pravdu, já říkám, no to já mám taky. A od té doby se mi to stávalo dost často, jo, kde jsem měl zaměstnání, po vojně jsem pracoval, to ještě už dneska neexistuje, to byla šoubárna, jo, a v Ústeckém kraji, asi tušíte, kde nebo něco toho, tak to byl, já to řeknu, tak jako dneska už je to pryč, Žatec, jo. No, taky byli prostě takový, chodili takový dobrodruzi, jo, a místo, aby jako pracovali a vydělávali si peníze, že jo, tam se docela pěkně tenkrát vydělávali pěkný peníze, ať už na jakýkoliv pozici. A jeden tam byl a říká, jak je perfektní opravář, když se něco rozbije, nějaký stroj, třeba list nebo obrážečka a podobně. Tak je to, a já říkám, no, on tak krásně, když jsme byli třeba na kafi, jestli nevím, mluví dlouho, když tak mě zaražte, prosím vás.
0: Nebojte. No, ale
1: byli jsme na kafi a on tak říkal, že jo, že všude a že byl tam družstvu, tam a kombajny a traktory. No a pak, když přišla první oprava, jo, já jsem tam dělal seřizovače, a přišla první oprava, no tak to bylo rovný. On to rozebral, ten stroj, a už to nedokázal dát dohromady, jo. Tak ten předák nebo ten mistr za mnou přišel vždycky, říká, že ty máš čuch na lidi, pojď k nám sem dělat, jo, to my bychom potřebovali. Já říkám, ne, pane mistře, já si budu dělat na svých. Takže to mi stávalo právě, že tyhle ty lidi, jako jsem měl takovou nějakou předtuchu, protože mám takovou zásadu, jak jsem říkal na začátku, že když s někým hovořím, jo, tak si má člověk koukat s tím člověkem do očí. Jo.
0: Ano.
1: Tak
0: ano.
1: Vidím, že jako se někdo odvrací a duchem a tím, co se povídá, je někde jinde, tak opravdu skutečně mě to tak funguje a do dneška, jo. Takže to je takový můj malý příspěvek.
0: Dobře.
1: To, co máte.
0: Tak já mnohokrát za něj děkuju samozřejmě, jinak vám přeju všechno dobré, Rudo. Krásné dny, užívejte si je v plném zdraví a ať se vám daří a budu se těšit zase v Noční lince naslyšenou.
1: Posluchačům vám taky a děkuju.
0: Děkuju. Děkuju moc krát, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Olga Blechová a Valdemar Matuška, boty toulaví, tak vážení a milí, jsme téměř na konci středeční čtvrteční noční linky. Ještě se podíváme jednou do pošty. Třeba pan Michal Sedlák našemu tématu píše: leckdy se v lidech nemýlím a leckdy také mýlím. Jednou to byla dost krutá mýlka. I když se vlastně o mýlku nejednalo, intuice nelhala, to já ji jenom nevěřil. Podvědomě se mám v životě na pozoru před lidmi, kteří mi nějak připomínají ty, kdo mi způsobili újmu. Varovnými signály tak pro mě jsou třeba tmavá pleť, příliš vysoké nebo naopak nízké čelo, dlouhé prsty, z výrazových prostředků pak třeba opakující se oslovení kámo nebo slova jako novodobé mega či vycpávkové jakoby. Ač racionálně chápu, že tyto věci zlé lidi necharakterizují, podvědomí je silnější. Tak tolik Michal Sedlák z Myšlína. Také děkuju mnohokrát, Michale, přeju všechno dobré. No a protože jsme se dostali na konec toho našeho společného povídání, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukyšová a přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak vydařené krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že už jste vyspalí a nechce se vám spát, tak vám přeju hezký poslech třeba našich dalších nočních pořadů. Máme jich tu pro vás do časných ranních hodin ještě velmi mnoho. No a co se týče mě, tak já se na vás budu těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka, tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlínka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla. Víc?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím. No, to ale je... není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky mám tuhletu chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, no, tak ano. Není to chyba, je no, to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Jo, takhle já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního
3: topa. To je decen.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná. Ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, to že bylo, jo, to bylo. To
2: jste někde na brigádě jste se poznali, nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády.
3: Byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech, a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili. To všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná.
3: Pozor.
2: Pekla tedy nejenže rodině, ani sem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor. Dávám. On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: O tom, z nás vytáhnout, jak... co ještě nemá.
3: No jistě.
2: Neurešte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, no. Evuško.
2: Ne, ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekl, jo, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. A tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Ne, pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí, to ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to budu říkat.
4: No, mám,
3: no, Námluvy komtesy Gladio.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano, ano, ano.
3: Intarz je trojbarevný. No jak se diví.
2: Ano. Já, mě to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kdy my jsme jako chodili různě kafíčka, kde by jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papír a obkreslovala si ty interiéry, ale to víš, na těch židlích a křesílkách. A že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál. To ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: No takhle, no jinak
3: tam,
2: už by...
3: Tam je perletí.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno, ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: Jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamat, nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, viď?
2: No jo.
3: Nestyď se ptát.
4: No já se budu
3: Přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme. No.
4: Jak si může pamatovat, kde povídej, jsem se já
2: Povídejte
4: narodila?
2: Si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké... hlouby paměti bych jaksi vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku. Já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák. No. Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno. Všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí, a pak se na mě podíval, no a teď? A
4: teď?
3: No, a teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil, no. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama, byla si vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout, s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: Já teď... No to je jasný, že jo. To, a v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho úměrného.
2: Někoho úměrného věku,
3: aby
2: nebojte se.
3: Aby to nebyl nějakej blázínek,
2: ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám?
2: On přijde... Ne. Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: ta píseň ale není o nás.
1: Pozor, za showmany jsme tady my dva, ano. Show, ve dvoň.
0: A teď by to chtělo step.
1: Ale ne, to jsme přece zpívali už loni.
0: Takže hrozí tanec.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Tepfrovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý,
3: jsme
2: pomlčka bratrany.
3: No, tak, my si tak říkáme, my jsme hledali v rodinných
4: klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkovalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali, protože jsme zjistili, že oba dva máme
3: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
2: Počkej, jsme... Karel, jo, příjmení.
3: No příjmení,
2: ne, já si říkám Karel Tomáš, to je příjmení, promiň.
3: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
2: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
4: A byla krásná scénka, jestli můžu.
3: No.
4: Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byly...
2: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
4: Valdemara Matušku.
2: Ano.
4: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
2: Tedy hodně,
4: a já mu povídám, prosím, jich jsou tak laskavej. Nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
2: Takže ty se mrveš rodinu.
3: No,
2: ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
3: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
5: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každý čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomenej celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady to samý vzdělanci. Já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen,
2: no,
5: proč to povídám.
2: Ano, na kmen.
5: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Zaprášeno,
2: vybydleně
5: poházený papír.
4: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
2: Ne, ten je tam teprve půl roku.
5: Teprve teďka.
2: Jo, tak se, ten je,
5: to byla smutná ulice původně. To teprve teď je tam veselo. To nevíš. A to přejdeš na druhou stranu. Zase je tam veselo. Zase na druhou stranu. Tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, poječ Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No, tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
2: že
5: a že o moc
2: ano.
5: Přišli jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali, no, tak jsem tam šla. po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý, moc krát. A u něj seděl hoch, ovšem mladý, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistounkej, vůňavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
4: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrhat smích.
5: A to vypadá jako, že to něco proti Moravě, nezdáte?
2: Ne.
5: Nezdá se vám, že
2: ne,
5: pan inženýr si docela dovolil?
2: Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
5: No a já na kmen, on mi to teď pohatí. No. A ten Šlitr, ten vám měl obličej takový sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. A on si říkal, když to dáme do mladáku, tady ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
2: To byla včera, neděle byla.
5: No jo.
3: No jistě.

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem šila kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, který mu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne. No. To se to potom pracuje.
2: Ty mi připomněla jednu... Promiň, já s tím režisem mě připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale tady, oni jsou dobrý, víš. No, jak přijde určitě. Ten chlap do toho zvery, jak se říká, abych chtěl papouška. A my říkají, máme tady krásně, a ty kapšiny jsou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology. Originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ty přinesou ještě většího nádherného vybarveného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranu v monolog, to si poslechněte. A říká, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme. Máme tady za 200 tisíc teda. A teď přinesu takového opelíchanýho, jako takové v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho jako zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je. To je.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní Vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského, vidíte? Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludwiga van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tónině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuji za poptání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba?
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo... On je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo... ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluju Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, anebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom
4: tak.
3: O sobě už víte všechno.
4: No
3: a
4: tak
3: jste
4: já
3: si
4: doufám,
3: zajímavý
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: To se Bobka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla. On o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy. On říká, že neumím hvízdat. V čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říkáš, že neumí zpívat?
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto ho mám rád. Můžeš mi něco dát, vodní?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: Tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prejmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jistí, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: no
1: se
0: čte. No u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili ano. Venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně, Jenůfy tedy. Že? On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývají, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši. hluboka dýchat, hluboka dýchat, vypnout prsta, přicho zastrčit.

0: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
1: Ano. Její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmonienzise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
0: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
1: Máte pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
2: Nepřerazila tě?
3: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
2: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
3: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak se špatně vyspala, Sisko.
2: Já vůbec nezavřela oko.
3: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
2: No ten brajgl, ty jsi to neslyšel?
3: Ale Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívati se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, nepstuduje při tom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
2: To byl fajn šramot. Celá Honorace byla spanákovaná.
3: Fajn je germanismus, Sisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Sisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé Honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe Honoraci nekritizovat.
2: Ty máš uši jen pro Honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
3: Ale Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
2: To je tvá největší hamba. A ta tvá Honorace, to jsou lumpové.
3: Sisko...
2: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
3: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
2: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A ode dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se pá...

Tak to byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.